0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi, je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je taková, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. tuny, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hrobku.

památku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy, na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Every

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: I read it to baby. You're not alone.

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvládá.

mnozí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády? Ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší. Na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše šest.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: za sedmé 4, za šesté 5, za páté 6, za čtvrté místo 7 bodů, za třetí místo 8 bodů, za druhé místo 9 bodů a za první místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na třetí pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Česku dnes pokračuje druhý den komunálních a senátních voleb. Volit můžou i lidé, kterým zdravotní stav nedovolí přijít do volební místnosti. Charitativní akce Zabrejli s námi nabízí pohled do světa rané péče v Českých Budějovicích. Kašperk o víkendu nabízí ukázky dobových řemesel a středověkého vaření. Bude zataženo s možností srážek a teplotami do 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro.
0: Volby 2026.
1: Druhý den voleb nabízí možnost rozhodnout o novém složení obecních zastupitelstev a části senátu. Hlasovat můžou taky ti, kteří se ze zdravotních důvodů nedostanou do volební místnosti. Volební komise za nimi může přijet s přenosnou urnou, podobně jako do domova pro seniory Rybniční ve Strakonicích.
2: Tahle velká se tam taky vejde.
3: Volby si nenechala ujít ani paní Poláčková.
2: Přece si rozhodují lidi o tom, kdo je na radnici. Tak když si můžeme vybrat, to bychom byli hloupí, abychom to neudělali.
3: Z víc než stovky klientů se voleb zúčastnila zhruba třetina, říká sociální pracovnice domova pro seniory Květa Taubrová.
4: Je to individuální, někteří uživatelé zájem mají a někteří nechtějí volit, nechtějí se účastnit voleb.
3: Lidé, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nedostanou do volební místnosti, můžou zavolat na obecní úřad a požádat, aby za nimi přijela volební komise s přenosnou urnou. Případně můžou kontaktovat přímo volební komisi. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě odtékat míň vody. Povodí Vltavy v pátek začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubala ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. Společnost pro ranou péči pořádá dnes charitativní akci u Rabenštejnské věže v Českých Budějovicích. Čtvrtý ročník setkání s názvem Zabrejli s námi nabízí bližší pohled do světa rodin pečujících o děti se zrakovým nebo jiným postižením. Součástí je dobročinný sekáč a program pro rodiny s dětmi. Co je připravené, upřesnila Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči.
5: Dvě divadelní pohádky, 9:30 a v 15 hodin, pak to bude rodinná zážitková hra na věži, malování na kamínky, nebo si můžete promluvit s našimi poradkyněmi, které se této akce účastní a vlastně společně celý tým ji připravuje a spoustu ještě dalšího.
1: Hrad Kašperk bude po oba víkendové dny patřit dobovým řemeslům. Program je možné navštívit vždy mezi 10. až 16. hodinou na hradním nádvoří a jeho součástí budou taky ukázky středověké kuchyně. Podrobnosti dodává hlavní průvodkyně Jana Sázavská.
6: Návštěvníci uvidí při práci kováře, hrnčíře nebo předlenu. Přímo na nádvoří se také bude odlévat bronz. Kromě dobových řemesel budou ještě připraveny ukázky jídel ze středověké kuchyně. Návštěvníci ochutnají pokrmy podle dobových receptů, z nichž mnohé používáme i dnes. Zájemci se také dozví více o středověkých surovinách.
0: Sport.
1: České fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. Odveta se odehraje v úterý na půdě českých soupeřek. Vítězky dvojzápasu se o postup na šampionát utkají s lepším z duelu Švédsko-Litva.
0: Počasí.
1: Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 12 až 15 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Trhových Svinech na Českobudějovicku staví nový most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči i chodci musí využívat Bezručovou ulici kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 5 hodin a k tomu 5 minut a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v sobotu 10. října. Tak dobré ráno a hezký ten první víkendový den přeje ze studia Luboš Voráček.

Petr Muk dospíval 8 a 3 čtvrtě minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 10. října. Do konce roku zbývá pouhých 82 dní a svátek dnes mají Mariany. Mariana je ženské jméno tureckého původu. Ta mužská podoba Marin nebo Marinus znamená žijící při moři nebo také na moři a nebo také námořník. Marinám tedy k svátku všechno nejlepší. V roce 2000, tedy dnes je to 26 let, kdy v jaderné elektrárně Temelín byla zahájena řízená štěpná řetězová reakce. A v roce 2010, právě 10. října, se Josef Váňa po 7. stal vítězem Velké Pardubické. Byl to 120. ročník tohoto světoznámého dostihu. Váňa vyhrál po druhé s koněm jménem Tiumen. Mimochodem, Josefu Váňovi bude za pár dní, 20. října, 74 let. 10. října, což je právě dnes, roku 1877 zemřel rodák z Volyně, Josef Niklas, architekt a stavitel období historismu a také pedagog. V roce 1903 zemřel rodák z Písku Václav Molenda, to byl spisovatel, básník a policejní úředník. V roce 1963 zemřela francouzská zpěvačka Edith Piaf. V roce 1978 zemřel herec Josef Bejvl a ještě vzpomeňme rok 2014, to zemřel Pavel Landovský, herec a dramatik, bylo mu 78 let. 10. října roku 1813 se narodil italský hudební skladatel Giuseppe Verdi. V roce 1917 se v Jindřichově Hradci narodil Karel Filsak, to byl významný moderní architekt. V roce 1919 se v Českých Budějovicích narodil Miroslav Kubíček, dirigent a hudební skladatel. A 72. narozeniny dnes má herec a zpěvák Ondřej Havelka a 72. narozeniny by dnes také měl i Vašo Patejdl, slovenský zpěvák, hudebník a textař. Vám, kteří máte dnes také výročí svého narození, tak k narozeninám všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před 17:15 máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšířil na většinu území kraje. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8, na horách mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den očekáváme i nadále zataženo nebo skoro zataženo na většině území kraje s občasným deštěm. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A i v sobotu po ránu se podíváme na SMSky, abychom zjistili, jak pak to vypadá u vás za oknem. Přišla zpráva ze Zduchovic. Zamračená obloha je nad Zduchovicemi a 10 stupňů a bezvětří. Klid a pohodu přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a do Zduchovic také přejeme. Hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Největší hvězdou je Kašpárek. Pozadu ale nezůstávají ani ostatní dřevění herci. Ačkoliv Humpolocké lutkové divadlo letos slaví významné výročí, budou si muset malí návštěvníci na své oblíbené hrdiny počkat o něco déle. Tak zákulisní informace z Humpolocké lutkové scény přineseme za chvilku. Ještě předtím je tady kapela Krištof.

0: Loutkové divadlo v Humpolci letos oslaví 95. výročí svého založení. Je tak jednou z nejstarších scén svého druhu v celé zemi. Každé jeho představení navštíví průměru skoro 140 diváků. Měla by začít sezona, jenže teď se tam hrát nesmí. V cestě stojí technické obtíže a také předpisy. Tak do zákulisí se vypravil i náš reportér.
1: Vítejte u prken, které znamenají svět.
2: My jsme teď s Vladimírem Hůlou, principálem humpoleckého loutkového divadla, vstoupili do zákulisí zdejší loutkové scény. A váš nejoblíbenější herec?
1: Všichni. No Kašpárek samozřejmě.
2: Kašpárek, máte ho konec konců i na tričku.
1: Ano. Tak pojďte se pát tam, kde to pečeme.
2: My tady teď stoupáme po žebříku. Dostali jsme se nad jeviště.
1: No, po žebříku je to správně, protože my jsme v Sokolská scéna, takže tady vidíte jenom žebříky, tady nejsou schody zákulisí. No, teď jsme na takzvaných vodicích mostech, odkud vlastně ty loutky ovládáme. Jo? Takže než nastoupíte na scénu, tak je potřeba udělat trošku tady kulisu, takže rozsvítit světla. Tady si vytáhneme červenou oponu.
2: A se tahá jenom provázkem.
1: Ano. No a před vlastním jednáním musí taky nahoru žlutá opona.
2: Tady máme největší hvězdu. A už je rozmotaný.
1: Tak pojďme tadyhle vedle, tam je víc místa. Takže já na chvilku podržím mikrofon a zkuste to.
2: Ruce. Ne, to je noha. To jsem spletl, to je noha. Nohy jsou na pohyblým, takže já teď sotva lezu po tom jevišti. Vypadá to, jako když se Kašpárek neustále vzdává.
1: Ale trochu cykla.
2: Možná... Pane Hůlo, vy jste zmínil, že je to 95. sezóna už letos.
1: 96. by měla začít.
2: 96. tedy.
1: Ano, 95 let nám bude 20. prosince.
2: A začínat tedy budete kdy?
1: Nevíme, protože jsou to nějaké technické potíže. Čátek podzimní sezóny bude zřejmě minimálně o měsíc odložen.
2: Budovu vlastní město a já jsem se na ty technické obtíže zeptal mluvčího radnice Jiřího Aujestského.
3: Situace je dána tím, že jak město převzalo Sokolovnu a sportovní halu od té Jiskry, tak bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
2: Stejně jako před 95 lety, i letos se začne pohádku o zakleté labuti. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsou tu zprávy a Lukáš Pelikán.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Z ruzyňského letiště dnes v noci odletí první letadlo nové pravidelné linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almáty. Podle mluvčího letiště Praha Jiřího Hanycha by linku mohlo využít během prvního roku přes 67 tisíc cestujících. Městy z Lhenice na Prachaticku dnes slavnostně otevře turistickou vyhlídku u Velké kaple v Brabcích. Nabízí výhled do okolí od místní křížové cesty. Součástí odpoledního programu od 13.30 bude navrácení restaurovaného obrazu Panny Marie s Ježíškem do kaple. Jak informuje Městys na svém webu, hudební doprovod obstará kapela Vodáci a následovat bude posezení s hudbou ve Vatkově. Pokračuje sbírka historických domácích elektrospotřebičů Národního technického muzea v Praze. Ještě dnes je možné odevzdat staré elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Událost na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Jejím cílem je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Výstava o jednom z nejdůležitějších milníků venkovského roku, Ožních, dnes končí v prostorách Českobudějovického okresního archivu. Připravili ji archiváři ve spolupráci se spolkem pro obec Hůrky a venkov. Dnešní vernisáž nabídne mezi 9:30 a 11:30 prohlídku výstavy s možností výkladu. Návštěvníci taky kromě všech exponátů uvidí krojované selky v blatských krojích. Fotbalové Táborsko prohrálo ve včerejším 10. kole druhé ligy na domácím hřišti s vedoucí Karvinou 0-1. Silon se 13 body nachází uprostřed tabulky. A ještě počasí. Zataženo s občasným deštěm, večer ubývání oblačnosti i srážek. Teploty maximálně 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď ráno hlášené nemáme. Silničáři stále pracují na opravě hlavního tahu číslo 4 z Vimperka na Strážný. Aktuálně řídí provoz semafory mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl šesté a k tomu 2:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Sportovkyně Věra Čáslavská má novou pamětní desku na základní škole na Petřinách v Praze 6. Prohlédnoucí přišla také dcera slavné sportovkyně. Podrobnosti přidáme za chvilku a teď dáme po ránu trocha hudby. Připravené zaspívat Anna K. píseň Večírek za koncem.

0: Z mistrovství Evropy, mistrovství světa a také z olympiády. Ze všech si gymnastka Věra Čáslavská několikrát přivezla zlaté medaile. Její úspěchy teď připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která nese její jméno.
1: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
2: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
1: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
2: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
1: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
2: Tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
1: Čím jste se vlastně inspiroval nebo jak jste přemýšlel nad tím, jak vůbec ta pamětní deska bude vypadat?
2: Vzpomněl jsem si, když mi bylo 10 let, tak Věra Čáslavská, to bylo v roce 1968, tak Věra Čáslavská vyhrála tyhle ty hlavní medaile v Mexiku na olympijských hrách. No a vzpomínal jsem na to tak jako docela rád, protože to byl obrovský zážitek pro mě.
1: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
3: Jsem moc ráda, že tady ta škola, která je i sportovní a bilingvální, která se po mamince jmenuje, takže ta škola je opravdu úspěšná. A jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
1: Jak na maminku vzpomínáte?
3: Na maminku vzpomínám moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela. A člověka potom někdy mrzí, že třeba se nezeptal víc na víc věcí a tak dále, potom už to vlastně dohnat nemůže.
1: Vy jste zmiňovala, že Věra Čáslavská tady na Praze 6 bydlela, jaký vztah měla k té městské části?
3: Praha 6 je opravdu nádherná, já tady totiž taky bydlím, takže Prahu 6 miluju, ale vůbec bych se odsud nechtěla odstěhovat. Maminka tady bydlela moc ráda, ona vlastně teda pocházela z Karlína, ale vlastně potom celý už další život strávila tady na Praze 6.
1: Odhalení té plakety je spojené i s památným dnem sokolstva. Jaký vztah k sokolu měla Věra Čáslavská?
3: Maminka viděla ten potenciál toho sokola i v tom, že vychovává opravdu od malinkatých dětí a vede je ke sportu, k různým druhům sportu, ale vlastně nezapomíná vůbec ani na starší občany.
1: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrova, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
4: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je, myslím, velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě a proto je potřeba připomínat jejich příběhy a i třeba takhle takovou plaketou je mít stále na očích.
1: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Český rozhlas. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Je 5:45, tak tomu ještě půl minuty, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšířil na většinu území kraje. A nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni a na horách mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den očekáváme i nadále zataženo nebo skoro zataženo na většině území kraje s občasným deštěm. Večer pak budou srážky a také oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl mírný, jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra na neděli očekáváme převážně oblačno, v noci a ráno místy s mlhami. Během dne se pak bude oblačnosti pouze přechodně, bude se rozpouštět, bude ubývat a místy se vyskytnou tedy slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer pak ale srážky zcela ustanou a oblačnost ubude už natrvalo. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 8 až 4 stupně a nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý jihozápadní až západní vítr, odpoledne pak přechodně zesílí na mírný severozápadní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Pěkné sobotní ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Třeboni se v 5 hodin odpoledne otevře Schwarzenbergský sál na zámku přednášce o osudech majetků hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů. O tématu bude mluvit studentka Univerzity Karlovy Simona Jandová. V Českých Budějovicích dnes začne Budějická tálie. Přehlídka amatérských divadelních souborů. Ten 26. ročník odstartuje v divadle U kapličky, v 15 hodin pohádka s písničkami o Perníkové chaloupce. Až do příští neděle pak nabídne 13 inscenací pro děti i pro dospělé, budou to především komedie v nejrůznějších podobách. Víkend patří také dnům otevřených ateliérů. Umělci v jižních Čechách otevřou dveře svých tvůrčích prostorů a nabídnou možnost nahlédnout do podpokličku své práce. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s autory, komentované prohlídky a také tvůrčí dílny. Přehled zapojených ateliérů najdete na internetu, na webu dnyotevřenýchateliérů.cz. Pokud dáváte přednost pořádné fyzické výzvě, tak si vyjděte na Lipno. Rodinný areál v Lipně nad Vltavou hostí o víkendu závody Spartan Trifecta Weekend. Na účastníky čekají překážky běh do kopce a také výstup po jezerní sjezdovce. Na své síly se tu sáhnou nejenom amatéři, ale také zkušení závodníci, i rekreační sportovci a také rodiny s dětmi. A jeden tip pro všechny, kteří si pamatují dobu 8-bitových počítačů nebo chtějí poznat na vlastní ruce tedy. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích včera otevřelo interaktivní výstavu, která se jmenuje Retro Gaming. Počátky osobních počítačů u nás. Čekají vás historické počítače a také konzole, herní časopisy i možnosti zahrát si více než 1000 her. Ta výstava potrvá do konce ledna příštího roku.

0: vím, zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Běh v Lázeňském parku v Třeboni podpoří hospicovou a paliativní péči. Trhy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích budou ode dneška až do března začínat až v 7 hodin ráno. Na horách dnes naměří kolem 10 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro.
1: Volby 2026.
2: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
3: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
2: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Hospicová péče svatého Kleofáše v Třeboni dnes pořádá benefiční běh. 13. běh pro Kleofáše je součástí Světového dne hospicové a paliativní péče. Zúčastnit se ho můžou zdatní běžci, ale i malé děti. Jaké trasy hospic pro přihlášené připravil, řekla jeho mluvčí Petra Fajfrová.
4: Pro nejzdatnější běžce bude připravena nádherná 12-kilometrová trasa okolo rybníka Svět. A ostatním nabídneme příjemnou 4-kilometrovou trasu. Další možností bude štafeta pro 2 nebo 4 běžce na 4 kilometry. A pro děti chystáme kratší trasy dle věku a také bohatý doprovodný program.
2: Start prvního závodu bude v 10 hodin. Trhy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích ode dneška mění provozní dobu. Přechází v zimní režim a začínat budou nově až v 7 hodin ráno oproti původní 6 hodině. Posouvá se i čas ukončení trhů, budou trvat až do 12 hodin. Jak uvedla mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, v těchto časech o sobotách a čtvrtcích si na trh můžou lidé dojít nakoupit až do 12. března. Šumavský fotomaraton začne dnes v 8 hodin ráno v Sušickém kině. Soutěžící mají za úkol vyfotit během 5 hodin 5 různých témat, a to v přesně daném pořadí. Právě to může být někdy komplikované, říká ředitel soutěže Andrej Macenauer.
5: První téma je radost, druhý třeba linie a teď se vám může stát, že ve třetím tématu už máte nafocený ty první dvě témata a třetí téma najednou máte perfektní snímek radosti, ale to by znamenalo, že musíte znova vše vymazat a začít tím prvním tématem.
2: Součástí šumavského fotomaratonu jsou přednášky o cestovatelské a reportážní fotografii.
1: Sport.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess Abesong. Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny českého času.
1: Počasí.
2: Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 12 až 15 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafory řídí provoz na hlavním tahu 29 z Písku do Tábora v Podolí 1, a to kvůli rekonstrukci chodníků. Počítejte tam s menším zdržením. Práce mají trvat do konce měsíce. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Irská rocková skupina U2 slaví 50 let od svého vzniku. Jaká byla její cesta z kuchyně dublinského řadového domku na největší světové stadiony, uslyšíte za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v sobotu 10. října. Dobré ráno a pěkný víkend celý už teď ze studia přeje Luboš Voráček.

0: Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb, které si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě. Kromě obří popularity získali U2 přes 20 cen Grammy. Členové skupiny se nejenom ve svých písních vyjadřují už roky k politickým, společenským a také náboženským problémům.
1: To začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let. Poznali se přes inzerát, který zveřejnil bubeník Larry Mullen.
2: Na nástěnku jsem dal inzerát. Hledám tři dobře vypadající kluky, kteří umějí hrát.
3: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
1: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první Boy vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
3: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
1: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
4: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejen k získání dobrého stolu v restauraci, což je taky fajn, ale je to málo. Stojíte v záři reflektorů a přemýšlíte, kam ten paprsek namířit. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly. Zároveň jsem pragmatik, spolupracuji s levicí i pravicí. Nemusíme se shodnout úplně na všem, stačí shodnout se na něčem, co je dostatečně důležité.
1: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před čtvrt na sedm máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně pak rozšířil na většinu území kraje. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni a na horách bylo 7 až 4 stupně Celsia. Přes den očekáváme i nadále zataženo nebo skoro zataženo na většině území kraje s občasným deštěm. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka nesmí být moc dlouhá, aby k nám to dorazilo, aby to přišlo, tak ať není dlouhá a hlavně musí být bez háčků a bez čárek, tedy bez diakritiky. A dobře to napsala Boža Storový synu, která píše: dobré ráno, 6 stupňů máme. Trhové sviny hlásí pěkný den i do studia přijá zdraví Boža. Božo, děkujeme, Rotových sun také zdravíme. A pak se podíváme vedle do Borovan, kde už je vzhůru také Růža, která píše, že v Borovanech je zataženo 10 stupňů. Pohodovou sobotu všem přeje. Růžo, děkujeme a do Borovan také přejeme. Hezkou sobotu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Blíží se zima a právě kvůli blížící se zimě a zdražování energií si děláme zásoby paliv na zimu. Kromě uhlí kupujeme hlavně dřevo, pelety a také dřevěné brikety. Uhlí meziročně mírně podražilo a dřevo někde dokonce zlevnilo. Tak za chvilku nahlédneme do uhelných skladů, ale ještě předtím je tu kapela Katapult s písní Blues. Dobré ráno.

0: ti, co topí uhlím, se letos připlatí. Proti loňsku přibližně o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety okolo 900 korun. Majitele uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu a také kvůli vyšším nákupním cenám.
1: Přicházíme ke kolovému nakladači.
2: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
1: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
2: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli, nebo mají malý sklepy, no.
1: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
3: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
1: Když to srovnáme s loňskem.
3: Kostka, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
1: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Otětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
4: A je 630 korun za metrák.
1: Když to srovnáme meziročně,
4: je zhruba o 3,5% dražší.
1: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
4: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
1: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
4: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
1: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
5: Co se týče cen, tak ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
1: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Dajánu Ross teď vystřídá Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo pětipatrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejmín dva lidé, další dva jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské zprávy Michailo Semikin. Podle něj můžou být další lidé pod troskami. Dobrovolníci se dnes zapojují v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Následný svoz odpadů zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Příběhy, které ukrývají židovské hřbitovy, zazní v podvečer v knihovně v Měruticích na Písecku. Judaistka Petra Vladařová se zabývá dokumentací židovských hřbitovů v Česku. Zvláštní pozornost věnuje jižním Čechám. Posluchači přednášky se seznámí s pohřebními tradicemi a taky se dozvědí, co nám můžou prozradit nápisy a symboly na židovských náhrobcích. Začátek bude v Mirotické knihovně v 17 hodin. Jitrněcobraním dnes ožívá Borovanský mlýn na Českobudějovicku. Kromě ochutnávky jitrněcových a zabijačkových specialit se můžou zájemci zúčastnit školy výroby jitrnic. Součástí akce bude taky soutěž o nejlepší jitrnici, které se zúčastní týmy z Česka i Slovenska. Pro malé návštěvníky je připravená dílna a zdobení perníčků. K tanci a poslechu bude hrát harmonika. Organizátor David Stibor informoval, že začátek bude v 10 hodin. Ze sportu. Utkání 10. kola 3. fotbalové ligy mezi Pískem a rezervou plzeňské Viktorie skončilo nerozhodně 2-2. Písek si zapsal 3. remízu v řadě a s 11 body je na 9. místě tabulky. V nejvyšší české dorostenecké soutěži vyhrál tým hráčů do 19 let českobudějovického Dynama doma nad Karvinou 5-0. Po neúplném 10. kole této ligy jsou Jihočeši devátí. A ještě počasí. Zataženo s občasným deštěm, večer ubývání oblačnosti i srážek. Teploty maximálně 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Semafory řídí provoz na silnici 174 Velná Řích na Strakonicku směrem k léčebně poblíž křižovatky s hlavním tahem číslo 20. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Když se na mistrovství světa v Baku rozkřikne, že v hale je Lukáš Krpálek, má problémy český judista projít mezi davem. No, my se do Azerbajdžánu za chvilku vydáme za judem a také za Lukášem Krpálkem, ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Zuzanu Norisovou.

0: Na světovém šampionátu judistů se dnes představí Lukáš Krpálek, který už je na místě několik dní a mohl si tak zatím v roli diváka užít atmosféru, která na tribunách panuje.
1: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, akor když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Hejdara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohleto nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 7:15 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak to aktuálně vypadá s tou situací? Prší někde nebo ne?
2: Máme zataženo a místy se vyskytují přehánky. Počasí u nás ovlivňuje teplá fronta. Teploty na jihu Čech jsou poměrně vysoké vzhledem ke zvětšené oblačnosti. Nejčastěji se pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 6 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu 3,8 stupně Celsia dnes naměřila stanice Plechy. V Českých Budějovicích máme zataženo se slabší přehánkou. Teplota je 11,9 stupně Celsia, fouká slabý, jihozápadní vítr 4 metry za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1014 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo, ale bez deště. Teplotu 6,2 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: No, pane Fibovere, jak to bude přes den? Bude to se slabším deštěm nebo se silnějším? Bude to na práci venku?
2: Na práci venku to asi dneska nebude. Očekáváme zataženo nebo skoro zataženo na většině území kraje s občasným deštěm. Později odpoledne a večer potom srážky budou ubývat a začne ubývat od severozápadu i oblačnosti. Za teplou frontou nás totiž přejde fronta studená. Maximální denní teploty nebudou příliš vysoké, vystoupají na 11 až 14 stupňů Celsia, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké jsou teplotní rekordy k 10. říjnu?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1976, a to 24,6 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota v roce 1951, a to minus 5,5 stupně Celsia.
1: Co slunce, v kolik vyjde, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyjde v 7 hodin a 15 minut a zapadat bude v 18 hodin a 22 minut, ale toho slunce si dneska asi příliš neužijeme.
1: A v noci a zítra bude jak?
2: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od severozápadu přechodně vyjasní a místy se začnou tvořit mlhy. K ránu oblačnosti opět přibyde a zítra přes den tedy očekáváme převážně oblačno. Jak v noci, tak i během zítřejšího dne se navíc místy vyskytnou slabé přehánky nebo občasný déšť. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty v noci klesnou na 7 až 4 stupně Celsia. Maximální denní teploty budou stejné jako dneska, mezi 11 až 14 na horách kolem 9 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jeho západní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď také na jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Psi, kočky a také slepice žijí spolu s klienty v domově pro seniory v Mlékovicích. Pomáhají jim zpříjemnit pobyt a také udržet pravidelný režim. Více si povíme za chvíli, ale ještě předtím je tu Jelen.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Do domova pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku se mohou lidé nastěhovat i se svými domácími mazlíčky. Senioři si díky nim udržují pravidelný denní režim a také se lépe seznamují s dalšími klienty. A s tím také pomáhají i tamní terapeutické slepice.
1: Hedvábničky, ty jsou výborný jako maminky a oni jsou krásní.
2: Říká pan Bohuslav u venkovního výběhu pro terapeutické slepice. Dříve se o ně staral, teď jim občas vylepšuje výběh.
1: Když jsem se dozvěděl, že tady ty slepičky utíkají, tak jsem sem dal tady tenhle ten igelit, aby přesto nemohli přelíst. Ten kybl jsem opravil, aby v tom mohla být voda.
2: Klienti domova si slepice chodí hladit skupinově s aktivizačními pracovnicemi nebo sami při procházkách.
1: Já jdu, když je hezky, tak se jdu projít a jsem sbíral vajíčka.
2: Slepice nejsou jediná zvířata v domově. Paní Jana se sem nastěhovala se svou třínohou Fenkou Žofinkou.
3: Do zahrady chodíme, seznamujeme si tady s těma lidma, co tu bydlej. Jdeme tady prohnat slepice okolo baráku a tak.
2: Příbuzní paní Jany našli Žofinku na ulici před 5 lety.
3: Oni mě ji přinesli domů, protože řekli, že nikdo jiný se o ní nemůže starat, jenom já. Jo, takže od té doby mám Žofinku.
2: V domově v Mlékovicích dělají všechno spolu. Chodí na procházky, na cvičení i mezi ostatní klienty.
3: Mají rádi. No, ona nikomu neubližuje, ona je takový drobeček, taky má jenom 3 nohy, tak se nemůže moc vyskakovat.
2: Stěhování do domova je pro seniory často velkou životní změnou. Podle koordinátorky příjmu Moniky Hlaváčkové jim může proces ulehčit právě domácí mazlíček.
4: Je to pro ně důležité, aby tady to zvířátko měli sebou, protože mají spolu prostě vazbu. Máme tady vlastně klienty s pejskem, ale i s kočičkou, takže pokud se klient zvládne o to zvířátko postarat, tak to vlastně není problém.
2: Zvířata můžou zpříjemnit pobyt také lidem s různými druhy demence.
4: Kontakt se zvířaty může u lidí s demencí taky zmírňovat vlastně neklid, podporovat jejich dobrou náladu a komunikaci a společně zapojení vlastně s ostatními klienty i vlastně začlenění do toho kolektivu.
2: Říká Monika Hlaváčková a dodává, že za některými klienty chodí také paní s terapeutickým psem. Z Mlékovic Alena Junová, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Přes 100 jeho českých ateliérů a galerií se o víkendu otevře veřejnosti. Bezmála 15 závodníků z celého světa se dnes zúčastní Krumlovského vodáckého maratonu. Dnešní teploty se na jihu Čech dostanou maximálně na 14 stupňů Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro.
4: Volby 2026.
3: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Druhý den voleb nabízí možnost rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a části Senátu. Hlasovat můžou taky ti, kteří se ze zdravotních důvodů nedostanou do volební místnosti. Volební komise za nimi může přijet s přenosnou urnou, podobně jako do domova pro seniory Rybniční ve Strakonicích.
5: Tahle velká se tam taky vejde.
6: Volby si nenechala ujít ani paní Poláčková.
5: Přece si rozhodujou lidi o tom, kdo je na radnici. Tak když si může vybrat, to bychom byli hloupí, abychom to neudělali.
6: Z víc než stovky klientů se voleb zúčastnila zhruba třetina, říká sociální pracovnice domova pro seniory Květa Taubrová.
7: Je to individuální, někteří uživatelé zájem mají a někteří nechtějí volit, nechtějí se účastnit voleb.
6: Lidé, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nedostanou do volební místnosti, můžou zavolat na obecní úřad a požádat, aby za nimi přijela volební komise s přenosnou urnou. Případně můžou kontaktovat přímo volební komisi. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend se lidé můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Některé z umělců vyjmenovala Monika Zárybnická z odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
8: Výtvarník Michal Hon nebo řemeslník Jiří Honis, který se věnuje podmalbě na sklo. Z těch, kteří otevírají mimo České Budějovice, je to pravidelně Tkalcovna Kubák ve Strmelově, v Táboře Teodor Buzu a například v Prachaticích Jiří Rosa, který má tatérské studio.
3: Závodníci Krumlovského vodáckého maratonu dnes společně vyplují po Vltavě do Českého Krumlova. Hromadný start začíná v 11 hodin ve Vyšším Brodě a Rožumberku nad Vltavou. Jde už o 24. ročník soutěže. Další informace doplnil ředitel závodu Lukáš Novosad.
9: Letos se nám přihlásilo zhruba 840 lodí, což je 1500 závodníků. Je zajímavostí, že se nám sem sjíždí závodníci z celého světa. Na letošní rok se přihlásilo závodníků z 28 zemí. Máme tam závodníky z Nového Zélandu, Austrálie, Ameriky, Kanady a samozřejmě závodníky z Evropy.
3: Varhanní koncert k poctě zlatokorunského učitele Antonína Borového zazní dnes večer v této obci na Českokrumlovsku. Borový byl taky obrozenec a skladatel. Lidé budou moct kromě jeho vlastních děl slyšet skladby jeho současníků a taky známých barokních skladatelů. Večer uvede osobně varhaník Petr Vacek, který se tvorbou Antonína Borového zabývá. Jak za organizátory informoval Jan Bouček, koncert začne v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně v 18 hodin.
4: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Večer očekávejte obývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opravy mostů na Pražské třídě i v Mánesově ulici v Českých Budějovicích se protáhnou. S uzavírkami a objížďkami tak v těchto místech stále počítejte. Kromě toho taky například neprojedete částí Braničovské ulice nebo ulicí Boženy Němcové. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ultramaratonec Miloš Škorpil ve svých 72 letech stále závodí. Například dnes běží horský maraton v Alpách. A jelikož je v penzi, stíhá oběhání psát také knihy. A jednu z nich také právě vydal. A o tom všem uslyšíte v reportáži za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte. V 5,5 minuty po 7 hodině v sobotu 10. října. Dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpel ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Trénuje mladší běžce a také píše knihy právě o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu. Ta se jmenuje 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený, že jo.
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama. Jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme zataženo nebo skoro zataženo na většině území kraje s občasným deštěm. Později odpoledne a večer pak bude srážek i oblačnosti od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, na zprávy, které nám posíláte o počasí ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Černovic u Tábora, kde je 10 stupňů Celsia, jak píše pan Folta. Děkujeme. Volary Rafanda hlásí zataženo, studený vítr a jsou 4 stupně, píší Luděka Zdeňka, tak děkujeme za tu zprávu. Větrné ráno je také v Prachaticích, kde je 10 stupňů, obloha mlhavá. Den ve zdraví přeje Helča. Helču, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno a 10 stupňů, jak píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je oblačno až zataženo a větrno a 10 stupňů. Zdraví, hezkou sobotu přeje Marie, tak i vám, Marie, do Brloha, děkujeme za zprávu. Ve Velešíně je zataženo a 12 stupňů, pohodovou sobotu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme do Velešína. A ještě tu mám zprávu z Jindřichova Hradce od nádraží, kde je zataženo, slabý jihozápadní vítr a 8 stupňů. Pohodovou sobotu všem i do rozhlasu přeje Milan. Milane, děkujeme, do Jindřichova Hradce také hezkou sobotu přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Putin na Písecku zaznamenala hned první den voleb velký zájem lidí. Rozhodovali tam nejenom o budoucím vedení obce a senátorovi, ale také o rekonstrukci místní komunikace. Reportáž z volební místnosti nabídneme za chvilinku. Ještě předtím bude zpívat Janek Ledecký o tom, že týden má jenom 7 dní.

0: Zvolit budoucí zastupitelé, senátory a také rozhodnout o rekonstrukci komunikace u podkostelního rybníka. To všechno přivedlo do volební místnosti v Putimi na Písecku už v pátek stovky lidí. Volby spojené s referendem byly pro obyvatele mimořádné. Na volební komisi čekalo překvapení hned po otevření volební místnosti.
1: Pověste, ke kterým volbám jdete? Jdete ke komunálním?
2: No.
1: Senátním taky?
2: Hmm?
1: A referendum taky?
3: No. Všechny tři.
1: Dobře.
4: Jako první přišel odvolit 82-letý Josef Vlasatý.
5: Jak to, že vám tohle zbyla v ruce? Tam jste měl dát obecní volby. Do těch modrých se to neháže.
2: No, já jsem to zkazil dneska, no. Bude neplatný lístek pro komunální volby.
4: Takovýhle začátek voleb v Putimi asi nikdo nečekal. Ani předsedkyně volební komise Alena Pixová.
6: Všichni jsme chybující, takže bohužel i to se stalo. Přestože jsme měli za zástěnou ty obálky označené přesně, kam co patří.
7: Můžu tam hodit všechny tři najednou? Aby se nabrali.
5: Tak, mám to. Rozhodla jsem o své budoucnosti.
4: Hana Žižková přišla s manželem a dvěma syny. Celá rodina chodí k volbám od jak živa.
8: Od jak živa pravidelně a všichni. Od malička vlastně je vedeme k tomu, aby věděli, že mají právo volit a že to je taková jejich občanská povinnost, aby to neignorovali.
4: I referendum je pro vás stejně důležité jako komunální volby?
8: Rozhodně, protože se to taky týká obce a týká se to nás, našich dětí, takže určitě.
4: Toníku, pokolikáte si tady ve volební místnosti?
9: No asi po desátý, nevím.
4: A přijde ti to pořád stejné, nebo tě to baví, nebo chceš být rychle pryč z místnosti?
9: No, teď je to takový hodně dobrý, jako. Protože je tady prostě hodně obálek, hodně lidí a ty lidi, který tady jako bydlí, jsem už dlouho ani neviděl, tak je to takový hezký.
4: Lenka Nosková. Se pobavila i u voleb.
10: Mm-hmm. Viděla jsem známé tváře a je to příjemné. Všechno jsem měla připravené, všechno jsem měla načtené, takže přesně jsem věděla, co mám dělat.
4: Tyhle volby budou určitě pro putimské mimořádné. Je tady i referendum poprvé v historii obce. Je to mimořádné i pro vás?
10: Určitě to je mimořádné. Myslím si, že se lidi mají hlavně domluvit.
4: V referendu nehlasoval Lukáš Kučera.
11: Protože se to netýká oblasti, ve kterými žijeme, takže necháváme to osudu.
4: Paní Jana přinesla členkám volební komise
12: čokoládu na nervy, aby dlouho vydrželi.
4: To děláte po každé?
12: No to ne, ale občas, když mi něco napadne. Dobrou náladu asi.
4: I tato volební místnost se zavře ve 14 hodin. Z Putimi na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Barbaru Streisand teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Městy Slhenice na Prachaticku dnes slavnostně otevře turistickou vyhlídku u Velké kaple v Brabcích. Nabízí výhled do okolí od místní křížové cesty. Součástí odpoledního programu od půl druhé bude navrácení restaurovaného obrazu Panny Marie s Ježíškem do kaple. Jak informuje Městys na svém webu, hudební doprovod obstará kapela Vodáci a následovat bude posezení s hudbou ve Vatkově. Výstava o jednom z nejdůležitějších milníků venkovského roku, Ožních, dnes skončí v prostorách Českobudějovického okresního archivu. Připravili ji archiváři ve spolupráci se spolkem pro obec Hůrky a venkov. Dnešní dernisáž nabídne mezi 9:30 a 11:30 prohlídku výstavy s možností výkladu. Navštěvníci taky kromě všech exponátů vidí selky v blatských krojích. Ze sportu. Fotbalisti Slávie zůstávají v šancelize neporažení. V předehrávce 10. kola zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. A hokejisti Třince zvítězili nad Hradcem Králové v Tipsport Extralize 5-2. Litvínov nad Olomoucí 3-1, Kladno nad Mladou Boleslaví 4-3, Liberec nad Karlovými Vary 5-0 a Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3. A ještě počasí. Zataženo s občasným deštěm, večer ubývání oblačnosti i srážek. Teploty maximálně 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na Písecku platí kvůli rekonstrukci úplná uzavírka silnice 3. třídy mezi Šamonicemi, Kožlím a Soběšicemi. Oprava bude trvat do druhé poloviny listopadu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Říjen nabízí spoustu hokejových a také fotbalových zápasů a na některé z nich nás za chvilku pozve sportovní redaktor Kamil Jáša, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Ilona Čáková.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Říjen nabízí spoustu hokejových i fotbalových zápasů. Za Jihočeškami se na extraligu volejbalistek můžete vydat třeba do Prahy. Jdeme na to, začínáme hokejem.
1: Sport na víkend.
0: Českobudějovický Motor nastoupí v neděli v 17 hodin doma proti Liberci. Robert Lantoši, to je útočník Motoru, o pevnosti, která se jmenuje Budvar Arena, říká.
2: Každý tým chce doma být co nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí, a taky chceme být aj my.
0: Sobotu v 17 hodin přivítá tábor už v 11. kole Maxaligy Frýdek Místek. Fanoušky čeká také hokejové druholigové derby. V sobotu v Písku zápas Písek Milevsko začne v 17 hodin.
1: Sport na víkend.
0: A teď jdeme na velmi bohatý fotbalový program. Po pátečním večerním druholigovém utkání Táborsko Karviná a třetiligovém Písek Viktoria Plzeň B se největší porce zápasů odehraje v sobotu. Ve čtvrté lize to ale na jihu Čech bude jen jeden zápas, Strakonice Petřín Plzeň, neděle 16 hodin. A tady už je kompletní program páté ligy neboli krajského přeboru. Až na jeden se všechny zápasy budou hrát v sobotu od 13 hodin a 30 minut Dolní dvořiště Roudné, od 15 Jindřichův Hradec Osek proti Vín Třeboň a od 16 hodin Sokol se Zimovo Ústí Zlatá Koruna, Slavia České Budějovice Meteor Tábor, Dražice Mirovice a Olešník Strunkovice nad Blanicí. V neděli nastoupí v 16 hodin proti sobě Kaplice a Semice.
1: Sport na víkend.
0: V házenkářské extralize Strakonice v sobotu v 17 hodin začnou utkání proti Novému Veselí. V interlize v 18 hodin házenkářky Písku přivítají Michalovce. A nejvyšší soutěž basketbalistů Písek Ostrava v neděli v 17 hodin. Kdybyste přece ještě měli chuť po prázdninách na výlet, doporučujeme cestu třeba vlakem do Prahy. Ženy Jihostroje nastoupí v sobotu v 17 hodin k extralize volejbalistek v hale v Přípotoční ulici proti domácímu Olympu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme právě v některé ze sportovních hal. A kdyby vám přece něco uteklo, v pondělí na této stanici krátce po 14:30 odpoledne začnou sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby. Počasí.
1: Minutu a čtvrt před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Počasí u nás ovlivňuje teplá fronta. Máme zataženo a místy s deštěm. Teploty se pohybují na jihu Čech nejčastěji mezi 9 až 12 stupně Celsia, na horách kolem 6 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně zataženo se slabým deštěm. Teplota je 11,5 stupně Celsia, fouká slabý vítr jižní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo, ale aktuálně bez srážek. Teplotu 6,3 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne se to počasí příliš nezmění. Za teplou frontou přes naše území přejde fronta studená. Očekáváme tedy stále zataženo nebo skoro zataženo, na většině území kraj s občasným deštěm. Později odpoledne a večer bude srážek a i oblačnosti od severozápadu ubývat. Teploty během nepříliš nevystoupají, maxima se budou pohybovat mezi 11 až 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. A biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra, tedy v neděli?
2: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od severozápadu přechodně vyjasní a místy se začnou tvořit mlhy, a to zejména na východě kraje a na Šumavě. K ránu oblačnosti ale opět přibyde a lokálně se vyskytnou slabé přehánky. Minimální teploty budou v noci mezi 7 až 4 stupni Celsia a vítr bude v noci pouze slabý, jihozápadní až západní 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno stále ještě s mlhami. Večer potom srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Maximální denní teploty budou stejné jako dneska, mezi 11 až 14, na horách kolem 9 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice.
1: A pane Fribauere, jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: Pondělí očekáváme převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Během dne se pouze výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Minimální teploty budou o něco nižší, kolem 3 stupňů Celsia, a ojediněle se můžou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou stále podobné, kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Večer bude opět slábnout a bude se měnit na proměnlivý.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V zelených světech jsme se rozjeli do různých koutů Evropy, abychom vám přinesli zajímavé zahradnické poznatky. V Holandsku se zastavíme u zeleného domu, z jehož balkónu vyrůstají různé méně či více vzrostlé stromy. Přibrzdíme v Belgii u umělce a zahradníka v jedné osobě nebo v Modlešovicích na Strakonicku, abychom si pověděli o možném řešení chodníčků mezi záhony. V neděli po 11. dopolední tu s vámi budou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Už za chvilku se podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Ale až za chvilku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují volby do zastupitelstev měst a obcí. Na Táborsku je provázejí dvě referenda. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Charitativní akce Zabrejli s námi nabízí pohled do světa rané péče v Českých Budějovicích. Na jihu Čech počítejte s občasným deštěm, teploty vystoupí maximálně ke 14 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro.
1: Volby 2026.
2: Komunální volby v Česku pokračují druhým dnem. Před chvílí se znovu otevřely volební místnosti. Až do 2 hodin odpoledne můžou lidé přijít do jedné z 41 volebních místností v Táboře. Voliči mají na výběr mezi 8 kandidujícími subjekty. Na místě je reportérka Barbora Klempířová.
3: Já jsem teď největší volební místnosti v Táboře na základní škole Mikuláše z Husy, kam včera přišlo 20,7% voličů. Volební účast za první den je podle vedoucího odboru vnitřních věcí města Tábor Vladimíra Helmy nižší oproti minulým komunálním volbám. Na Táborsku, konkrétně v obcích Radenín a Šebířov, dnes můžou voliči rozhodovat nejen o zastupitelstvu, ale taky v místních referendech o větrných elektrárnách. V Šebířově se jednoduše ptají, jestli s výstavbou lidé souhlasí, zatímco Radenín zjišťuje, jestli má zastupitelstvo obce podniknout veškeré kroky proti umisťování a výstavbě elektráren. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
2: Žirovnice na Pelhřimovsku dopoledne pokračuje se svozy voličů ze 3 místních částí. Z finančních důvodů tam město zrušilo okrsky. Lidem místo toho nabízí bezplatnou dopravu. Kdy a odkud auta pojedou, přibližuje tajemník městského úřadu Jiří Cába.
4: V 10 hodin ve Strané, 10.15 budeme ve Štítném a v 11 hodin ve Vlčetině. Aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich dvou volebních okrsků, do našich dvou volebních místností.
2: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 000 tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Společnost pro ranou péči pořádá dnes v Českých Budějovicích charitativní akci u Rabenštejnské věže. Čtvrtý ročník setkání s názvem Zabrejli s námi nabízí bližší pohled do světa rodin pečujících o děti se zrakovým nebo jiným postižením. Součástí je dobročinný sekáč a program pro rodiny s dětmi. Co je připravené, upřesnila Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči.
5: 2 divadelní pohádky, 9:30 a v 15 hodin, pak to bude rodinná zážitková hra na věži, malování na kamínky, nebo si můžete promluvit s našimi poradkyněmi, které se této akce účastní a vlastně společně celý tým ji připravuje a spoustu ještě dalšího. Sport.
2: České fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. Odveta se odehraje v úterý na půdě českých soupeřek. Vítězky dvojzápasu se o postup na šampionát utkají s lepším z duelu Švédsko-Litva.
1: Počasí.
2: Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V souvislosti s pokračující výstavbou obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku počítejte s novou situací například právě u Češnovic. Uzavřená je původní křižovatka s hlavním tahem na Písek a silnicí na Vimperk. Řidiči osobních aut jedoucí od Netolic se napojí na hlavní tah pomocí krátké objízdné trasy okolo dvoru Suchá a čerpací stanice Robin Oil u Pištína. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 10. října. Tak dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček. A protože je sobota, tak se za chvilku přihlásí náš víkendový pořad Písničky z cizí kapsy, ve kterém můžete vždycky porovnat originál písně s českou verzí, kterou dnes zaspívá Ladislav Vodička.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině ranní. A já tímto hlásím nástup. Dneska doslova za volant. Co tím mám na mysli, to hned vysvětlí Ladislav Vodička.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

osy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy přikruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Nejen pěvci, jejichž hlas se prohání ve výškách a skáče přes oktávy, ale i bodří vypravěči příběhů mají své místo v populární hudbě a hlavně v srdcích jejich konzumentů. A zaslouženě. Vůbec přitom nevadí, že by jim přísná učitelka zpěvu mohla občas silně šlapat na paty. Hluboký hlas Ladislava Vodičky, smysl pro nadsázku a určitá lidovost, a právě ony zmíněné příběhy, můžou za to, že i jeho dílek do hudební pop country skládačky nezapadal prachem. Ať už to byla pistolnická story Shane, rychlopalná místopisná jízda Já tu zemi znám, nebo právě dispečerský výčet povinností, schopností a dovedností, bez kterých se žádný řidič neobejde, a že je to občas zkrátka šichta. Tak jako u těch ostatních dobře mířených písňových záseků je i skladba s poněkud prkeným názvem Řidič má tvrdý chléb šťastně vybranou zápůjčkou z americké pokladnice country hudby a úzce zpřízněných žánrů. V roce 1967 ji pustil na trať, či lépe řečeno do rádií na palubních deskách dálkových šoférů Dave Dudley. Vlastně specialista na obdobné songy oslavující často hodně tvrdý job chlapů sedících za volantem velkých traků, brázdících americké vnitrozemí. Konečně hudebně kritická komunita jim vymyslela konkrétní škatulku nadepsanou Truck Driving Country Anthems, tedy volně přeloženo hymny pro kamionáky, a Dave Dudley byl svého času jejich králem. Ale i kdybyste v životě řídili jenom osobák, anebo vám dokonce velké kolosy občas překážely ve sportovní jízdě, není důvod přelaďovat rádio. Stejně jako mají mamuti silnic své kouzlo a jejich kormidelníci vlastní svět psaných i nepsaných pravidel a určité pospolitosti, ani z písniček o nich nikoho uši nezabolí. Šťastnou cestu bez nehod vám tedy přeje Martin Schuster a Dave Dudley, který hlásí, že žádná jízda není snadná. There ain't no easy run.

0: Český rozhlas České Budějovice.
1: Snad ne, Ježíš.
0: České písničky, které si zaspíváte.
1: Snad ne, Ježíš.
0: Počasí.
2: Za půl minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme zataženo nebo skoro zataženo, na většině území kraje s občasným deštěm, později odpoledne a večer pak bude srážek a také oblačnosti od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se také naposledy podíváme na ty SMSky, které nám celé ráno posíláte. Za všechny zprávy moc děkujeme. Ještě tu mám jeden kousek, ten přišel za uplynulou hodinu. Přišla zpráva z Týna nad Vltavou, kde je zataženo a už tam spadlo i pár kapek. Je klidno a 12 stupňů. Pěkný víkend všem přeje Věra z Týna nad Vltavou. Věru děkujeme a také přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Třeboni na zámku se v 5:00 odpoledne otevře Schwarzenbergský sál kvůli přednášce o osudech majetků hlubocko-kurmlovské větve Schwarzenbergů. O tématu bude mluvit studentka Univerzity Karlovy Simona Jandová. V Českých Budějovicích dnes začne Budějská tálie, přehlídka amatérských divadelních souborů. Ten 26. ročník odstartuje v divadle u Kapličky v 15 hodin. Pohádka s písničkami o Perníkové chaloupce bude první. A do příštího neděle pak nabídne 13 inscenací pro děti a také pro dospělé a především to budou komedie v nejrůznějších podobách. Víkend patří také dnům otevřených ateliérů. Umělci v jižních Čechách otevřou dveře svých tvůrčích prostorů a nabídnou možnost nahlédnout pod pokličku své práce. Návštěvníci se můžou těšit na setkání s autory, komentované prohlídky a také na tvůrčí dílny. Přehled zapojených ateliérů najdete na internetu na webu dnyotevřenýchateliérů.cz. A pokud dáváte přednost pořádné fyzické výzvě, vydejte se dnes na Lipno. Rodinný areál v Lipně nad Vltavou hostí o víkendu závody Spartan Trifecta Weekend. Na účastníky čekají překážky, běh do kopce a také výstup po jezerní sjezdovce. Na své síly si tu sáhnou zkušení závodníci, rekreační sportovci, ale také rodiny s dětmi. A jeden tip pro všechny, kteří si pamatují dobu 8-bitových počítačů anebo ji chtějí poznat na vlastní kůži nebo ruce, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích včera otevřelo interaktivní výstavu, ta se jmenuje Retro Gaming, počátky osobních počítačů u nás. Čekají vás historické počítače a konzole, herní časopisy a také možnost zahrát si více než 1000 her. Ta výstava potrvá až do konce ledna příštího roku. Tak ať už vás dnes přitáhne divadlo, umění nebo sport, anebo vzpomínky na první počítačové hry, přejeme vám, ať si svůj volný čas užijete v radosti.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
6: Deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Už půl hodiny můžou lidé hlasovat druhým dnem v komunálních volbách. Společně s nimi někde volí i nové senátory, nebo se vyjadřují v místních referendech. Ve zprávách v 9 zamíříme do jednoho takového v Přísečné na Českokrumlovsku. Obyvatelé se tam vyjadřují k rozšíření spalovny odpadu. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Mluvčí zprávy železnic David Kabele upřesnil, že práce souvisí se stavbou Pražského okruhu. Omezení potrvá do 3. listopadu. Příběhy, které ukrývají židovské hřbitovy, zazní v podvečer v knihovně v Miroticích na Písecku. Judaistka Petra Vladařová se zabývá dokumentací židovských hřbitovů v Česku. Zvláštní pozornost věnuje jižním Čechám. Posluchači přednášky se seznámí s pohřebními tradicemi a taky se dozvědí, co nám můžou prozradit nápisy a symboly na židovských náhrobcích. Začátek bude v Mirotické knihovně v 17 hodin. Jitrnicobraním dnes ožívá Borovanský mlýn na Českobudějovicku. Kromě ochutnávky jitrnicových a zabíjačkových specialit se můžou zájemci zúčastnit školy výroby jitrnic. Součástí akce bude taky soutěž o nejlepší jitrnici, které se zúčastní týmy z Česka i Slovenska. Pro malé návštěvníky je připravená dílna a zdobení perníčků. K tanci a poslechu bude hrát harmonika. Organizátor David Stibor informoval, že začátek bude v 10 hodin. Fotbalové Táborsko prohrálo ve včerejším 10. kole druhé ligy na domácím hřišti s vedoucí Karvinou 0-1. Silon se 13 body nachází uprostřed tabulky. A ještě počasí. Zataženo s občasným deštěm, večer ubývání oblačnosti i srážek. Teploty maximálně 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pátou etapou pokračuje rekonstrukce Mostecké ulice v Táboře. Objízdná trasa je vedená ulicemi Soběslavská, Budějovická, Husova a Údolní. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Když volič nemůže k urně, musí urna za ním. Před námi je druhý den voleb a komise někde musí jít s přenosnou schránkou do terénu. Klienty domova pro seniory ve Strakonicích obcházela přímo na pokojích. Jak za chvilku uslyšíte v reportáži, ale ještě předtím je tady Xindl X s písní V blbým věku. Well.

0: Ne každý volič se může v den voleb vydat do volební místnosti. Pro některé seniory, nemocné nebo nepohyblivé lidi přijíždí volební komise až k posteli anebo přímo do bytu. S přenosnou urnou za nimi zamířila také ve Strakonicích. I tamní klienti tak můžou rozhodnout o tom, kdo je bude zastupovat.
1: Paní Kubičková, tam se dává obecní. Jo. Ta velká plachta. Tak.
2: Tohle, to jo.
1: Ano, přesně tak.
2: Potom moc velkou urnu nemáte.
3: Manželé Kubičkovi dneska taky odvolili.
2: Volili jsme vždycky, takže ta taková setrvačnost.
4: No, my máme věk, ona je nám nejlíp tady. Tohle nám vyhovělo, Ana.
5: Jste na volby.
1: Ano.
5: Jo, a děkuji vám, že jste přišli, jo. Děkuju.
3: Anna Popolštajnová vhodila před malou chviličkou obálku do urny. Ano. Byla to tedy jenom ta jedna do Senátu.
5: Jsem stará, je mi 86 let. Jsem za tamtoho režimu musela chodit volit povinně. Teď, když je demokracie, tak chodím volit dobrovolně a pokaždý, protože bych si vyčítala, že když s něčím nesouhlasím, takže jsem to nechala být, jo.
3: Vy jste tak děkovala té komisi, bylo vidět, že jste za to vděčná.
5: Volím ráda a mám ráda politiku a jsem z toho nešťastná, kam se ten svět celý ubírá. I když jsem stará, jsem na konci života, tak mě to všechno mrzí, jak se bojuje všude a není to dobrý. Ten svět mi přijde, že je vykloubený a ještě když neprší, tak to je všechno takový dvojnásob.
4: Tahle velká se tam taky vejde, musí.
6: Taky.
4: No, vidíte, ne?
6: Ráda, děkujeme.
3: Volby si nenechala ujít ani paní Poláčková.
4: No, protože přece si rozhodujou lidi o tom, kdo je na radnici. Tak když si můžeme vybrat, to bychom byli hloupí, abychom to neudělali.
3: Z víc než stovky klientů se voleb zúčastnila zhruba třetina, říká sociální pracovnice domova pro seniory Květa Taubrová.
7: Je to individuální, někteří uživatelé zájem mají a někteří nechtějí volit, nechtějí se účastnit voleb.
3: Problém taky je, když nikdo nemá u vás trvalý pobyt.
7: Někteří by samozřejmě rádi volili, ale nemají ten trvalý pobyt u nás domově. Můžeme do těch senátních voleb.
3: Jaroslava Formbaumová je předsedkyně volební komise.
8: Samozřejmě to je přenosná volební urna, to je to specifikum, že nemůžeme chodit s velkou urnou, ale s touhletou přenosnou pouze. No.
3: Vidíte, že je zájem mezi lidmi, kteří jsou třeba imobilní?
8: Je zájem, jako mají právo volit, takže obcházíme, kdo si to žádá, tak za nima jdeme.
3: Lidé, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nedostanou do volební místnosti, můžou zavolat na obecní úřad a požádat, aby za nimi přijela volební komise s přenosnou urnou. Případně můžou kontaktovat přímo volební komisi. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 9:15. My jsme se proto spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá tady aktuálně teď situace?
2: Počasí se během rána příliš nemění, jenom srážek přibývá. Máme zataženo s deštěm na většině území kraje. Teploty se nejčastěji pohybují stále mezi 9 až 12 stupně Celsia, na horách kolem 6 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně zataženo s deštěm. Teplota je 11,7 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1014 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo teplotu 6,7 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne nás bude přecházet studená fronta. Očekáváme tedy stále zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti od severozápadu ubývat. Maximální teploty příliš nevystoupají. Dnes se budou pohybovat mezi 11 až 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od severozápadu přechodně vyjasní a místy se začnou tvořit mlhy. K ránu potom oblačnosti opět přibude a během noci se lokálně vyskytnou také slabé přehánky. Minimální teploty klesnou na 7 až 4 stupně Celsia a vítr bude v noci slabý, jihozápadní až západní 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami, ráno stále i s mlhami. Během odpoledne ale srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Maximální denní teploty budou stejné jako dneska, mezi 11 až 14, na horách kolem 9 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A když tedy zítra srážky později ustanou, tak to znamená, že v pondělí už pršet nebude?
2: V pondělí očekáváme převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a během dne se pouze výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Minima se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia a ojediněle můžou být i přízemní mrazíky. Maxima potom kolem 12 stupňů Celsia. A vítr slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý.
1: A můžeme se ještě podívat na úterý?
2: Úterý po většinu dne bude polojasno, v noci a ráno se místy vytvoří mlhy a později odpoledne se od západu postupně zatáhne a večer potom od západu také s deštěm. Minimální teploty budou kolem 1 stupně Celsia a maxima stále kolem 12. A vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a místy bude i bez větří.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký víkend.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

Věra Špinarová dospívala 8 minut před 9. hodinou. To znamená, že za 8 minut nás čekají zprávy, které připravuje Lukáš Pelikán, a hned poté, jako každé sobotní ráno v 9 hodin, pak nabídneme pořad Mezi nebem a zemí, kterým vás provede kolegyně Daniela Pavlíčková. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost, přeji hezkou, klidnou a pohodovou sobotu a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obyvatelé Přísečné na Českokrumlovsku dnes společně s komunálními volbami rozhodují taky v referendu. Běh v Lázeňském parku v Třeboni podpoří hospicovou a paliativní péči. V šumavské Dobré vodě se soutěží o nejlepší šumavský štrůdl. Na jihu Čech očekáváme převážně zataženost možností slabých srážek a teplotami do 14 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno.
1: Volby 2026.
0: I dnes lidé ve volebních místnostech rozhodují o budoucím vedení svých obcí. Kromě výběru nových zastupitelů navíc na 38 místech po celém Česku hlasují i v referendech. Například obyvatelé obce Přísečná na Českokrumlovsku se vyjadřují k tomu, jestli zavázat obec k boji proti rozšíření areálu energobloku do Moradice. Přímo na místě situaci sleduje reportérka Eliška Kotlínová.
2: U volební urny tady v budově obecního úřadu se od rána vystřídalo už několik místních obyvatel. Podle předsedkyně volební komise Petry Podskalské je zatím volební účast v obci poměrně velká, konkrétně to 65%. Důvodem může být právě i hlasování v referendu, které se koná společně s komunálními volbami. Vypsáním referenda obec reaguje na obavy místních spojené s plánovaným rozšířením spalovny. Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% z voličů. Z Přísečné Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Hospicová péče svatého Kleofáše v Třeboni dnes pořádá benefiční běh. 13. běh pro Kleofáše je součástí Světového dne hospicové a paliativní péče. Zúčastnit se ho můžou zdatní běžci, ale i malé děti. Jaké trasy hospic pro přihlášené připravil, řekla jeho mluvčí Petra Pfeifrová.
3: Pro nejzdatnější běžce bude připravena nádherná 12-kilometrová trasa okolo rybníka Svět. A ostatním nabídneme příjemnou 4-kilometrovou trasu. Další možností bude štafeta pro 2 nebo 4 běžce na 4 kilometry. A pro děti chystáme kratší trasy dle věku a také bohatý doprovodný program.
0: Start prvního závodu bude v 10 hodin. V Dobré vodě u Hartmanic bude dnes už po 11. šumavské štrůdlování. Tradiční setkání je určené amatérským pekařkám a pekařům a taky fanouškům jablečného dezertu. Podrobnosti k soutěži dodává předsedkyně pořádajícího spolku Šumavské cesty Jana Kolářová.
4: Kdo se bude chtít zúčastnit, musí přinést jablečný štrůdl, 2 rukávy na délku plechu. Přejímka soutěžních štrůdlů je v sobotu mezi 13. a 14. hodinou v Domě svatého Vintíře v Dobré vodě u Hartmanic.
0: V porotě budou herečka Zdeňka Žádníková-Volencová nebo scénárista Jan Fischer. Vyhodnocení soutěže začíná v 15 hodin v muzeu doktora Šimona Adlera a následovat bude ochutnávka soutěžních štrůdlů v Domě svatého Vintíře.
1: Sport.
0: Utkání 10. kola 3. fotbalové ligy mezi Pískem a rezervou plzeňské Viktorie skončilo nerozhodně 2-2. Písek si zapsal 3. remízu v řadě a s 11 body je na 9. místě tabulky. A v nejvyšší české dorostenecké soutěži vyhrál tým hráčů do 19 let českobudějovického Dynama doma nad Karvinou 5-0. Po neúplném 10. kole této ligy jsou Jihočeši 9.
1: Počasí.
0: Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Semafory stále řídí kyvadlový provoz na silnici první třídy číslo 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Stavební práce tam mají trvat do 18. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktů, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti, tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý. A na rovinu, to se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně brání tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní. Mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které odtamtud stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jo, některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra Roubalová Kostlánová.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postavené kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat. Takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, jak, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, taky jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Hermanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Hermanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a na Sebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolanech.
1: Takže Letokvět spojuje lidi a spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, který nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpůšťaně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitel. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk, chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou Svět.

žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé můžou v komunálních volbách hlasovat ještě dnes do 14:00 odpoledne. Jednání Spojených států a Ukrajiny o konci ruské války skončila předčasně. Bezmála 1500 závodníků z celého světa se dnes zúčastní krumlovského vodáckého maratonu. Deštivé počasí doprovodí teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán.
1: Volby 2026.
0: Komunální a senátní volby v Česku pokračují druhým dnem. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno a lidé můžou hlasovat do 14 hodin. Na Jindřichohradecku vybírají taky nového senátora za volební obvod Pelhřimov. V Dobrohošti na Dačicku loni při sněmovních volbách dosáhla účast 100%. Účast u letošních voleb zjišťuje na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Dobrohošti už přišlo k volbám 80% místních. Oprávněných voličů je tady jen 35 a vybírají pouze obecní zastupitele. Senátní volby se totiž týkají jen částky Jindřichohradecka. Za těmi, kteří se nemůžou dostavit osobně, se ještě vydá volební komise s přenosnou schránkou. A několik dalších lidí podle jejich členů ještě dorazí. Účast by tak mohla přesáhnout 90%. Nevysoký zájem a volby jsou tady ostatně zvyklí. Loni při sněmovních volbách přišli úplně všichni. Z Dačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně, informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Závodníci krumlovského vodáckého maratonu dnes vyplují po Vltavě do Českého Krumlova. Hromadný start organizátoři kvůli nízké hladině nahradili individuálním časovým oknem. Startovat tak závodníci můžou od 10:30 do 11:30. Kajaky a kánoe budou startovat v Rožumberku nad Vltavou, rafty, pramice a ostatní lodě z Nahořan. Jde už o 24. ročník soutěže. Další informace doplňuje ředitel závodu Lukáš Novosad.
3: Letos se nám přihlásilo zhruba 840 lodí, což je 1500 závodníků. Je zajímavostí, že se nám sem sjíždí závodníci z celého světa. Na letošní rok se přihlásilo závodníků z 28 zemí. Máme tam závodníky z Nového Zélandu, Austrálie, Ameriky, Kanady a samozřejmě závodníky z Evropy.
0: Až do konce října se můžou návštěvníci hradu Šivihov každý víkend vydat za pokladem. Průvodci na závěr sezóny připravili speciální rodinné prohlídky. Komu jsou určené, upřesňuje Naďa Klasnová ze správy hradu.
4: Doporučujeme od 4 let, ale klidně už 3 letáčci můžou přijít zhruba tak do 10 let. A děti se snažíme zaměstnat speciální pomůckou, jsou to takové omelovánky, díky kterým děti se můžou lépe soustředit, udrží pozornost a společně s rodiči se vlastně nejenom něco i dozví, ale mohou trénovat i společnou spolupráci.
1: Sport.
0: Hokejisti Třince neztratili body ani v 9. utkání Tipsport Extraligy. Na domácím ledě porazili Hradec Králové 5-2, Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2, Liberec porazil Karlovy Vary 5-0, Litvínov zdolal Olomouc 3-1 a Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Prachaticku pokračuje oprava silnice 3. třídy ze Strunkovic nad Blanicí do Tvrzic. Úsek mezi Dubem a Tvrzicemi by měl být opravený do 18. října. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky. Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme, a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou, a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
2: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
1: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
2: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
0: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo. Tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. hony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy, na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Every

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obyvatelé jižních Čech vybírají své obecní zastupitele a ve dvou obvodech i senátory. Technici začali snižovat minimální odtok z přehrady Vrané na Vltavě. Začíná přehlídka amatérských divadelních souborů Budějská Tálie. Srážky budou k večeru ustávat a obývat začne i oblačnosti. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne.
1: Volby 2026.
0: V Česku pokračují volby, místnosti se uzavřou za 3 hodiny. Obyvatelé volí do obecních zastupitelstev, v senátním obvodu Strakonice taky nového senátora. V Mladějovicích lidé chodí vhazovat volební lístky do bývalé školy, kam kdysi jako žák chodil taky jako autor z Pejbla a Hudvínka Josef Skupa. Na místě je reportérka Kristýna Baršíny.
2: Voliče v Mladějovicích vítají ještě před vstupem do budovy sochy z Pejbla, Hudvínka, Máničky a samozřejmě i Žerika. Bývalou školu běžně využívá místní divadelní spolek Skupa Mladějovice a dějí se tam i další kulturní akce. Volební účast je v Mladějovicích tradičně vysoká, aktuálně už přesáhla 60%. Místní k volbám motivuje i to, aby se do zastupitelstva dostali jejich obyvatelé. Obec totiž patří pod nedaleké Čejetice, podobně jako Sedliště, Sedlíkovice a Sudom. Naopak do Senátu se tady podle odhadu rozhodla hlasovat jen asi polovina voličů. Z Mladějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě odtékat míň vody. Povodí Vltavy v pátek začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejmíň 43 vlků. Údaj vychází z monitoringu z projektu vědců a zástupců obou národních parků. Počet vlků v regionu tak stále stoupá, informoval o tom mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák. Ve vlčím roce 2024 až 2025 zjistil na sledovaném území monitoring 38 vlků. Vyšší počet vlků na Šumavě a v Bavorském lese mění i některé myslivecké postupy. Zatímco v minulosti myslivci za rok odlovili 1000 jelenů, loni to byly jen 400. 26. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Budějská Tálie dnes začne v Českých Budějovicích. Pořádá ji Českobudějovický divadelní spolek Jekátil. Navštěvníci můžou až do 18. října navštívit celkem 13 představení v podání souborů z Čech a Moravy. Podrobnosti má ředitel festivalu Václav Krištůfek.
3: Přijede přes 150 herců a techniků a odehrají 4 pohádky a 9 představení pro dospělého diváka. Zahrnují jak komediální představení, tak také představení k zamyšlení.
0: Dnes je na programu veselá pohádka s písničkami Operníkové chaloupce a nep jenom jako v podání divadelního spolku na Kop Teatr Jihlava. Rodiče s dětmi se můžou vypravit do divadla u kapličky na Husově třídě. Začátek bude v 15 hodin a pro diváky od 10 let je pak určené večerní představení Sherlock Holmes, které bude od 19 hodin.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii nad 100 kg porazil v úvodním kole Kanaďana Johna Messe a Besonga a postoupil do druhého kola.
1: Počasí.
0: Bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na prvním stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V souvislosti s pokračující výstavbou obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku počítejte s novou situací například právě u Češnovic. Uzavřená je původní křižovatka s hlavním tahem na Písek a silnicí na Vimperk. Řidiči osobních aut jedoucí od Netolic se napojí na hlavní tah pomocí krátké objízdné trasy okolo dvoru Suchá a čerpací stanice Robin Oil u Pištína. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kuchařské čarování Petra Stupky.
5: Známá znělka uvedla pořad, který se už po léta snaží inspirovat ty, kdo připravují všeliké pokrmy pro své bližní a v neposlední řadě i ty, kdo ono uvařené, upečené či vysmažené potom konzumují. K tomu všemu je tu nachystán jako obvykle i kuchařský čaroděj Petr Stupka. Hlavní téma dnešního čarování je štrůdl, čili závin. Nahlédneme přitom do historie a přímo z vídeňské knihovny mám pro vás hned dva originální starodávné recepty a k tomu přidám inspiraci a několik mých oblíbených fíglů pro tvorbu stáčeného těsta obtěžkaného rozličnými náplněmi. K tomu vám přeji dobrý poslech i dobrou chuť.

Štrúdl a závin by nevzniknul, kdyby neexistovalo pro nás tažené těsto. V Orientu, kde vzniklo, mu říkají filotěsto. V řečtině tohleto slovo znamená list, takže je to takové opravdu první listové tenoučké těsto, o kterém víme na naší planetě. Prapůvod těchto tenkých vrstvených těst sahá k asijským nomádům a posléze i Turkům a dalším osobám, které vytvářely tenoučké, velmi plastické těsto a potom ho vrstvili a plnili různými náplněmi. Skutečná rafinovanost potom přišla s rozkvětem Osmanské říše v kuchyních paláců v Topkapi v Istanbulu. A tamní kuchaři tuto techniku dovedli k dokonalosti a vyvalovali to těsto do neuvěřitelně tenkých archů, čímž položili základ pro třeba dnes světoznámou baklavu a burek. Burek je vlastně závin, který se plní ale slanými, většinou tvarohovými nebo sírovými náplněmi. Ale pojďme tedy k tomu, jak se tady to tažené těsto dostalo sem k nám do Evropy, přímo do středu Evropy. Turci válčili a právě do střední Evropy ho dovezli. Nebyla to tedy nějaká mírová kulturní výměna, ale opravdu to byla osmanská expanze v 16. a 17. století a během obléhání v Maďarsku Turci si samozřejmě vařili a pekli a maďarští kuchaři a kuchařky se to od nich v podstatě naučili od těch osmanských vojáků zpracování tohodle toho těsta z vysoce lepkové mouky a teplé vody. To bylo ve své době vlastně základem. No a Maďaři si tuhletu techniku osvojili a začali těsto plnit domácími surovinami, jako jsou jablka, tvaroh, mák, višně a podobně. A dali tak vzniknout slavnému maďarskému štrúdlu, kterému se dodnes říká réteš. Ale nicméně ty Maďary převálcovala Vídeň. Z Maďarska totiž už je to krůček do tehdejšího centra monarchie do Vídně a vídeňští cukráři povýšili ten tažený závin Apfelstrudel na naprostý vrchol rakouské gastronomie. Já mám pro vás nejstarší dochovaný recept na jablečný štrúdl, pochází z roku 1697 a je uložen, jak už jsem zmínil, ve vídeňské městské knihovně. Po písničce tento recept vám přiblížím naprosto detailně.

Nejstarší dochovaný recept na závin je z roku 1696 nebo 7 a je uložen, jak už jsem zmínil, v městské knihovně ve Vídni přímo při radnici. A ten původní historický recept ale není jablečný, ale tvarohovo-smetanový. A jablka se do něj začala ve větším množství balit až o něco později. A zde je pro vás rekonstrukce jakási nebo úprava autentického barokního receptu, kterou jsem přizpůsobil pro dnešní kuchyni. Takže barokní tažené těsto. Strudelteig. Tohleto těsto se vlastně od toho dnešního, když to porovnám, v podstatě neliší, protože 1/4 kila mouky, 1 vejce, 2 lžíce rozpuštěného másla, případně sádla a přibližně 120 ml vlažné, jenom tak jako lehce teplé vody a špetka soli. To je všechno. A všechno se dá do jedné misky a vypracuje se hladké, extrémně elastické těsto, které se nelepí na ruce. To se potom potře tím máslem nebo sádlem podle toho, jaký tuk se použil a nechává se odpočinout pod nahřátou mísou. A poté se na pomoučeném plátně vyvaluje a rukama vytahuje tak, aby bylo téměř průsvitné. No, myslím si, když se podívá někdo do svých zápisků kuchařských a cukrářských, takže najde, dá se říct, velmi podobný návod na tohleto tažené těsto. My nahrazujeme nedostatek nebo menší množství lepku v mouce ještě tím, že přidáváme 1 lžíci nebo i 2 lžíce octa. A tímto těsto vlastně potom je vláčnější a dá se lépe natahovat. No a jen pro zajímavost, ta původní smetanová náplň z roku 1696 se dělala vlastně z tvarohu. Tehdy to nebyl tvaroh, byl to, řekl bych, čerstvý sýr, ale může to být dneska pro dnešní použití jemný tvaroh. Takže na tu náplň patřily 3 žloutky a zároveň z bílků 3 se udělal hutný hustý sníh. Potom tam patří 100 gramů změklého másla, přibližně 50 gramů, tenkrát to byl tlučený cukr, dnes bychom řekli cukru krupice, 1/4 kila už zmiňovaného tvarohu a ještě se k tomu přidávalo 100 ml, ale velmi husté kysané smetany, takže bychom dneska mohli říct, že by to byl crème fraîche. A do všeho potom přijde, v tom přepočtu jsem to vyhodnotil, na 2 rohlíky, tedy žemle nebo nějaké podobné pečivo, které bude mít, řekněme, 100 gramů. No a ta žemle má být nakrájena na drobné kostičky. Může se podle kvality toho tvarohu trochu zvlhčovat a pokud je zase ten tvaroh nebo sýr vlhčí, tak se ten rohlík nakrájí jenom na kostičky a nemáčí se. No a potom tam patřily rozinky, řekněme 2 hrsti, tak jako se píše v receptu, které se předem namočí v pravém rumu nebo případně italském víně. No a ještě tam patří i trošku citronové kůry. Asi si dovedete představit, jak se připraví tadyhle náplň, kdy se to máslo utře se žloutky s cukrem pěkně do pěny, přidá se tvaroh, taky saná smetana a potom se do toho přidává ta žemle, citronová kůra a nakonec se do toho všeho vmíchá ten tuhý sníh z bílků i ty rozinky, které se nasákly tím rumem. No a právě ta žemle uvnitř té náplně způsobí to, že nasaje do sebe tu určitou vlhkost, která v tom závinuje. Ale co pro mě bylo nejzajímavější na tomto receptu, tak to bylo jeho samotné pečení, protože ten štrudel, ten závin se pekl v lázni. Tenkrát se totiž záviny, jak jsem naštudoval, následně jsem se na to podíval do literatury a na internetu samozřejmě jsem také hledal, tak takové ty barokní, nejenom záviny, ale i některé další výrobky se nepekly na sucho na plechu, ale pekly se
a zároveň se ze spoda, bych řekl, dusily v pekáči, kam se nalévala mléčná nebo smetanová lázeň. Tak tomu tenkrát říkali. Takže samozřejmě to vytažené těsto se potřelo rozpuštěným máslem, to přesně takhle v tom receptu je uvedené, na to se rozetře ta smetanová tvarohová náplň, potom se za pomocí té utěrky nebo toho plátna pěkně všechno sroluje a stlačí k sobě, aby náplň neutékala, a pekáč se vymaže máslem, do něj se vloží ten závin. Často se tenkrát to dělalo, takže se, já si to pamatuju, i moje maminka to tak dělávala, že dělala takovou podkovu velkou na ten plech. Takže do toho pekáče se vloží ten závin a potom je to, co jsem už zmiňoval, že se do toho pekáče nalije nějakých 250 ml, to znamená čtvrt litr, vyloženě horkého mléka, které je trochu oslazené cukrem nebo medem, a do toho mléka se přidává i trošku másla. A potom se to běžně peče ve vyhřáté troubě, tenkrát neměřili stupně, prostě měli to, jak se říká, v paži, nebo už věděli, ale ty teploty byly poměrně vyšší, bych řekl, nicméně pro dnešní pečení v horkovzdušné troubě bych doporučoval 170 stupňů a pec to nějakých 40 minut. A to těsto během toho pečení do sebe vlastně všechno to sladké mléko, včetně toho másla, do sebe nasákne. Takže ze spoda je to těsto mléčné, vláčné, měkoučké a ze zvrchu je upečené, křupavé, tenoučké, křupavé, které se potom samozřejmě v dnešní době zapráší cukrem. Tenkrát to dělávali tak, že měli ještě máslo s medem a tím se ten závin nakonec potíral. Takže to je recept, který dělávali už tedy před mnoha lety, 1696, no potěš pambu, to už je nějaká pěkná doba. Takže to je opravdu nejstarší dochovaný recept na závin a štrůdl. A já mám pro vás ještě jeden. Ten je z doby, když vládla císařovna Marie Terezie, tedy v 18. století, a ta povýšila jablečný štrůdl vyloženě na noblesní dvorní záležitost a dokonce vydala přesné předpisy, jak se takový štrůdl má připravovat. A o tom bude řeč po písničce.

Jak už bylo řečeno, před písničkou Marie Terezie v 18. století vlastně založila ten klasický vídeňský jablečný závin, tedy Wiener Apfelstrudel. A klíčem k tomu úspěchu bylo právě to, že se do jablek dávala strouhanka opražená na přepuštěném másle. To byl tehdejší vynález a od té doby to tak bylo a právě, jak už jsem zmínil, je to přesně zapsáno. A mám pro vás autentický recept, který je také z archivu, z té knihovny zmiňované, vídeňské, a tam se říká: na pravé vídeňské tažené těsto dáte 250 gramů hladké pšeničné mouky s vysokým obsahem lepku. Pro naše poměry bych doporučoval mouku třeba na italské těstoviny nebo na pizzu, tam je ten lepek víc zastoupen. Dále k tomu čtvrt kilu mouky přijde 1 lžíce vrchovatá rozpuštěného másla, případně sádla, 1 lžička octa a 120 ml vlažné vody a špetka soli. Jestli si vzpomenete, když jsem zmiňoval už ten nejstarší dochovaný recept na to tažené těsto, tak ty ingredience jsou velmi podobné. Tady přibyl ocet a ubylo vajíčko. To ostatní nám zůstalo. No a pozor, na dvorní jablečnou náplň, takhle je to v tom receptu napsáno, to není jen taková nějaká jablečná náplň, to je dvorní jablečná náplň, patří 1 kilo, tedy 1 kilogram kyselejších, v závorce pevných jablek, oloupaných a nakrájených na tenké plátky. V receptu se důsledně připomíná: nikoliv nastrouhaných nebo nasekaných. Vždy se musí nakrájet na tenké plátky to jablko, což potvrzuji. Dále tam patří 100 gramů strouhanky, která se na 50 gramech přepuštěného másla zvolna opražuje tak, až krásně zavoní. Pak je tam 80 gramů cukru, který se tloukl v moždíři, ale tady v tom případě zase to bude cukr krupice. A do tohohle toho cukru se má namíchat 1, případně 1,5 lžičky čerstvě semleté skořice. Další surovinou přidanou do této směsi je 70 gramů rozinek, které se před tím samotným pečením namáčejí v pravém rumu. Potom dál tam patří 1 lžička citronové šťávy, ale ta se dává přímo na jablka, která se nakrájejí na plátky, tak se pokapávají ta jablka citronovou šťávou, aby nezhnědla. No a potom ještě v tom receptu je poznámka, že je mít třeba po ruce dostatek rozpuštěného másla na potírání těsta. Takže jenom se tak vrátím, abyste se v tom orientovali. Na 1 kilo jablek, které přijdou do tohohle toho závinu, patří 100 gramů strouhanky na 50 gramech másla smažených, dál 80 gramů cukru, který se smíchá ze skořicí, ze lžičkou skořice, 70 gramů rozinek, což je poměrně dost, a citronová šťáva a dostatek rozpuštěného másla na potírání těsta. O tom, jak vyrobit tažené těsto, asi není třeba co vyprávět. Nicméně tam bylo dáno, že se to mělo hnízt a míchat po dobu nejméně 15 minut. A potom to mělo zase nejméně 1 hodinu odpočívat v teple. To znamená, co řešili naše babičky, že nahřáli nějaký hrnec či kastrol a to těsto pomáznuté tukem na vrchu, aby neosychalo, přikryli tím nahřátým hrncem. Tady v tom receptu je přímo poznamenáno, že to je tajemství vídeňské strouhanky. Tam se popisuje, že teda 50 gramů másla opražit do zlatova, nechat zcela vychladnout a potom se promíchá cukr se skořicí a ta jablka připravená a přidají se k tomu okapané rumové rozinky. Pak teprve se začíná vytahovat to těsto.
A zas tady je krásný obrat. Technika vytahování těsta přes milostný dopis. To neznamená, že vezmete nějaké zamilované psaníčko, položíte ho na stůl a na něm budete to těsto vyvalovat. Ale to znamená, že to těsto má být vytaženo tak do tenka, aby se ten milostný dopis přes to těsto dal přečíst. Takže opravdu se to, tady je nasáno čistý bavlněný, případně lněný ubrus nebo velká utěrka, která se měla pomoučit a bochánek se měl rozválet válečkem. Potom mělo začít to natahování a tak dál. Takže to se vytahuje a nakonec se ty silnější okraje těsta na koncích odříznou nebo odstřihnou nůžkami. No a sestavení závinu, to je důležité, je tam pečlivě popsáno. Celá plocha toho vytaženého těsta se štědře pokape a potře rozpuštěným máslem. A jenom na jednu polovinu toho těsta s vynecháním těch přímých okrajů se rovnoměrně nasype opražená strouhanka. Na strouhanku se navrství ta jablka s rozinkami a tím cukrem a celou tuto ovocnou část posypete tím cukrem. A pozor, pak se pomocí toho ubrusu nebo plátínka ten závin stáčí, protože těžko to těsto zatáhnete prsty, protože to už by se vám opravdu probořilo a rozpadlo. Pevně se to utahuje, ale pozor, sroluje se to vlastně od té naplněné k té prázdné části. A je to tak, že ten štrudl má být za prvé svinutý, to znamená má tvořit spirálu uvnitř to těsto tenoučkou a zároveň ještě potom nakonec má být, řekněme, dvakrát obaleno to těsto popřené tím máslem kolem toho štrudlu. Takže to není tak, že by to těsto jenom ten štrudl jednou obalilo tu spirálu a skončilo to, ale na vrchu mají být, řekněme, dvě vrstvy toho těsta ještě, tak, aby vlastně to tam potom nalistovalo během toho pečení. A má se vkládat do víc vyhřáté trouby, tenhle ten štrudl, na ten začátek, až třeba 190 stupňů a následně se to teplo ubere, tak aby se to samozřejmě nepálilo a peče se přibližně 40-50 minut, protože aby opravdu to těsto i uvnitř bylo propečené. No a co je důležité, to těsto se ještě před tím samotným pečením potírá máslem a při dopečení se opět potírá máslem, případně se bohatě cukruje semletým namláceným cukrem. Dneska by to byl cukr moučka. Takže teď jsem se snažil popsat vám tenhle ten recept, který je zaznamenán z dob Marie Terezie, tedy z 18. století, kdy ten jablečný štrůdl se stal opravdu nejenom noblesní lahůdkou u dvora, ale i ve všech těch kavárnách, které tehdy vznikaly. A samozřejmě tenhle ten zvyk netrvalo dlouho, a protože u toho dvora sloužily i české ženy, často z Jižní Moravy nejčastěji tedy. Takže to tažené těsto se, co nevidět, dostalo i do běžných domácností. Ostatně pamatujeme si naše babičky, když tohleto těsto vytahovali a my jako kluci jsme na to čuměli a nevěřili jsme, je to možné, že se to těsto takhle krásně natahuje a už v tu chvíli jsme slinili na ten výborný štrůdl, který nás čeká. Teď si dejme přestávku v podobě muziky, no a po ní mám pro vás ještě nějaké nápady na štrůdl jako takový, už necháme tažené těsto taženým těstem.

Jako vždycky touto dobou se koná v Dolním Dvořišti, tady na jihu, na samém jihu jižních Čech, Strudelfest. To je akce, myslím, že to byl letos 17. ročník, kdy se sejde mnoho osob a některé z nich upečou štrůdl a dají ho takzvaně do boje, do soutěže a my potom, nebo já osobně jsem tam přítomen vždycky jako předseda poroty a někdo další se mnou, potom máme tu funkci, že musíme vybrat ten nejlepší nebo ty nejlepší štrůdly. Letos se jich nesešlo tolik a řeknu upřímně, těšil jsem se, že vám dám nějaký nový recept k dobru, ale byla to klasika, byly, dá se říct, všechny výborné, tak nemám pro vás žádnou zvláštnost. Nicméně jedna z přítomných paní mě říkala, řekněte v rádiu takové to tvarohové a bramborové těsto na štrůdl. Tak jsem to slíbil, takže tady mám teď pro vás bramborové těsto na štrůdl. Je to zase recept našich babiček a to bramborové těsto má jednu nevýhodu, protože se s ním musí pracovat rychle. To ostatně dobrá hospodyně ví, že jakmile se vychladlé brambory předtím uvařené ve slupce nastrouhají a jakmile se smíchají s moukou a troškou soli, tak v tu chvíli to řídne, takže tam je strašně důležité pracovat velice rychle. Mám-li říct přímo ten návod, jaký je, tak pravidlo zní jednoduše. Kolik brambor, tolik mouky přibližně. Záleží zase na tom, jaké jsou to brambory. Ideálně tady na ten účel je lepší mít brambory, které jsou škrobnaté. Pokud by to byly takové ty, které se rozvářejí a drobí, takové ty na pyré, tak je dobré doplnit k těm bramborám lžíci bramborového škrobu. Takže řekněme 300 gramů brambor, 300 gramů polohrubé pšeničné mouky. Některé recepty říkají, že se má namíchat na půl hladká polohrubá. No, já řeknu ze své zkušenosti, že polohrubá se daleko lépe s těmi bramborami smíchá rychleji než ta hladká, protože ta hladká přece jenom tvoří takové ty hrudky a zlobí tam. A tady je důležité, aby jsme to těsto měli velice rychle zpracované. A potom do toho přijde ještě 150 gramů změklého másla. Já to dělám tak, že to máslo nastrouhám na hrubém struhadle a během chviličky je to máslo změklé. A potom jedno vejce, lžička nebo lžíce bych řekl, lžíce octa a sůl samozřejmě. A pak už to jenom rychle propracujete. Já to dělám tak, že nejprve ty brambory nastrouhané s tou polohrubou moukou je promíchávám pomocí takové té karty plastové. Někdo má i kovovou, v Itálii mývali na tohle těsto třeba i dřevěné nože takové s vyšitou plochou. A prořezávám ty brambory s tou moukou a udělám takovou bramborovou drobenku. A teprve potom do toho dám to vajíčko a to máslo, ocet a sůl a rychle to promíchám. A jakmile se to těsto pěkně propojí všechno, tak hned s tím pracujete, to znamená hned se to rozválí, hned se do toho dá náplň, ať už slaná nebo sladká a šup s tím do trouby a nakonec je třeba tehle ten štrůdl pěkně potírat zase máslem a pozor, důležité je tohleto těsto, když vevnitř máte tu náplň, tak je důležité ho na několika místech propíchat špejlí, jinak by vám to praskalo, protože ta vrstva toho těsta je tak 4-5 mm, není to žádné tenké tažené těsto, to by vám nedrželo a těžko byste s tím pracovali. Má vyšší vrstvičku, ale nicméně bude křehká, bude dobrá po upečení, tak nezapomeňte ho potřít máslem, propíchat a šup s tím do trouby. To je bramborové těsto. A co se týče mých fíglů a triků se závinem a se štrůdlem, tak jablka na plátky. To už jsme si řekli v dnešním čarování na jiném místě, už tehdy za Marie Terezie se vztyčeným prstem ty mistři cukráři říkali tak všechna ta jablka, která mají být pevná a nakyslá, krájet na plátky. Tuhle zkušenost mám, protože ten štrudl se nejlépe potom krájí, když je upečený, když jsou tam kostičky nebo velké kusy jablek, přece jenom to zlobí při tom porcování.
rozinky a další sušené ovoce namočit předem, ale stejně tak namáčím i ořechy, které jsou potom v tom štrůdu daleko měkčí, než když tam dáte jenom suché. Ale někdy na to člověk nemyslí a říká si, teď udělám štrůdl, to bude raz, dva, tak nebude přece namáčet ořechy předem, ale dá tam ty suché. Ale mám zkušenost, že i namočené ořechy, stejně jako ostatní ovoce, teď třeba v těch štrůdlech v Dolňáku, na tom štrůdl festu, byly také kromě rozinek i brusinky a jiné ovoce sušené, tak vždycky namočit. Nemusí to být vždycky do rumu, může to být klidně, já to používám velice rád, že uvařím silný šípkový čaj a ještě do toho teplého čaje to ovoce vložím. Ono změkne a ten čaj potom já samozřejmě nakonec vypiju, ale je to takový dobrý fígl. No a místo strouhanky, té máslové vídeňské, která se samozřejmě do dneška používá, tak můžete dát také mleté ořechy nebo kokos. Ostatně kokos ten vám nasaje hodně vlhkosti. Když víte, že ta jabka vodnatí prostě pouští hodně šťávy, tak kokos to určitě pochytá všechno. A když ho dáte zase víc, tak to bude až příliš suchý štrůdl. Pozor na to. No a předposlední takový můj fígl je, že po upečení je dobré ten štrůdl, který bývá často nafouknutý, tak ho buď propíchnout, aby ta pára horká odešla, anebo to dělávala moje teta Emilka, jsem na to vždycky jako kluk koukal. Ona, když ten štrůdl vyndala z trouby, tak měla takové nůžtičky a těmi nůžkami na vrchu, na šikmo, takhle prostřihala takové proužky, což byly ty budoucí porce toho štrůdlu. A tím se jí odpařil a přitom to těsto zůstalo krásně v těch vrstvičkách nad sebou a nespadlo dolů díky tomu, že ta horká pára ze spoda to těsto už nevlhčila, ta utekla prostě nahoru. No a místo utěrky, když byste zavíjeli ten který závin, tak místo utěrky či ubrusu, což se běžně používalo dřív, tak dneska jsou potravinářské folie, ale můj favorit je pečicí papír, takže to těsto, když vyválíte na tom pečicím papíru, tak potom s jeho pomocí i ten štrůdl docela snadno zavinete. Omouce na pizzu nebo italské těstominy, omouce, která má prostě vyšší obsah lepku, na to tažené těsto jsem mluvil a určitě to využijte a nezapomeňte do toho těsta přidat trošku toho octa. Tak to bychom měli tyhle ty všechny základní recepty, ale mám tady ještě jeden recept, který si nechám po písničce a to je recept na těsto tvarohové nebo také sírové.

Poslední těsto, ze kterého budeme tentokrát připravovat štrůdl v kuchařském čarování, je tvarohové těsto, jak jsem slíbil. A musím říct, že to je těsto velice rychlé, jednoduché a jeho největší výhodou, že s tím člověk nemá tu práci, že se to nemusí složitě vytahovat. Prostě to těsto se zpracuje, nechá odpočinout a potom se rozválí, je vláčné, prostě je to jednoduché. A ten recept je následující, alespoň ten, který používám. Vezměte tučný tvaroh, čtvrt kila pšeničné polohrubé mouky a čtvrt kila změklého másla. Dělal jsem ten štrudl také se sádlem, ale to máslo je máslo. No a potom můžete přidat ten jeden žloutek pro lepší barvu, ale ještě do tohohle toho, do téhleté směsi přijde ještě jeden vanilkový puding, tedy ten pudinkový prášek. Špetka soli a potom už potřebujete jenom vejce na potření před tím samotným pečením. Takže se tohleto těsto velice snadno prostě zpracuje. Ten tvaroh, kdyby byl vodnatý, tak té mouky bude třeba víc, ale jinak já to mám takhle v hlavě. Prostě tohleto těsto se dá použít třeba i na pečení různých takových těch tyčinek nebo slaného pečiva, kdy ho doplníte semínky, oříšky a je to zajímavé. Ale každopádně jde z toho udělat i báječný zábin, který, když potřete vajíčkem, upečete, potom podcukrujete, tak určitě budete mít skvělý štrůdl, jak se říká tady u nás. Ostatně to slovo štrůdl je původně z německého slova štrůdl, což v překladu

0: kuchařský kalendář.
1: Mám takový mezinárodní tentokrát pro vás. První nápad je Asie, ať už to pojmete po japonsku, nebo tedy po čínsku, nebo thajsku, ale prostě rýže a k tomu nějaká ta směs, ať už bude jenom zeleninová, nebo s houbami, ať už bude udělaná v pánvi wok, anebo v nějakém kastrůlku, prostě já většinou říkám Čína. Z Holandska, no tak Holandsko sýry, tak buď sýrový nákyp, může být třeba s vařenými bramborami a hodně sýr, tak jak se dělají francouzské nebo pražské brambory, tak můžete dát několik druhů sýra, všechno zalít smetanou s vejci a upéct to třeba v nějaké pěkné formě. No a špízy, tak, takové špízíky, i když už babí léto nám pomalu jistě končí, ale dovedu si představit třeba kuřecí maso, které se doplní nějakou paprikovou klobáskou, nebo bůček, který se předvaří a potom se dogrilovává na tom grilu třeba. Tam bych si představil k tomu cibuli. A co takové mleté kousky hovězího masa, třeba s opečenou nebo ogrilovanou paprikou a cibulí. A co takový bramborový salát? Ten rakouský se dělá tak, že do oleje dáte sůl a cibuli, šleháte to, přidáte hořčici a potom to jenom namíchnete do těch vařených plátků brambor, případně se to doplňuje polníčkem nebo nakrájeným římským salátem. Někdy Rakušani dají také vařené vajíčko a třeba drobné opečené klobásky a je z toho báječná večeře. No a když už tedy mezinárodně, tak by neměla chybět Francie, tak co taková cibulačka? Silný vývar ze zeleniny a na másle osmánutá cibule a trochu vína a potom takový ten sírový rozpečený toustík k tomu, nebo ta bagetka, to je nádherná. No a něco třeba z Anglie? No, Angličani dělají rádi takovou tu plnohodnotnou snídaní. Tam jsou fazole, je tam pečené rajčátko, opečené houby, klobáska a samozřejmě sázené vejce. Tak vyberte si co libo. A nakonec něco sladkého. Napadá mě Belgie, protože Belgie to je pro mě synonymum nejenom pro belgickou čokoládu, ale také pro vonící wafle, obtěžkané

0: všemi možnými dobrotami, zmrzlinami, ovocem a ta křehká teplá vafle k tomu, dovedete si to určitě představit. Ale to už je poslední představa z dnešních kuchařských čar a kouzel. Těším se s vámi naslyšenou zase za týden. A do té doby mějte jen vše dobré, tedy dobré dny, dobrou mysl, dobrou chuť. A to vám nepřeji jenom sám, ale přidává se k mému přání také ten, kdo dnes všechno technicky pohlídal. Mistr zvuku Michal Kolář. Loučí se s vámi kuchařský čaroděj Petr Stupka.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do Oldřichova u Mladé Vožice. Ve věži kostela svatého Filipa a Jakuba se nachází dva zvony. Dnes si představíme větší, zvaný starý, který má hlavní tón C2, průměr 79 cm a váží přibližně 350 kg. Roku 1616 ho ulil českobudějovický zvonař Valentin Arnold.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeši vybírají ve svých obcích nové zastupitele. Volby doprovázejí na 6 místech referenda. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Kašperk o víkendu nabízí ukázky dobových řemesel a středověkého vaření. Neděle bude na jihu Čech převážně oblačná, srážky budou postupně ustávat. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán.
1: Volby 2026.
0: Ještě 2 hodiny můžou lidé po celém Česku odevzdat své hlasy ve volbách do obecních zastupitelstev. Na jihu Čech vybírají zástupce pro příští 4 roky v 623 obcích a městech. Například taky v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Na místě je reportér Michal Bělský.
2: Přestože zbývají do konce voleb už jen necelé 2 hodiny, lidé stále míří sem do 2 volebních místností na základní školu na Hlineckém sídlišti. Účast ale podle členů komisí není příliš vysoká, zatím jen lehce nad 30%. Daleko větší zájem o volby je v nedalekém Temelíně. Tam obyvatelé souběžně rozhodují v referendu týkající se stavby spalovny nebezpečných odpadů. Místní se v něm vyjadřují, jestli má nové vedení obce záměru bránit. Referenda se konají ještě na 5 dalších místech v kraji. Z Týna nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Vietnamská letecká společnost Vietjet Air dnes spustí pravidelnou leteckou linku mezi Prahou a Hanojí. První letadlo na této trase odletí z letiště Václava Havla v Praze před 21. hodinou. Cestující čeká mezipřistání v kazašském Almáty. Linka bude v provozu 2x týdně, v úterý a v sobotu. Mluvčí letiště Praha Jiří Hanych uvedl, že by linku mohlo využít během prvního roku téměř 70 tisíc cestujících. Hrad Kašperk bude po oba víkendové dny patřit dobovým řemeslům. Program je možné navštívit vždy mezi 10. až 16. hodinou. Na hradním nádvoří a jeho součástí budou taky ukázky středověké kuchyně. Podrobnosti dodává hlavní průvodkyně Jana Sázavská.
3: Návštěvníci uvidí při práci kováře, hrnčíře nebo přadlenu. Přímo na nádvoří se také bude odlévat bronz. Kromě dobových řemesel budou ještě připraveny ukázky jídel ze středověké kuchyně. Návštěvníci ochutnají pokrmy podle dobových receptů, z nichž mnohé používáme i dnes. Zájemci se také dozví více o středověkých surovinách.
0: Kájovská pouť připomene letošní jubilejní rok svatého Františka. Program začne už dnes v 17 hodin povídáním nejen pro děti o tomto svědci a od 19 hodin večerní bohoslužbou následovanou světelným průvodem. Zítra pak pouť pokračuje ranními chválami a raním ší, kterou povede českokrumlovský vikář Václav Pícha. Hlavní poutní mši pak bude sloužit od 10 hodin dopoledne pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád. Součástí poutě jsou i hudební vystoupení. Dnes odpoledne zahraje folk a country kapela Trola. V podvečer se lidé můžou těšit na rokový dětský orchestr. Zítřejší polední čas bude například patřit dechové kapele Babouci.
1: Sport.
0: Fotbalisti Slávie zvítězili v 10. kole šance ligy na hřišti posledního Zlína 1-0. O 5. vítězství v řadě se gólem postaral Emanuel Ajayosi. Slavia vede neúplnou tabulku o 6 bodů. Zlín je poslední.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, večer očekávejte ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách naměří kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům. V neděli očekávejte převážně oblačno, místy s přeháňkami, ráno i s mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů Celsia, na horách kolem 7. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na hlavním tahu 20 v Blatné na Strakonicku směrem na Plzeň, na silnici 139 u Dobevy na Písecku a na silnici 22 ve Skočicích na Strakonicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásný čas po 12. Začínají Písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem přímo magickým 10.10. A já mám velkou radost, že mohu být u toho a s vámi. Než si začneme číst vašich dopisů, dovolte na úvod dvě pozvánky. První z nich je na 16. Lipkovanka Fest do Častrova, kde dnes od 18 hodin bude vyhrávat domácí Lipkovanka a jihomoravská dechovka Tufaranka ze Šakvic. Tak nezapomeňte, dnes Kulturní dům Častrov a Lipkovanka Fest. Zítra v neděli 11. října si udělejte výlet do obce Pištín. V hostinci na Dolánku budou od 14 hodin hrát heligonkáři a harmonikáři. Tak a teď už pozvánka k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevře řečická kapela písní Hraj, muziko, hraj. Potěší pana Leopolda Opelku. Dnes má 60. pan Leopold Opelka z Benešova nad Černou. Posíláme velkou gratulaci a dárek ve formě písničky. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu a radosti do dalších let. Za vedení obce Benešov nad Černou blahopřeje starostka Veronika Zimanová-Korchová. Významné životní výročí si dnes připomíná také pan Josef Vlk z obce Osek. Ještě doplním, že pan Josef Vlk oslavuje kulaté narozeniny. Milý Pepo, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, neutuchající elán a stále stejnou jiskru v oku. Ať nám to spolu na parketu i v životě pořád tak ladí a ať protancujeme ještě mnoho dalších let. A žije ti 70, pro mne jsi stále ten mladík, který má hlas jako zvon a sílu jako hrom. Ať tě neopustí humor a mladistvá energie, to ti ze srdce přeje Maruš, babička, Šimon, Dominik a Veru a Nelinka.

Písničky pro radost nám dnes otevřela řečická kapela. Malá česká dechovka zahraje paní Daně Hladké. Cituji z gratulace. Úžasné kulaté narozeniny dnes slaví členka sboru dobrovolných hasičů z Nemějic, paní Dana Hladká. Za celý sbor si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti z vnoučat a spoustu veselých příhod s nemějickými hasiči. Přání a písničku posílá starosta sboru pan Zdeněk Wilhelm. Také pan František Pártl z Nesměně má u nás hudební dárek a k tomu samozřejmě blahopřání. Vážená redakce, zahrajte prosím pro našeho dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů v Nesměni, pana inženýra Františka Pártla, který dnes oslavuje kulaté 60. narozeniny. Do dalších let vám, pane Františku, přeji hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti, kamarádi a kamarádky sboru dobrovolných hasičů z Nesměně.

hasičskou nám hrála malá česká dechovka. Z obce Kasejovice je paní Eva Ješková. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let vám paní Ješková. K narozeninám přeje paní Marie Weissová. Další dopis, který doputoval do písniček pro radost, má u nás paní Marie Marková ze Strunkovic nad Blanicí. A toto je, milá paní Marková, vzkaz od rodiny. Milá mamko, 70 let, to přece není žádný věk. To je jen 30 let zkušeností navíc. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, protože bez něj to nejde. Hodně energie, protože té není nikdy dost, a dostatek peněz, aby si mohla dopřávat všechno, na co máš chuť. A hlavně, směj se, cestuj, užívej si života a dělej si radost. Věk je stejně jen číslo a některá čísla je prostě lepší nepočítat. Ať ti ještě dlouho slouží zdraví, paměť i smysl pro humor. Krásné narozeniny přejí manžel Bohuslav, dcera Jana, synové Jirka s Vláďou a vnoučata Radanka, Petruška, Adámek a Dominik.

Kdybych byla ptáčkem, tak tuhle známou a hezkou polku nám přátelé hráli a zpívali Jižani. Na narozeninovém pódiu ale dlouho prázdno nezůstane. Chystá se malá muzika na uše Pepíka. S paní Ludmilou Trojanovou z Litochovic oslavíme také kulaté životní jubileum. Zastupitelé obce Litochovice vám paní Trojanová do dalších let přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti. Další narozeninové přáníčko držím v ruce pro paní Hanu Kopalovou z Hradešic. Než se tedy přichystá malá muzika na uši Pepíka s příhodnou písní, přečtu vám paní Kopalová, co vám vaši napsali. Dnes, maminko, narozeniny slavíš a my všichni ti přejeme štěstíčko a hlavně to zdraví. Děkujeme, že jsi s námi a máme tě moc rádi. To vše ti přejí Hani s Fandou, Marta s Jirkou, Jirka s Lenkou a vnoučata Hanička, Natálka, Tadeáš, Eliška, Karolínka, Julinka, Lucinka a Baruška posílají sladkou pusu. Pro paní Hanu Kopalovou a pro paní Ludmilu Trojanovou teď už malá muzika na uše Pepíka. Bye.

Vzpomínka na Šumavu, to je písnička, která teď spolu s Budvarkou udělá radost panu Václavu Turkovi z Týna nad Vltavou. Tak jako krásný den, nadešel tvých narozenin den. Buď proto milován a šťasten, a to nejen v den tvých narozenin, ale v každém dni tvého života. Pevné zdraví, štěstí přeje Václav a Boža. Pro pana Václava Turka mám i druhé gratulační psaní, cituji. Předseda spolku veteránů, bývalých vojáků Stýna nad Vltavou spolu s jednatelem, ti Václava jménem všech členů spolku a výboru přejeme ke tvým 75. narozeninám hodně štěstí, zdraví a životního elánu na tvé další pouti životem. Pane Turku, zaspívejte si s Budvarkou.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Do obce Hůry zamíří za okamžik keramička s písní Láska nejkrásnější. A koho keramička potěší? Půlkulaté životní výročí si dnes připomíná paní Jaroslava Krýdlová z obce Hůry. Milá paní Krýdlová, hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a mnoho dalších radostných dnů. K vašim narozeninám přeji zastupitelé obce. A my se s radostí připojujeme, paní Krýdlová.

to byla Keramička a píseň Láska nejkrásnější. Kulaté 70. narozeniny dnes oslavuje velhotě u Číměře pan Zdeněk Šalanda. Vedení obce v Číměři si dovoluje touto cestou panu Šalandovi srdečně pogratulovat a připojit přání pevného zdraví, radosti a dobré pohody do dalších let a věří, že písnička potěší a přispěje k příjemnému prožití dnešního svátečního dne. Pane Šalando, i kapelu vám gratulanti vybrali, tušíte? Stejný hudební vkus má i pan Josef Augsberger a prozradím, že hrát oběma oslavencům budou babouci. Pan Josef Augsberger je z Kájova. K dnešním krásným narozeninám vám, pane Josefe, přejeme hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti a pohody v kruhu rodinném. Gratulují manželka Jana a děti s rodinami.

Dohráli a dospívali Baboučci. Z Chrášťan je paní Květoslava Horová. K životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let vám paní Horová přejí zastupitele obce Chrášťany. A já už teď předám paní Horová slovo řečické kapele.

Krásná polka, co říkáte, přátelé, hrála a zpívala řečická kapela. Významné životní jubileum dnes slaví pan Jan Vohoska z obce Byňov u Nových Hradů. Do dalších let vám, pane Vohosko, přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Písnička od Jihočeské Podhoranky jistě udělá radost i panu Františku Sajmlovi ze Šindlových dvorů. Františku, k tvým kulatinám ti přejeme hodně zdraví a ještě hodně vypitých piv. Máme tě moc rádi. Alenka s rodinou. Tolik z dopisu, milí oslavenci, a teď už pane Sajmle a pane Bohosko, hudební dárek. Zaspíváte si?

Dohrála a dospívala jihočeská Podhoranka. K poslechu teď zvu dalšího oslavence, a to pana Vladimíra Hrbka z Malé Rosičky. Vážená redakce, zahrajte k dnešním 93. narozeninám panu Vladimíru Hrbkovi z Malé Rosičky u Nové Včelnice. Celá rodina přeje pevné zdraví, samozřejmě i dobře sloužící kolena a dále klid, pohodu a chuť k jídlu. Přání posílají sestra Věra, Ota a Romana, Honza, Zuzana a prapraneteř Emilka, Markéta Štěpán a praprasinovec Eliášek, Kristýna a Libor, Vladimíra, Martina, Dominik a praprasinovec Max a celá rodinná větev bratrance Františka ze Světlé pod Javořicí a z Brna. Ještě je tu dovětek, prosíme o božejovské polky. A já doplním, pane Hrbku, hrají vám božejáci.

Malé pohlazení v podobě blahopřání mám také pro paní Boženku Čabelovou. Paní Boženka Čabelová je z Horní Plané. Milá maminko, babičko a prababičko, jsi naše usměvavé sluníčko. Buď stále naším životním světlem, lépe se nám půjde tímto světem. Spoustu zdraví, štěstí chceme přát, každý z rodiny má tě rád. Krásný každý další rok přejí. Dcery Božena a Jiřina, zeťové Mirek a Vašek, vnoučata Pavlík, Aleš, Láďa a Klára s partnery a pravnoučata Pavlínka, Adámek, Matýsek, Eliška, Rozárka a Jonášek. PS, prosíme o písničku od Moravanky. Je tu pro vás, milá paní Čabelová, konkrétně ta s názvem Jedna růže, dvě růže. Blahopřejeme i my z písniček pro radost.

Tak to byla Moravanka. Poslední hudební dárek v dnešních písničkách pro radost svěříme Božákům. Písničku dostanou paní Anička a pan Antonín Heblákovi. Manželé Anna a Antonín Heblákovi z Přešťovic u Strakonic slaví diamantovou svatbu. Milá maminko a tatínku, touto cestou vám oběma chceme jako celá rodina ze srdce popřát k vaší diamantové svatbě, kterou jste letos 17. září oslavili. Jelikož máš zítra naše drahá maminko, babičko, krásné 81. narozeniny, spojili jsme tyto dvě oslavy dohromady a dnes si s vámi chceme tyto krásné chvíle užít v rodinném kruhu. Máme vás moc rádi a přejeme vám pevné zdraví, štěstí, neutuchající životní elán, klid v srdci a spoustu dalších pěkných chvil prožitých s námi. S láskou a vděčností dcery Markéta s manželem Fandou a Radka, syn Luděk s manželkou Milkou, vnoučata David, Denisa, Jakub, Jitka, Julka a Klára a Lucka s manželem Davidem a pravnučkou Kristýnkou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Na závěr pozvánka na 16. Lipkovanka Fest do Častrova, kde dnes od 18 hodin, přátelé, bude vyhrávat Lipkovanka a jeho moravská dechovka Tufaranka ze Šakvic. Tak nezapomeňte dnes Kulturní dům Častrov a Lipkovanka Fest. A to je dnes už vše, přátelé. Na závěr posloucháte Veselku Ladislava Kubeše a jejich orchestrální polku s názvem Veselí muzikanti. Příjemné odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do uzavření volebních místností zbývá hodina. Na jihu Čech lidi volí do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Demokrati označili dohodu Donalda Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Přes 100 jihočeských ateliérů a galerií se o víkendu otevře veřejnosti. Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami do 14 stupňů. V noci se ochladí na 7. Neděle bude oblačná, místy s přeháňkami a teplotami mezi 11 a 14 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Ještě necelou hodinu můžou lidi volit své nové zastupitele. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Na 6 místech v kraji taky rozhodují v místních referendech, například o spalovnách odpadů nebo větrných elektrárnách. Kromě obecních zastupitelstev volí v obvodu Strakonice ještě nového senátora. V místní části Strakonic v Novém Dražejově volby sleduje reportérka Kristýna Baršíny.
2: Obyvatelé Nového Dražejova chodí volit úplně poprvé přes fotbalové hřiště. Ve volební místnost se totiž proměnily nové kabiny, které slavnostně otevřely před 2 měsíci. Zájem o volby tady dosud mělo zhruba 50% lidí, skoro všichni volili taky do Senátu. V senátním obvodu Strakonice kandiduje současný senátor a ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala za Naše Česko, tvůrkyně lidových krojů Jana Hrdinová za KDU-ČSL a starosta Albrechtic Vltavou Miroslav Ušatý za koalici Svobodní, SPD a Trikolóra. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend se lidi můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Některé z umělců vyjmenovala Monika Zárybnická z odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
3: Výtvarník Michal Hon nebo řemeslník Jiří Honis, který se věnuje podmalbě na sklo. Z těch, kteří otevírají mimo České Budějovice, je to pravidelně Tkalcovna Kubák ve Strmelově, v Táboře Teodor Buzu a například v Prachaticích Jiří Rosa, který má tatérské studio.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami do 14 stupňů. V noci se ochladí na 7. V neděli očekávejte převážně oblačno, místy přeháňky, během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala u Čietic na Strakonicku ve směru na Modlešovice. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte Sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 toho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je 5 výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec na Hané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány. Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte.
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne, a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. A sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přijeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka. Tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím, měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarůnovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou Praze Dejvicích, Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm. Flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálením jelířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Volby skončily, začíná sčítání hlasů. Veřejnost může pomoct vybavit záchytné kotce v Jindřichově Hradci. Přehlídka amatérských divadelních souborů Budějská Tálie začíná. Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami do 14 stupňů. V noci se ochladí na 7. Neděle bude oblačná s přeháňkami a teplotami mezi 11 a 14 stupni Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové sobotní odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Komunální a senátní volby jsou u konce. V Česku včera odvolila pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V jednom z 90 českobudějovických okrsků byla ve volební místnosti až do jejího uzavření před pár minutami reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Já jsem právě ve volební místnosti okrsku číslo 1. Tento okrsek má největší počet zapsaných voličů, celkem 3545, ale tradičně tady bývá nejnižší volební účast 10%, protože většina z obyvatel tady má jen úřední adresu. Ve srovnání s minulými komunálními volbami jsem podle členů volební komise přišlo odvolit zhruba stejný počet voličů. Silnější byl včerejšek nejvíc exponovaný čas po 15. hodině. Dnešní účast zřejmě ovlivnilo i deštivé počasí. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Do nových záchytných kotců v Jindřichově Hradci se zvířata přestěhují do konce října. Dočasný domov budou mít v areálu služeb města. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun. S jejich dalším chodem může pomoct i veřejnost, řekl za společnost služby města Jindřichův Hradec Vladimír Mrázek.
3: Dá se, řekněme, nějakými drobnými předměty na hraní, třeba pro ty kočky i pro ty psy, nějakým vhodným krmivem, nějakou podložkou třeba na spaní nebo nějakou takovou podobnou výbavou. No a samozřejmě nějaký peněžitý dar je taky vhodný.
0: 26. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Budějská Tálie dnes začne v Českých Budějovicích. Pořádají Českobudějovický divadelní spolek je Kátyl. Návštěvníci můžou až do 18. října navštívit celkem 13 představení v podání souborů z Čech a Moravy. Podrobnosti má ředitel festivalu Václav Krištůfek.
4: Přijede přes 150 herců a techniků a odehrají 4 pohádky a 9 představení pro dospělého diváka. Zahrnují jak komediální představení, tak také představení k zamyšlení.
0: Dnes je na programu veselá pohádka s písničkami o Perníkové chaloupce a ne jenom jako v podání divadelního spolku Nakop Teatr Jihlava. Rodiče s dětmi se můžou vypravit do divadla u kapličky na Husově třídě. Začátek bude v 15 hodin. Pro diváky od 10 let je pak určené představení Sherlock Holmes, které bude od 19 hodin.
1: Sport.
0: Golfistka Sara Kousková drží před nedělním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Soulu dělené čtvrté místo. Česká jednička dnes navzdory pokaženému závěru zahrála své nejlepší kolo a s celkovým skóre 10 ztrácí na vedoucí Japonku Miu Yamashitaovou stále 3 rány. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kilogramů prohrál s obhájcem titulu Inalem Tasojevem z Ruska. Výhrou v opravách nad Nizozemcem Jurem Spikersem se ale dostal do duelu o bronz. Finálový blok začne v 16 hodin středoevropského času.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s občasným deštěm, večer bude oblačnosti i srážek ubývat, teploty jsou do 14 stupňů. V noci se ochladí na 7, v neděli očekáváme převážně oblačno, místy s přehánkami, ráno i mlhou. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti, naměříme 11 až 14 stupňů. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Přísečné na Českokrumlovsku na výjezdu na Rájov. Uzavřený je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
6: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme vás informovali ve zprávách, volební místnosti jsou už uzavřeny a na Českém rozhlase České Budějovice startuje povolební speciál. Budeme sledovat průběžné výsledky, tak buďte s námi. A už za chvíli se dozvíte, že Putin na Písecku zaznamenala hned první den voleb velký zájem lidí. Rozhodovali tam nejenom o budoucím vedení obce a senátorovi, ale také o rekonstrukci místní komunikace. Reportáž už za pár minut. U mikrofonu je Michal Hovorka.
1: Volby 2026.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás přesně ve 14 hodin a 12 minut.
1: Volby 2026.
0: Zvolit budoucí zastupitelé, senátory a také rozhodnout o rekonstrukci komunikace u podkostelního rybníka. To všechno přivedlo do volební místnosti v Putimi na Písecku stovky lidí. Volby spojené s referendem byly pro obyvatele mimořádné a na volební komisi čekalo překvapení hned po otevření volební místnosti.
2: Pověste, ke kterým volbám jdete? Jdete ke komunálním?
3: No.
2: Senátním taky? A referendum taky?
4: No. Všechny tři.
5: Dobře. Jako první přišel odvolit 82-letý Josef Vlasatý.
6: Jak to, že vám ta bez byla v ruce? Tam jste měl dát obecní volby. Do těch modrých se to neháže.
3: No, já jsem to zkazil dneska, no. Bude neplatný lístek pro komunální volby.
5: Takovýhle začátek voleb v Putimi asi nikdo nečekal. Ani předsedkyně volební komise Alena Pixová.
7: Všichni jsme chybující, takže bohužel i to se stalo. Přestože jsme měli za zástěnou ty obálky označené přesně tam, co patří.
8: Můžu tam hodit všechny tři na jedno? Aby se nebrali.
6: Tak, mám to. Rozhodla se o tvé budoucnosti.
5: Hana Žižková přišla s manželem a dvěma syny. Celá rodina chodí k volbám od jak živa.
9: Od jak živa pravidelně a všichni. Od malička vlastně je vedeme k tomu, aby věděli, že mají právo volit a že to je taková jejich občanská povinnost, aby to neignorovali.
5: I referendum je pro vás stejně důležité jako komunální volby?
9: Rozhodně, protože se to taky týká obce a týká se to nás, našich dětí, takže určitě.
5: Toníku, pokolikáte si tady ve volební místnosti?
10: No asi po 10. nevím.
5: A přijde ti to pořád stejné, nebo tě to baví, nebo chceš být rychle pryč z místnosti?
10: No, teď je to takový hodně dobrý, jako. Protože je tady prostě hodně obálek, hodně lidí a ty lidi, který tady jako bydlí, jsem už dlouho ani neviděl, tak je to takový hezký.
5: Lenka Nosková. Se pobavila i u voleb.
11: Mhm. Viděla jsem známé tváře a je to příjemné. Všechno jsem měla připravené, všechno jsem měla načtené, takže přesně jsem věděla, co mám dělat.
5: Tyhle volby budou určitě pro putimské mimořádné. Je tady i referendum poprvé v historii obce. Je to mimořádné i pro vás?
11: Určitě to je mimořádné. Myslím si, že se lidi mají hlavně domluvit.
5: V referendu nehlasoval Lukáš Kučera.
12: Protože se to netýká oblasti, ve kterými žijeme, takže necháváme to osudu.
5: Paní Jana přinesla členkám volební komise
13: čokoládu na nervy, aby dlouho vydrželi.
5: To děláte pokaždé?
13: No to ne, ale občas, když mi něco napadne. Dobrou náladu asi.
5: S Putimi na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 22 minut. 505 kilometrů za 6 dní uběhl letos 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání. Tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh, a to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může, že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko, že jo.
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách, 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice přesně v 14:30 přineseme první informace v našem speciálním volebním vysílání. Slovo dostane Matěj Vodička. Tak si počkejte.
4: V neděli 11. října uplyne 602 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Jeho jméno zná asi každý, stejně jako jméno místa, odkud pocházel. Jenomže ono to tak jednoduché není. Na pověsti, realitu a další věci, které se vážou k Trocnovu a okolí, se blíže podíváme v nedělním Vltavínu. Tak nezapomeňte, v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
5: Dirigenti Alena Hron, Jan Talich nebo Petr Altrichter, solisté Jana Boušková, Lukáš Klánský, Ester Pavlů nebo Roman Patočka. S takovými osobnostmi se letos setkají posluchači Jihočeské filharmonie v rámci 46. koncertní sezóny. Podrobně si ji představíme s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026.
2: Přinášíme vám první zpravodajství v našem dnešním odpoledním volebním speciálu. V tuto chvíli stále čekáme na to, až se na webovém volebním portálu Českého statistického úřadu objeví výsledky z prvních sečtených okrsků. Volební komise v tuto chvíli sčítají hlasy a ve chvíli, kdy mají sečteno, tak vedení komise odjíždí předat výsledky na takzvané přebírací místo, kde se výsledky pak překontrolují a pokud jsou data v pořádku, posílají se do centrální databáze Českého statistického úřadu. Největší přebírací místo na jihu Čech je tady v Českých Budějovicích, konkrétně ve sportovní hale. Spadá pod něj zhruba 180 okrsků z Českobudějovicka. V komunálních volbách před 4 lety tam jako první s výsledky dorazili volební komisaři z obce Nedabile. To bylo tehdy krátce před 15. hodinou. Na tom zmíněném přebíracím místě máme naši reportérku Jitku Cublovou Vokatou, se kterou se v našem volebním speciálu spojíme zhruba za necelou hodinu před 15:30 odpoledne. To bude v době, kdy už bychom mohli znát první výsledky z menších obcí. Matěj Vodička, Český rozhlas.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Komunální volby dnes považujeme za samozřejmost. V roce 1919, kdy se v Československu konaly poprvé, ale šlo o novou zkušenost a také o důležitý krok pro ženy, které mohly poprvé volit i kandidovat. V dnešních archivních perlách se vrátíme k nahrávce redaktora Zdenka Zajíčka z roku 2019. S historikem Jiřím Dvořákem a archivářem Danielem Kovářem tehdy připomněl, jak se volilo v jižních Čechách. Začneme ale ještě o něco dříve, v říjnu roku 1918.
1: Poslední, ještě rakouské zastupitelstvo, tehdy se říkalo městský výbor, se rozešlo 30. října. A hned o 4 nebo 5 dní později byla tehdejším okresním úřadem ustanovená takzvaná městská správní komise, která měla řídit chod městské správy a vůbec tedy města Budějovic prozatímně do doby vypsání řádných voleb.
2: Říká k prvnímu poválečnému ještě předvolebnímu vedení města Českých Budějovic ředitel státního okresního archivu Daniel Kovář. Komise měla 12 členů, 8 českých, 4 německé.
1: Ta komise měla zhruba půl roku na to, aby konsolidovala chod města Budějovic. Byla to doba po válce, či zásobování vázlo, byla řada problémů, ale mezi tím už vyšel nový volební zákon a byly připraveny volby, které proběhly 15. června 1919. A těch půl roku využili místní elity, řekněme, nebo osobnosti veřejného života, aby ustavili místní organizace politických stran a aby postavili kandidátky. Čili do těch voleb v červnu 1919 šly osobnosti, které v té době v Budějovicích něco znamenaly, které zároveň měly nějaký zájem o to podílet se na chodu městské správy a na politice vůbec.
2: Celkovým výsledkem voleb bylo výrazné vítězství levice. V místech, kde se volilo, získala nejvíce hlasů Československá sociálně demokratická strana dělnická. Bylo to 32,5%. Poté následovali Československá strana socialistická, agrárníci, lidovci a Československá národní demokracie. Výrazně zabodovala i Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československé republice, která u svých německých voličů získala dokonce 47,9%.
1: Při první zasedání 30. června 2019 tu schůzi zahájil nejstarší zvolený kandidát, to byl právě doktor August Zátka, a jako první bod uvedl volbu starosty. Tímto starostou byl počtem hlasů, myslím, 34 ze celkových 42 zvolen Otakar Svoboda, československý socialista, ředitel okresní nemocenské pokladny.
2: A když se tedy podíváme na tablo nově zvolených zastupitelů, tak si můžeme probrat jednotlivé osobnosti, protože povětšinou jsou to pánové, ale už tady vidím dvě ženy. A to asi do té doby nebývalo pravidlo.
1: To vůbec nebývalo pravidlo, dokonce ani ženy předtím neměly volební právo, ani aktivní, ani pasivní. A tady nám poprvé opravdu ženy vstupují do obecní politiky. Byly to dámy paní Tesařová, paní Majerová, obě to byly učitelky českých měšťanských škol dívčích v Budějovicích. A kromě toho bych řekl ještě další dvojici, která tady nám figuruje vedle, a to jsou kněží. Také dneska už není obvyklé, že by kněží zasedali v obecním zastupitelstvu. Tehdy to byly dva, doktor Slavík a doktor Petr Zilka, jeden český, jeden německý kněz.
2: Co znamenaly tyto komunální volby pro vývoj v republice? Ptám se historika Jiřího Dvořáka.
3: Tyhle ty volby obecní, jak se jim říkalo tehdy, tak v podstatě předznamenaly možný vývoj u těch parlamentních voleb. Tam došlo k tomu, že zvítězila takzvaná rudozelená koalice, čili zvítězili celkově sociální demokraté a na druhém místě byli právě ty agrárníci. Po roce 21 ta revoluční vlna končí a začíná stabilizace a to vede k tomu, že Československo se stává poměrně velice stabilizovanou a demokratickou zemí.
2: Byly první komunální volby opravdu svobodné?
3: Tak pokud jde o úhel pohledu můj, tedy jako historika, tak mohu říci, že byly relativně velice svobodné. Zejména ve srovnání s tím, co potom následovalo v době nacistické okupace nebo v době po roce 1948.
2: Ovšem už tehdejší tisk těsně před volbami varoval před tím, že začíná éra stranické politiky. To znamená, nezáleží na tom, kdo co vymyslí, jakmile to nebudeme my a bude to lepší nápad, tak mu raději hodíme klacek pod nohy. Což je taková věc, která bych řekl, že se děje do dneška v té politice.
3: Bohužel, jak si, a to je třeba připomínat neustále, lidé jsou stále stejní, lidé se zase tak zásadně nemění. Pokud člověk byl příslušníkem určité politické strany, tak musel dbát na stranickou příslušnost a dodržovat jaksi pravidla, která byla vepsána v těch jednotlivých stanovách té dané politické strany. A tam jaksi bylo uvedeno, že je nutno vždy zásadně a za každou cenu podporovat danou partaj. Takže těžko se potom hledalo nějaké východisko, kdyby došlo k protnutí zájmu tak, aby to šlo všemi partajemi a přitom, aby všechny partaje proto hlasovaly. To byla velice složitá situace, která nevždy našla své naplnění.
2: A děje se tak v podstatě dodnes jako daně systému stranické demokracie, který, jak už pravil Winston Churchill, je špatný. Ale lepší zatím nikdo nikdy nevymyslel. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Gotická stezka, tak to je projekt Jihočeské centrály cestovního ruchu, kdy můžete navštívit celkem 58 kostelů či klášterů na jihu Čech anebo v Horním Rakousku. Do kostela na nebevzetí Panny Marie v Kájově, který je jedním ze zastavení, se vypravila i Mirka Nezvalová. A právě tam se při prohlídce potkala se sestrou Tobiou z kongregace milosrdných sester svatého kříže. V našem pravidelném seriálu si tak můžete poslechnout tip na další zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu.
1: Místa v srdci.
2: Pro nás je tady krásným, opravdu krásným místem a opravdu nám i přirostlo k srdci tady to poutní místo Kájov.
3: Proč by se sem lidé třeba měli vydat? Co tu uvidí?
2: Kájov je překrásné poutní místo. Dá se říct, že dneska v těch jižních Čechách máme mnoho krásných poutních míst. Některá jsou už hodně zaplněná lidmi, ale tady jsme kousek od Českého Krumlova a chtěla bych lidi do Kájova pozvat právě proto, že tady najdou hodně klidu, hodně pokoje a v kostele, když ho navštíví a chvilku tam setrvají, tak si myslím, že můžou najít i hodně pokoje uvnitř v tom svém srdci.
3: Tady vlastně Kájov je takovým zastavením na svatojakubské cestě a také nově i gotické cestě, tedy stezce. Tak prošla jste si někdy kousek té stezky?
2: Nemůžu říct, že bych si prošla kousek gotické stezky, ale pár míst na gotické stezce už jsem navštívila a myslím si, že to je jako krásný projekt. To, že se lidé mají možnost podívat na to, co ti naši předci tak nádherně vybudovali a co přetrvává staletí, protože to je podle mě něco, co dneska my se musíme znova učit. Dělat věci tak, aby přetrvaly staletí.
3: Já jsem se byla podívat po té cestičce dolů po schodech až k říčce v Polečnici a musím říct, že i když dnes tam výhled trochu zabraňují stromy na ten kostel, tak tenkrát to muselo být oslňující, když lidé šli těmi hvozdy a najednou se před nimi zjevil kostel.
2: Já myslím, že když tady kdekoliv jdete, tak Kájov je z různých míst vidět, nebo jsou to občas nějaké malé kosteličky a že opravdu člověka to nějak jako povznáší, když vidí kostel, jakoby viděl něco známého, jakoby viděl něco, co nás spojuje s tím nebem, jako kdyby v té zástavbě nebo uprostřed těch lesů opravdu vyčnívala nějaká věž, která nás vede k tomu nebi.
3: Smím se vás zeptat, jak relaxujete, protože vy jste tady vlastně jenom tři sestry, které se o celý ten areál staráte, tak si myslím, že moc času na odpočinek nemáte.
2: Je to různé. Někdy, když máme hodně návštěv a hodně mluvíme, tak relaxujeme tím, že sečeme trávu. A někdy odpočíváme třeba tak, že si sedneme a něco si třeba přečteme, nějakou knížku, nebo se zahloubáme do něčeho, co nás zrovna víc zajímá, aby jsme to tady ještě víc poznali, nebo si někdy posedíme i tři sestry spolu a třeba si opečeme špekáčky.
3: Lze se zeptat sestry kongregace milosrdných sester svatého kříže, jestli má ještě nějaký cestovatelský sen, třeba nějaký poutní kostel, cestu do Santiaga.
2: V Santiagu jsem jednou byla. Šla jsem tam kousek pěšky, asi 130 kilometrů. Musím říct, že to byl krásný prožitek a že ale už i ta sama cesta sama o sobě byla jako velkým bohatstvím, takže úplně nemám takový sen dostat se někam do světa daleko, ale takovýhle malý cesty někam, těch si vždycky vážím a myslím si, že se na ně i ráda vydávám, i když jsou to krátké cesty na nějaké malé místo, tak ta cesta sama o sobě je hrozně občerstvující.
3: No a vy se můžete vydat právě do Kájova u Českého Krumlova, kde je kostel otevřen v určitých dobách a pokud se dohodnete a zavoláte sem, tak máte možnost absolvovat se sestrou Tobiou nebo některými dalšími sestrami, tedy dvěma dalšími, komentovanou prohlídku. Tak, sestra Tobia.
2: Kongregace milosrdných sester svatého kříže.
3: Toho času v Kájově u Českého Krumlova. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dopolední pozdravení Jiřího Kasala.
1: Velmi rád bych vás tentokrát upozornil na jednu zajímavou akci na vzpomínkový koncert nazvaný Legenda Petr Novák 14. října od 19 hodin v Českobudějovickém Metropolu. Jde o další zastavení v rámci úspěšného turné, které začalo loni v září na zastávce Radim u Kolína k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Na to pak navázala vystoupení v Praze, Svitavách, Brně a dalších městech. Obsazení koncertu k poctě velké hvězdě zejména 60. let rytíři písničkové lásky Petru Novákovi je nepochybně důstojné. Legendární Novákova kapela George and Beethoven doprovodí Karla Kahovce, Petra Bendeho, Viktora Sodomu, Michala Pavlíka a dokonce i písničkáře Slávka Janouška. Mezi účinkujícími figuruje také zpěvák a kytarista Josef Devátý s kapelou, který zhudebnil nepublikovaný písničkový text Iva Plicky, jenž jej napsal ve velmi mladých letech pro kamaráda Petra Nováka, ovšem kvůli dobovým okolnostem zůstal v šuplíku. Mimochodem Ivo Plicka, autor slov k velkým hitům jako Já budu chodit po špičkách, Povídej nebo Náhrobní kámen, jenž nedávno oslavil osmdesátiny, by měl být osobně koncertu v Metropolu přítomen. Ta písnička se jmenuje Má cesta za sluncem a nyní si ji můžete v podání Josefa IX. Poslechnout.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Volební místnosti po celém Česku se uzavřely, lidi si vybrali komunální zastupitele a ve třetině obvodu i senátory. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna, po vyučování se nevrátil domů. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic. Teploty na jihu Čech jsou do 14 stupňů a je zataženo s přeháňkami. V noci se ochladí na 7, zítřek bude převážně oblačný, místy s přeháňkami a teplotami opět maximálně do 14 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a ve třetině obvodů i senátorů.

0: Tory. Hlasování skončilo ve 14 hodin. Podrobnosti k výsledkům voleb na jihu Čech má náš kolega Matěj Vodička.
1: Volby 2026.
2: V tuto chvíli už známe první výsledky z menších obcí. Jako první z okresu České Budějovice se na volebním portálu Českého statistického úřadu objevil výsledek voleb v Čeňkově u Bechyně. V této obci nebyla zaregistrovaná žádná kandidátka, pouze jednotliví kandidáti a volby tam vyhrála kandidátka Martina Jiříčková, která získala přes 20% hlasů. V Čeňkově u Bechyně byla poměrně vysoká volební účast, skoro 86%. Na Jindřichohradecku pak jako první vyskočil výsledek voleb ze Záblatí, tam se vítězství připisuje jediná zaregistrovaná kandidátka SNK Záblatí. Dále známe taky už třeba výsledek z obce Pojbuky na Táborsku. Na Písecku se jako první objevil výsledek z obce Stehlovice. No a na Strakonicku jsme měli první výsledky z jednoho z volebních okrsků z Blatné, kde je sečteno necelých 10% okrsků. Další výsledky zase zhruba v 15:30.
0: Policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisti po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Informovali o tom na svém webu. Chlapec bydlí v Brně, kde taky navštěvuje základní školu. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Nemá u sebe žádné peníze ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje. Na sobě má černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe má modrý batoh s vyobrazením planet. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit jen po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová a autobusová doprava. Vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
3: Mezi stanicemi Praha u Hříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
0: Omezení potrvají do 3. listopadu. Kájovská pouť připomene letošní jubilejní rok svatého Františka. Program začne už dnes v 17 hodin povídáním nejen pro děti a od 19 hodin večerní bohoslužbou následovanou světelným průvodem. Zítra pak pouť pokračuje ranními chválami a ranní mší, kterou povede českokrumlovský vikář Václav Pícha. Hlavní poutní mši pak bude sloužit od 10 dopoledne pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád. Součástí poutě jsou i hudební vystoupení.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů. V noci se ochladí na 7. V neděli očekáváme převážně oblačno, místy s přeháňkami ráno i mlhou. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Českých Budějovicích na Strakonické u křižovatky s Plzeňskou. Uzavřený je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, které se věnuje volbám 2026. Už za chvíli tady bude reportáž, která prozradí, že někde musela volební komise vyrazit s přenosnou schránkou do terénu. A také budeme mít pro vás podrobnosti k průběžnému sčítání hlasů. Pohodové odpoledne stále přeje od mikrofonu Michal Hovorka.
1: Volby 2026.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 11 minut.
1: Volby 2026.
0: Ne každý volič se může v den voleb vydat do volební místnosti. Pro některé seniory, nemocné nebo nepohyblivé lidi přijela volební komise až k posteli a nebo přímo do bytu. S přenosnou urnou za nimi zamířila i ve Strakonicích. I tamní klienti tak mohli rozhodnout o tom, kdo je bude zastupovat.
2: Paní Kubičková, tam se dává obecní. Jo, ta velká plachta, tak.
3: Tohle to, jo?
2: Ano, přesně tak.
3: No to moc velkou urnu nemáte.
4: Manželé Kubičkovi je dneska taky odvolili.
3: Volili jsme vždycky, takže ta taková setrvačnost.
5: No, my máme věk, ona je nám nejlíp tady. Tohle nám vyhovělo, ano.
6: Jste na volby?
2: Ano.
6: Jo, a děkuji vám, že jste přišli, jo. Děkuju.
4: Anna Popolštajnová vhodila před malou chviličkou obálku do urny. Ano. Byla to tedy jenom ta jedna do Senátu.
6: Jsem stará, je mi 86 let. Jsem za tamtoho režimu musela chodit volit povinně. Teď, když je demokracie, tak chodím volit dobrovolně a pokaždý, protože bych si vyčítala, že když něčím nesouhlasím, takže jsem to nechala být, jo.
4: Vy jste tak děkovala té komisi, bylo vidět, že jste za to vděčná.
6: Volím ráda a mám ráda politiku a jsem z toho nešťastná, kam se ten svět celý ubírá. I když jsem stará, jsem na konci života, tak mě to všechno mrzí, jak se bojuje všude a není to dobrý. Ten svět mi přijde, že je vykloubený a ještě když neprší, tak to je všechno takový dvojnásob.
7: Tahle velká se tam taky vejde, musí.
8: Taky.
7: No, vidíte, ne?
8: Ráda, děkujeme.
4: Volby si nenechala ujít ani paní Poláčková.
7: No, protože přece si rozhodujou lidi o tom, kdo je na radnici. Tak když si můžeme vybrat, to bychom byli hloupí, abychom to neudělali.
4: Z víc než stovky klientů se voleb zúčastnila zhruba třetina, říká sociální pracovnice domova pro seniory Květa Taubrová.
9: Je to individuální, někteří uživatelé zájem mají a někteří nechtějí volit, nechtějí se účastnit voleb.
4: Problém taky je, když nikdo nemá u vás trvalý pobyt.
9: Někteří by samozřejmě rádi volili, ale nemají ten trvalý pobyt u nás domově. Můžeme do těch senátních voleb.
4: Jaroslava Formbaumová je předsedkyně volební komise.
10: Samozřejmě to je přenosná volební urna. To je to specifikum, že nemůžeme chodit s velkou urnou, ale s touhletou přenosnou pouze. No.
4: Vidíte, že je zájem mezi lidmi, kteří jsou třeba imobilní.
10: Je zájem, jako mají právo volit, takže obcházíme, kdo si to žádá, tak za ním jdeme.
4: Lidé, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nedostanou do volební místnosti, můžou zavolat na obecní úřad a požádat, aby za nimi přijela volební komise s přenosnou urnou. Případně můžou kontaktovat přímo volební komisi. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice.
1: Volby 2026.
0: Volební komise sčítají hlasy voličů. Ti v celém Česku vybírali budoucí zastupitelé, na některých místech i senátory. Získaná data předávají komise na určeném přebíracím místě přímo Českému statistickému úřadu. A sedmým největším místem v Česku je sportovní hala v Českých Budějovicích. Hlásí se z ní reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem ve sportovní hale na sprinterské dráze. Nikdo tady nesprintuje, je tady poměrně klidno, ale i přesto rušno. Na dráze jsou totiž stoly s počítači a tiskárnami, sedí u nich pracovníci Českého statistického úřadu. V přední části jsou připraveni pracovníci Českobudějovického magistrátu, kteří evidují přicházející členy volebních komisí a organizují jejich vstup na přebírací místo. No a jak už jsem řekla, a můžete to slyšet možná i vy, že se tady pohybuje dost lidí. Jako první jsem dorazili ve 14 hodin a 35 minut komisařky z Nedabile na Českobudějovicku. V této obci přišli k volbám 40% voličů, kteří vybírali budoucí zastupitele na jediné kandidáce. Tady ve sportovní hale se budou shromažďovat volební data ze 194 okrsků, ve kterých lidé volili budoucí vedení obcí. 90 okrsků je přímo v Českých Budějovicích, další z okolních obcí. Letos se k ním poprvé přidala Zliv a Lišov. Dění sleduji společně s metodikem Českého statistického úřadu Janem Honerem. Dobré odpoledne i vám, pane Honere.
3: Dobré odpoledne.
2: Už jsem zmínila, že jako první dojeli s volebními daty komisařky z Nedabile na Českobudějovicku. Kolik je jich už v tuto chvíli na místě?
3: V tuto chvíli je na místě asi 20 okrskových komisí. A z toho zhruba 15 máme už prostě přebráno a mají to v pořádku, další přebíráme.
2: Z toho mají určitě radost nejenom oni, ale i vy.
3: Samozřejmě. No a samozřejmě ty data už jsou k dispozici na internetu, na stránkách volby.cz.
2: Na tomto pracovišti je celkem 14 stolů. Přebírání a zpracování ale zajišťuje celkem 25 pracovníků. Co přesně je jejich úkolem, aby naši posluchači měli představu, jak to v takovém přebíracím místě chodí?
3: No, jejich úkolem je převzít výsledky od okrskových volebních komisí. Jednak vlastně podepsaný zápis, kde kontrolujeme především podpisy a také prostě data na flešce nebo teda data z papírového zápisu.
2: Kontrolují se výsledky sčítání od jednotlivých komisí?
3: Ano, kontrolují, pokud to dělají na počítači, tak se kontrolují už přímo po krsku a tady také provádíme kontroly, pokud vlastně jsou tam nějaké formální chyby, tak se to může tady přímo opravit na místě a podepsat samozřejmě ty opravy. Pokud jsou tam chyby v datech, tak musíme komisi vrátit zpátky do okrskové místnosti a požádat jí, aby ten zápis zpracovali znovu a správně.
2: Při minulých komunálních volbách přijeli první komisaři ve 14 hodin a 45 minut. Teď to bylo o 10 minut dřív. Myslíte si, že i dřív skončíte?
3: No, to je těžko odhadovat, protože komunální volby jsou pro ty okrskové komise skutečně nejnáročnější, to je z práce spoustu a je vlastně velmi rozdílná v jednotlivých obcích, protože záleží na tom, kolik tam mají voličů a také záleží na tom, jak složitý je ten hlasovací lístek.
2: Bezesporu ale hodně pomůže i technika, kterou dřív neměli tady pracovníci Českého statistického úřadu k dispozici.
3: No, technika jim pomůže v tom zpracování zápisu, ale nepomůže jim bohužel při vyhodnocování hlasovacích lístků, platnosti hlasů a čárkování hlasů pro jednotlivé kandidáty. Dá se předpokládat, že mezi těmi posledními budou teda komise ze samotného města Českých Budějovic, protože tam kandiduje 10 stran, každá může být až 45 kandidátů a ty okrsky ani co do počtu voličů nejsou malé, jsou tam i okrsky, které mají víc než 1500 voličů.
2: Co se bude s hlasovacími lístky dít po skončení voleb?
3: Hlasovací lístky zůstávají v těch volebních místnostech a komise jsou povinny je spolu s dalšími materiály, které vzniknou při jejich činnosti, zapečetit do hlasovací schránky a ty hlasovací schránky odevzdají k úschově obecnímu úřadu, protože je možnost, že bude podána nějaká stížnost na výsledek voleb nebo volbu nějakého kandidáta k soudu a ten soud má právo prostě do té hlasovací schránky nahlédnout a zkoumat, jestli teda ty postupy okreskové komise byly v pořádku.
2: Tolik metodik Českého statistického úřadu. Jan Honer, díky moc za váš čas. A já ještě na závěr doplním, že v Českých Budějovicích lidé vybírají nové členy 45-leté členného zastupitelstva z 10 politických subjektů. Volební účast je podle vedoucího správního odboru Českobudějovického magistrátu Jana Kostíka zhruba stejná jako při minulých komunálních volbách před 4 lety, tedy 25-30%.
0: Z Českých Budějovic se nám živě do vysílání přihlásila reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A už za chvíli si počkejte také na další průběžné výsledky sčítání. Dorazí do studia Matěj Vodička.
1: Volby 2026.

0: Tolik skupina Katapult, slovo nyní dostává Matěj Vodička.
1: Volby 2026.
2: Je tady další souhrnný průběžný přehled volebních výsledků. Momentálně je celorepublikově sečtených necelých 10% okrsků a podle těch dosavadních průběžných údajů byla volební účast při komunálních volbách v Česku necelých 50%. V roce 2022 byla při komunálních volbách účast zhruba o necelé 4% body nižší, tedy 46%. Ale znova opakuji, máme sečtených pouze necelých 10% okrsků. A v tuto chvíli už vám můžeme sdělit výsledky voleb v některých menších obcích. Vybral jsem Českobudějovickou, například v Pištíně vyhrála jediná zaregistrovaná kandidátka za další rozvoj našich obcí v čele s dosavadním starostou Jaroslavem Havlem. Známé už jsou i výsledky třeba z obce Dubné, kde vítězství obhajuje rovněž jediná zaregistrovaná kandidátka, tedy KDU-ČSL. No a ještě jeden aktuální údaj z Jindřichohradecka, například v Kostelním Vydří, tak tam vyhrála rovněž jediná zaregistrovaná kandidátka SNK Kostelní Vydří. Další informace opět ve zprávách 16 hodin.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a nyní se od voleb přesuneme na chvíli na zahradu. Je to sobotní zahrádkář. Jižní stěna domu dokáže fungovat jako přírodní akumulátor tepla. V létě bývá v jejím okolí opravdu horko a sucho a ne každé rostlině takové podmínky vyhovují. Existuje ale řada trvalek, bylinek, trav i keřů, které právě na podobných místech prospívají nejlépe. O tom, co vysadit k jižní zdi, si kolegyně Hanka Šoberová povídala se zahradním architektem Jakubem Kovářem.
1: Nacházíme se v místě, kde máme jižní zeď, která bývá hodně rozehřátá. A je to jakási achillova pata mnohých zahrad. My jsme tady tenhle ten problém, s Kateřinou jsme se zamysleli, jak ho vyřešit. A vlastně naopak jsme si z toho problému udělali přednost a použili jsme tady rostliny, které zbožňují teplo a jsou aromatické. Takže my jsme vytvořili jakousi podsadbu pod tou zdí z různých kultivarů levandulí lékařských a zároveň si tady jako pozorujeme, které kultivary jsou více či méně aromatické, které mají jaké květenství a jak intenzivní například fialovou.
2: Kateřino, co ty kultivary? Já vím, že tohle je vaše parketa. Ano, tak jedním z takových zajímavých kultivarů, který se od sebe výrazně liší, tak je například kultivar Grosso, což je levandule poměrně velká, má květenství na dlouhých stéblech, ale je zároveň ohromně aromatická. Ta se dokonce používá právě do francouzských parfémů a kosmetiky. Dalším kultivarem je například levandule Hitkote, která je naopak oproti tomu Grosso kompaktní, velmi nízká, takový polštářkovitý tvar má růstu a je krásně zbarvená do právě té syté fialové barvy. Vedle levandulí tu máme použité i santolíny, což jsou vlastně také mediterární druhy rostlin, také silně aromatické, právě v té kombinaci slunce, rozpálená zeď, aromatické bylinky, tak nám to velmi dobře funguje. Ten zážitek je intenzivnější. Zároveň tu máme použité izopy a ještě další druhy dobromysle.
3: Trochu mi to připomíná Anglii, protože tam hodně mívají zítky obrostlé růžemi. Doslova jak pohádky o šípkové růžence, tak i vy jdete touhle cestou.
1: Jdeme touhle cestou. Nad těma levandulema máme nasázený pnoucí růže, které vyvazujeme k té zdi, která je nad těma levandulema. Tím, že je to zeď rozpálená od toho sluníčka, tak se růžím tady velmi dobře daří. Ty druhy růží, které tady máme, tak jsou shodou okolností anglické, jsou od známého zahradníka Davida Austena a tyhle růže vynikají hlavně odolností vůči chorobám a tím, že opakovaně kvetou.
3: Jakube, zeď za těmi růžemi je hrubá hodně, na rozdíl třeba od vrchní části té zdi, která je hladce vyštukovaná. Dělá to těm růžím dobře?
1: Dá se říct, že to těm růžím vyhovuje. My jsme vlastně tu zítku chtěli ještě určitým způsobem ozelenit, když to tak nazvu, a tak jsme tady kromě růží použili i tvarované ovocné keře nebo ovocné stromy. Jedná se o vyvazování jabloní do takzvaných špalí nebo palmet. Je to věc, co se taky právě v Anglii hodně objevuje nebo ve francouzských starých historických zahradách. My jsme tady zvolili jabloně, které vyvazujeme postupně do jakýchsi zajímavých tvarů a předpokládáme, že se jim tady bude právě dobře dařit, protože dobře budou dozrávat a budou využívat to večerní až odpolední nahřívání z té rozpálené zítky.
3: A opět kombinace té užitkové okrasné zahrady. Dá se takto Jakube vyvazovat i jiný strom nežli jabloň?
1: Ideální je hrušeň. Známe velikánské stromy, které dokonce jako lemují i štíty domů. Ale dneska se takhle dají pěstovat i například třešně. Ale držel bych se asi klasiky, hlavně ty jabloně a hrušně.
3: Ve vašem případě jste tento prostor před jižní zdí, která je v létě rozpálená, vyřešili těmi zmiňovanými levandulemi. Kdyby to nebyly levandule, jaká rostlina by snesla takovéhle stanoviště?
1: Byly by to zase rostliny, které rostou v mediteránních oblastech. Takže mohli bychom se tady bavit třeba o kavilu, mohli bychom tady mít různé druhy voňavých bylinek, santolína nebo ty izopy. saturejky, šalvěje. Mohli bychom tu mít i klasickou lékařskou šalvěji.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do domova pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku se mohou klienti nastěhovat i se svým domácím mazlíčkem. Seniori si díky nim udržují pravidelný denní režim a lépe se seznamují s dalšími klienty. S tím pomáhají i tamní terapeutické slepice.
1: Hedvábničky, ty jsou výborný jako maminky, ale oni jsou krásní.
2: Říká pan Bohuslav u venkovního výběhu pro terapeutické slepice. Dříve se o ně staral, teď jim občas vylepšuje výběh.
1: Když jsem se dozvěděl, že tady ty slepičky utíkají, tak jsem sem dal tady tenhle ten igelit, aby přesto nemohli přelíst. Ten kybl jsem opravil, aby v tom mohla být voda.
2: Klienti domova si slepice chodí hladit skupinově s aktivizačními pracovnicemi nebo sami při procházkách.
1: Já jdu, když je hezky, tak se jdu projít a jsem sbíral vajíčka.
2: Slepice nejsou jediná zvířata v domově. Paní Jana se sem nastěhovala se svou třínohou Fenkou Žofinkou.
3: Do zahrady chodíme, seznamujeme si tady s těma lidma, co tu bydlej. Jdeme tady prohnat slepice okolo baráku a tak.
2: Příbuzní paní Jany našli Žofinku na ulici před 5 lety.
3: Oni mi jej přinesli domů, protože řekli, že nikdo jiný se o ní nemůže starat, jenom já. Jo, takže od té doby mám Žofinku.
2: V domově v Mlékovicích dělají všechno spolu. Chodí na procházky, na cvičení i mezi ostatní klienty.
3: Mají rádi. No, ona nikomu neobličuje, ona je takový drobeček. Taky má jenom 3 nohy, tak se nemůže moc vyskakovat.
2: Stěhování do domova je pro seniory často velkou životní změnou. Podle koordinátorky příjmu Moniky Hlaváčkové jim může proces ulehčit právě domácí mazlíček.
4: Je to pro ně důležitý, aby tady to zvířátko měli s sebou, protože mají spolu prostě vazbu. Máme tady vlastně klienty s pejskem, ale i s kočičkou, takže pokud se klient zvládne o to zvířátko postarat, tak to vlastně není problém.
2: Zvířata můžou zpříjemnit pobyt také lidem s různými druhy demence.
4: Kontakt s zvířaty může u lidí s demencí taky zmírňovat vlastně neklid, podporovat jejich dobrou náladu a komunikaci a společně zapojení vlastně s ostatními klienty i vlastně začlenění do toho kolektivu.
2: Říká Monika Hlaváčková a dodává, že za některými klienty chodí také paní s terapeutickým psem. Z Mlékovic Alena Junová, Český rozhlas.

0: Sobota je dneska zatažená místy deštivá, jaké počasí nás ale čeká v dalších dnech.
1: Počasí.
0: Tak to už ví a prozradí Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve se podíváme na dnešní noc a také na zítřek, to znamená neděli.
2: V počátku noci bude oblačno. Během noci se od severozápadu pouze přechodně vyjasní a místy se začnou tvořit mlhy. K ránu potom oblačnosti opět přibyde a zítra přes den tedy očekáváme převážně oblačno. Jak v noci, tak i během zítřejšího dne se navíc místy vyskytnou slabé přehánky nebo občasný déšť. A během odpoledne potom srážky budou ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Počasí u nás zítra ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, kolem které k nám bude proudit chladný vzduch od severu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia. Maximální denní teploty budou podobné těm dnešním, mezi 11 až 14 na horách kolem 8 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Nyní předpověď pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
2: V pondělí očekáváme převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Během dne se pouze výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Minimální teploty budou stále klesat, budou kolem 3 stupňů Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Maximální denní teploty zůstanou stejné, kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout a bude se měnit na proměnlivý.
0: Petře, jaké bude úterý?
2: V úterý po většinu dne bude polojasno, v noci a ráno se místy vytvoří mlhy a později odpoledne od západu začne přibývat oblačnosti a v noci na středu potom od západu se mohou objevit také srážky. Minimální teploty budou ještě o něco nižší a mohou klesnout až na minus 1 stupeň Celsia. Maximální denní teploty stále zůstanou stejné kolem 12 stupňů Celsia. A vítr bude v úterý pouze slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu a místy může být i bez větří.
0: Nakonec přidáme stručné informace pro středu.
2: Ve středu v první polovině dne očekáváme zataženo, na většině území s deštěm. V té druhé polovině dne bude již oblačno a srážky budou již doznívat. Minimální teploty budou už o něco vyšší kolem 5 stupňů Celsia a maxima budou také o trošku vyšší mezi 12 až 16 stupňů Celsia. Vítr bude ve středu slabý, západních směrů, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: V zelených světech jsme se rozjeli do různých koutů Evropy, abychom vám přinesli zajímavé zahradnické poznatky. V Holandsku se zastavíme u zeleného domu, z jehož balkónu vyrůstají různé méně či více vzrostlé stromy. Přibrzdíme v Belgii u umělce a zahradníka v jedné osobě nebo v Modlešovicích na Strakonicku, abychom si pověděli o možném řešení chodníčků mezi záhony. V neděli po 11. dopolední tu s vámi budou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Po celém Česku komisaři pokračují ve sčítání volebních hlasů. Aplikaci e-doklady použilo během voleb přes 100 000 lidí. Společnost pro ranou péči pořádá charitativní akci u Rábenštejnské věže v Českých Budějovicích. V noci se nebe postupně vyjasní, naměříme 7 až 4 stupně. Zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 14 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré sobotní odpoledne. Komisaři v Česku pokračují ve sčítání hlasů. Lidi ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Podrobnosti z Jihočeského kraje má náš kolega Matěj Vodička.
2: Volby 2026.
3: Souhrn průběžných volebních výsledků z Jihočeského kraje zahájíme na Strakonicku, protože tam se lidé kromě zastupitelů volí taky kandidáty do senátu v tomto obvodu. V tuto chvíli je právě v tomto senátním obvodu sečtených téměř 38% volebních okrsků a podle těch průběžných výsledků drtivě vede stávající senátor, ředitel nemocnice Strakonice Tomáš Fiala, kandidát hnutí Naše Česko, který má podle těch průběžných výsledků přes 58% hlasů. Na druhém místě je kandidát Svobodných Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou se zhruba 21% a třetí je kandidátka KDU ČSL Jana Hrdinová se ziskem přes 20%.

0: Podotýkám jenom, že pokud by Tomáš Fiala získal více jak 50% hlasů, tak by křeslo senátora obhájil už v prvním kole. Dodávám ještě taky, že volební účast v senátním obvodu Strakonice je zatím téměř 50%. Další průběžné výsledky nabídneme zase v půl páté.
1: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží, informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásil dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností. Charitativní akce s názvem Zabrejli s námi nabízí pohled do světa rané péče. Čtvrtý ročník akce u Rábnštejnské věže v Českých Budějovicích zve na hudbu, pohádky pro děti a bazar oblečení. Výtěžek z akce půjde na podporu rodin pečujících o děti se zrakovým či jiným postižením v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, řekla Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči.
2: V rané péči nečekáme, až rodina přijde za námi. My přijíždíme do rodin. Poradkyně pomáhají rodičům dětí se zdravotním postižením zvládat každodenní situace a hledáme cesty, jak nejlépe využít možnosti dítěte. Peníze využijeme na přímou práci v rodinách.
1: Varhanní koncert k poctě místního učitele Antonína Borového zazní dnes večer ve Zlaté koruně na Českokrumlovsku. Borový byl taky obrozenec a skladatel. Lidi budou moct kromě jeho vlastních děl slyšet skladby jeho současníků a taky známých barokních skladatelů. Večer uvede osobně varhaník Petr Vacek, který se tvorbou Antonína Borového zabývá. Za organizátory informoval Jan Bouček, koncert začne v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Zlaté koruně v 18 hodin. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6, 2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno, postupně se přechodně vyjasní a vytvoří mlhy, hlavně na východě kraje a na Šumavě. Místy se objeví slabé přehánky. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a vyohlásí stupeň číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tři osobní auta se srazila v Protivíně na Písecku na Masarykově náměstí. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, které se věnuje volbám 2026. Volební místnosti se zavřely přesně ve 2 hodiny odpoledne. Okrskové komise nyní sčítají hlasy. V našem vysílání sledujeme jak průběžné, tak i konečné výsledky. Přesně v půl poslouchejte náš velký a průběžný souhrn výsledků. A už za chvíli se také živě spojíme s naším reportérem přímo z terénu. U mikrofonu je stále Michal Hovorka.
3: Volby 2026.

0: 2026.
1: Už více než 2 hodiny sčítají volební komise hlasy odevzdané v komunálních volbách. Nejvíc práce budou mít v Českých Budějovicích, kde je dohromady přibližně 73 tisíc voličů. Kandidáti stran a hnutí v krajském městě budou sčítání sledovat ve svých štábech. A v jednom z nich, konkrétně ve štábu Hnutí naše Česko, teď máme reportéra Michala Bělského. Michale, pěkné odpoledne.
2: Hezký den. Zástupci Hnutí naše Česko se dnes sešli v restauraci U Solné brány, kde budou společně pozorovat sčítání hlasů a vývoj volebních výsledků. První z nich sem přišli asi před hodinou. Zahledl jsem tu při příchodu třeba současného náměstka primátorky Lubomíra Bureše. No a všichni hned potom chvilku sledovali na velké televizi první výsledky z menších sídel a taky to, jak se daří jejich kolegům v různých koutech republiky. Všichni kandidáti a příznivci hnutí tady ve štábu mají taky pochopitelně zajištěné občerstvení a musím uznat, že mají na výběr z velkého množství jídla. Kromě klasických chlebíčků, které samozřejmě nesmí chybět, si mohou nabídnout například řízky, různé druhy pečiva, karpáčo, tatarský biftek a pochopitelně kávu a různé druhy alkoholických i nealkoholických nápojů. A co jsem se tu bavil s některými současnými zastupiteli, tak ti jsou před sčítáním naprosto v klidu. Poukazovali hlavně na to, že zatím není sečtený téměř žádný českobudějovický okrsek.
1: Michale, už do štábu dorazil předseda hnutí Martin Kuba, případně také někteří lídři kandidátek z jihočeských měst a obcí.
2: Tak někteří z nich už jsou tady. Tady v restauraci U Solné brány je třeba současná českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová, která je jedničkou letošní kandidátky. Ta se tu při příchodu pozdravila se všemi přítomnými a prohodila s nimi pár slov. Na krátkou chvíli se zastavila také u televizní obrazovky, kde sledovala vývoj voleb v dalších městech. Ve štábu mezi svými kolegy sedí už i senátor Zbyněk Sýkora, který je zvolený právě v českobudějovickém obvodu. No a každou chvíli by měl mezi ostatní členy dorazit také lídr hnutí a jeho český hejtman Martin Kuba. A co jsem se tu od přítomných členů našeho Česka dozvěděl, během odpoledne by měli přijet také lídři z dalších jeho českých měst, například Radim Staněk z Jindřichova Hradce nebo Zbyněk Toman z Českého Krumlova.
1: Z volebního štábu hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích se do vysílání přihlásil reportér Michal Bělský. Michale, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a speciální odpolední vysílání. Volební místnosti se zavřely ve 2 hodiny odpoledne. Okrskové volební komise teď sčítají hlasy a postupují podle přesně stanovené metodiky. Než se výsledky dostanou k Českému statistickému úřadu, musí zvládnout 19 kroků. Co se děje s našimi hlasy po vhození do volební schránky? A kdy se statistici na volby začínají připravovat? Redaktor Zdeněk Zajíček se ptal Aleny Bendové, ředitelky krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích.
1: Činnost a příprava Českého statistického úřadu v podstatě začíná bezprostředně po ukončení předchozích voleb, kdy vyhodnocujeme, jak se nám dané volby povedly, co je možné zlepšit. A samotná příprava z těch nadcházejících voleb začíná někdy na jaře, kdy se připravujeme na personální obsazení daných pozic, začíná probíhat ověřování programového vybavení, školení pověřených zaměstnanců, ČSU, školení členů komisí a testujeme přenosy.
2: Limitním datem a limitní hodinou jsou sobota 14. hodina odpoledne. To se zavřou volební místnosti. Co se od té chvíle musí stát, než se objeví první čísla na internetu?
1: Samotné sčítání hlasů začíná bezprostředně po uzavření volebních místností. To je v sobotu 10. října ve 14 hodin. A všechny činnosti při sčítání v daném okrsku provádí pouze členové těch okrskových komisí. A komise je na ČSU personálně nezávislá. Po uzavření volebních místností mohou být ve volební místnosti při zpracování výsledků voleb za daný okrsek pouze členové okrskové volební komise, případně další osoby, které jsou určeny dle volební legislativy. Členové těchto komisí přistoupí po uzavření volební místnosti k posuzování platnosti jednotlivých hlasů, vyhodnocování hlasů pro jednotlivé kandidáty. Členové komisí pracují společně, aby se mohli vzájemně kontrolovat. Po samotném sečtení výsledků komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, vedou v stejnopisech. Komise samozřejmě může využít naše programové vybavení a oba tyto zápisy jsou podepsány všemi členy komise.
2: To znamená, vy tam jako Český statistický úřad ještě nefigurujete. Kdy ale do té hry vstupujete vy?
1: My vstupujeme potom na tom přebíracím místě, kdy komise přiveze tento zápis spolu s technickým nosičem na přebírací místo a na tom místě data vstupují do zpracování.
2: Je rozhodující papírový zápis nebo data na technickém nosiči, na kterém je to přivezeno?
1: Tak na přebírací místo ČSU přiváží komise papírový zápis v každém případě, protože ten je podepsán všemi členy komise, přiváží k tomu souhrnný hlasovací lístek. My doporučujeme, aby komise využila našeho programového vybavení, protože ten program je schopen rozpoznat spoustu logicko-matematických chyb, na které by členové komise v případě vyhotovení pouze papírového nosiče nemuseli přijít.
2: Čili zástupce volební komise přiveze 2 věci, papír a flešku?
1: Ano, přesně tak to je. Data z toho USB disku se načtou do našeho programového zařízení, provedou se základní kontroly a posléze jsou data odeslána do centrály. Může se stát, že technický nosič neobsahuje soubor s daty, tak potom přistupujeme k ručnímu pořízení dat ze zápisu, který komise přivezla.
2: Říká Alena Bendová, ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích. V příštím vstupu si řekneme něco o tom, co se stane, když se najde chyba. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: je tu Matěj Vodička a průběžné výsledky.
1: Volby 2026.
2: Momentálně je po celé republice sečtených přes 32% okrsků a podle těch průběžných čísel zatím volební účast lehce přesahuje 50%. V tuto chvíli už máme první okresky sečtené ve velkých jihočeských okresních městech. Konkrétně v krajském městě, tedy v Českých Budějovicích, jsou aktuálně sečteny 3 z 90 okrsků. Vede zatím hnutí Naše Česko, jehož lídryní je stávající primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Naše Česko má zatím lehce přes 25%. Druhé je uskupení Občané pro Budějovice a Starostové s necelými 20% a třetí je zatím hnutí ANO s víc jak 17%. Do zastupitelstva by se dostalo ještě taky uskupení Piráti a Budějčáci s podporou Zelených, to má zatím necelých 12%, dále ODS s necelými 9% a ještě taky Společně pro Budějovice, Lidovci a TOP 09. Toto uskupení má v tuto chvíli lehce přes 5%. Volební účast v Českých Budějovicích zatím něco málo přes 40%. A první okrsky už jsou sečteny taky v Táboře, momentálně víc jak 12% okrsků sečtených a vede hnutí Naše Česko s víc jak 27%.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Volby 2026.
1: Volební místnosti se ve 2 hodiny odpoledne zavřely a teď se sčítají hlasy. Co už první výsledky napovídají o politické náladě v jižních Čechách? Potvrzují se předvolební očekávání anebo se rýsují překvapení? A jak číst výsledky komunálních a senátních voleb, které mají každé trochu jiný význam? O tom bude s politologem Michalem Pinkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity mluvit editor Jan Kopřiva. Honzo, pěkné odpoledne, máš slovo.
2: Michale, hezké odpoledne. Pane docente, dobré odpoledne i vám.
3: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Když se podíváte na dosavadní průběžné výsledky, co vás zatím nejvíc zaujalo v rámci jižních Čech?
3: Tak když se podíváme, máme 16 hodin 38 minut. To, co vidíme, tak jsou obce, kde je rozhodnuto už víceméně před volbami, ty mají sečteno, ty nějakým způsobem mají v tuto chvíli potvrzeno, že ten, kdo podal kandidátní listinu, bude i zastupitelem a zastupitelstvo na tom ustavujícím zasedání zvolí starostu. Ale já bych ještě čekal hodinu, možná dvě, protože potom uvidíme daleko víc, protože větší okresní města, ať už to je Český Krumlov, Strakonice, nebo i třeba o něco menší Kaplice, Volary a tak dále, tak tam ještě se bude sčítat. A to je zatím něco, co úplně jako není jasné a z toho uvidíme teprve, co vzejde.
2: Když se podíváme na krajskou metropoli, na České Budějovice, já si teď aktualizuju tady výsledky, tak tam průběžně, zatím je tady sečteno pouze 7,32%, účast tady dosahuje necelých 50% a zatím v tom průběžném, v těch průběžných výsledcích vede s 25,5% naše Česko, druhé ANO má 23,32%, pardon, já koukám na Tábor, teď jsem, takže České Budějovice, tak znova naše Česko má 26,67%, ANO má téměř 23, třetí subjekt STAN a HOPB má necelých 16%, Zelení a Piráti blíží se k 11%. Nakolik můžeme těmto průběžným číslům věřit?
3: Vidíme, že tady jsou nějaké základní trendy, ale je potřeba si uvědomit, že máme sečteno 7% hlasů, což je strašně málo. Až bude 40, 60, tak to bude daleko lepší. A především, když se na to podíváme, tak ta složitost toho volebního lístku, jak je pojatý, kolik je tam nějakým způsobem možných chyb a tak dále, tak já bych opravdu počkal. Vidíme tady nějaké trendy, ale z těch 7% to je zatím strašně málo říci, že z toho bude nějaký velký závěr.
2: Takže v komunálních volbách zatím nelze vyvozovat jakékoliv širší závěry, nicméně podívejme se na volby senátní. Senátní obvod Strakonicko, obvod číslo 12, tak tam už možná nějaké tendence můžeme tušit, protože tam je sečteno 58% a jasně zatím vede dosavadní senátor a ředitel zároveň Strakonické nemocnice za naše Česko Tomáš Fiala, který má 57,7% a až za ním s velkým odstupem následuje Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic za Svobodné, který má 22,4% a až třetí je Jana Hrdinová za KDU ČSL s 20%. Dá se čekat, že Tomáš Fiala udrží to vedení s takovým náskokem?
3: Ale tam je důležité se podívat. Je to strašně jednoduché sčítání. Máme tu většinový volební systém, máme tu 3 kandidáty, takže to, že máme sečteno daleko víc hlasů než ve velkých městech, je úplně jasné. V tuto chvíli při 50% sečtení ten náskok se možná bude proměňovat, ale to pořadí první, druhý, třetí plus minus zůstane zachováno, možná druhé, třetí místo se prohodí. To je zatím otázka, kdo postoupí do druhého kola, ale to, že Tomáš Fiala si jede pro vítězství a je otázka, jestli udrží ten náskok, aby to dokázal obhájit i v prvním kole. To zatím jako nevíme. Myslím si, že ta možnost tam je, ale jestli se tomu tak stane, počkejme si ještě půl hodiny, hodinu.
2: Jasně. Pane docente, do jaké míry rozhoduje v komunálních volbách stranická značka a do jaké míry konkrétní osobnost?
3: Záleží na tom, o jak velkém městě se bavíme a o jakém regionu. Když se podíváme na malé města do 10 000 obyvatel nebo větší obce 1000, 2000 obyvatel, tak tam ta osobnost může nějakým způsobem hrát roli. Ale ve chvíli, když se posuneme na úroveň krajského města a výš, tak tam už hraje dost důležitou značku i ta značka jako samotná, i ta identita politické strany. A typicky je to vidět u ANO, kde není až tak důležité, kdo za ně kandiduje, ale je důležité, kdo pod značkou nebo v rámci ANO kandiduje.
2: A můžou nám výsledky komunálních voleb něco napovědět o náladě ve společnosti?
3: Mohou. Tam záleží ještě na to, když se zase podíváme, jestli budeme hodnotit celý kraj nebo jednotlivá města. Protože to, co je důležité, tak je podívat se třeba na volební účast. Tam, kde máme volební účast k 80%, tak ta výpovědní hodnota je o něčem jiném, než když se podíváme na volební účastu 30%. Ale to, co nám volební výsledky především z komunálních voleb říkají, takže ve čtvrtině obcí, když se podíváme na Jihočeský kraj, je to plus minus stejně, zájem o politiku jako takovou upadá, protože těch obcí, kde máme jenom jednu kandidátní listinu nebo kde sežene se minimální počet kandidátů na ta místa, která se obsazují, je docela vysoký.
2: Já bych se vrátil k senátu, respektive k senátním volbám. Ty bývají tradičně ve stínu těch sněmovních a také zájem voličů o ně obvykle bývá menší, i když v případě toho senátního obvodu číslo 12 Strakonice, tak tam je teď účast, která se blíží 48%, což je na senátní volby docela slušná účast.
3: To je nadprůměrná volební účast a je to pravděpodobně tím dáno, že se volí dohromady s komunálními volbami. Takže když už někdo jde a hlasuje v komunálních volbách, ne vždy se přece jenom před tou volební komisí jako natolik člověk osmělý, aby řekl ne, senát já volit nebudu, no tak odvolí i senát a jde. Tam je potom otázka podívat se, jak to vypadá v druhém kole. Takže toto je vedlejší efekt toho, že tady máme komunální volby a senátní volby dohromady. Zajímavé by bylo, když by to první kolo senátních voleb se konalo o týden dřív a teď už by bylo druhé kolo voleb. To by bylo daleko zajímavější.
2: No určitě. Senát má mimo jiné fungovat jako určitá pojistka ústavního systému a protiváha poslanecké sněmovny. Jak se tato role projevuje v praxi a proč je vlastně důležité, že náš parlament má dvě komory?
3: Senát jako horní komora je důležitý v celé řadě situací. V českém případě je to historicky z toho důvodu, že se parlament ustavil v době, kdy se procházelo nějakou společenskou, politickou, ekonomickou transformací. Takže v případě, že se bavíme o tom, že se mění pravidla hry, tak je tam důležitý senát, který může nějaké ukvapené rozhodnutí poslanecké sněmovny korigovat. Záleží samozřejmě, jakému dáme pravomoci, ale senát je taková, dá se říci, ruční brzda, kterou můžeme zase odbrzdit, když se něco stane a je důležitý ve chvíli, kdy dojde k nějakým jako zásadním změnám, tak tam potom hledají shodu jak dolní, tak horní komora, aby ty zásadní změny přece jenom měly vyšší legitimitu a vycházely z nějakého celospolečenského konsenzu.
2: Pane docente, ještě poslední otázka. Co bude po sečtení hlasů skutečným měřítkem úspěchu v těch komunálních volbách? Bude to samotné pořadí kandidátek, anebo až ta schopnost sestavit funkční vedení města nebo obce?
3: Já si myslím, že to reálné měřítko zjistíme až za půl roku, za rok. Protože tím reálným úspěchem je nejenom sestavit vedení obce, ale aby to vedení obce dokázalo i vládnout, aby dokázalo schválit rozpočet, aby dokázalo nějakým způsobem projít celé, dá se říci, první rok toho svého funkčního období a aby dokázalo, že je oprávněné vládnout. A to nezjistíme týden po volbách, to nezjistíme dneska večer, ani za měsíc, ale plus minus za rok.
2: Pane docente, moc vám děkujeme za váš čas, za informace, budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Děkuji vám za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
0: Volby 2026.

0: 2026.
1: V Dobrohošti na Dačicku si lidé volby nenechají ujít. Loni při sněmovních volbách tam hlasovali dokonce všichni oprávnění voliči. Hlasování je tu ale také příležitostí potkat sousedy a popovídat si. A za těmi, kteří do volební místnosti přijít nemohli, vyrážela komise s přenosnou urnou až domů.
2: Přenosnou urnu a úřední obálky.
3: Máme.
4: Nikola Besedová, předsedkyně volební komise, chystá přenosnou volební urnu a spolu s dalšími členy volební komise se vydají
2: k místním občanům, kteří nemůžou přijít do volební místnosti.
4: Vysvětluje
2: Veronika Štěrbová.
4: Na cestu k voličům se komise vybavila deštníky, zrovna začalo mrholit. Kolik voličů nás čeká?
5: Čekají nás dva voliči, kteří se nemohou osobně dostavit do volební místnosti.
4: Ale už jsou to jedni z posledních.
6: Ano, většina lidí už odvolila a chybí nám opravdu posledních pár.
4: Předsedkyni volební komise doprovází místopředsedkyně Veronika Papežová. Přicházíme k domu na kraji vesnice. Už se odhrnuje záclonka v okně, takže jsme asi očekáváni.
7: Dobrý den, můžeme rál?
8: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak jsme tady. Jste připraveni?
9: Jasný.
10: Poprosíme vás o občanské průkazy.
9: Všechno máme.
10: Zkontrolujeme jenom, jestli je to
9: platný. Všechno máme připravení.
10: Ano. Tak tady máte obálky, do těch vložíte.
9: Holky, ono prší.
10: Jo, to jsme deštníky.
9: Nevadí to? Já jsem to tam vehementně načínal, až jsem to roztrhl.
7: Je to pořád čitelný, je to platný.
10: Urny přenosné. Hodíme. Děkujem.
4: Do volební urny přibyly dva další volební lístky.
7: No, ono jich tam moc nebude v té přenosný.
10: Ne, zatím jste první, koho jsme. Ještě půjdeme k
9: jedině. Jenom první.
4: Ve volební komisi v Dobrohošti zasedají i muži. Jaká je volební účast, to ví
11: Bastl Vojtěch. Pravidelně jsme zvyklí na vysokou účast, přesahující 90%. I tento rok čekáme, že nebude výjimkou.
4: A očekávání volební komise se nakonec potvrdilo. Také letos se Dobrohošť může pochlubit mimořádně vysokou volební účastí. K urnám přišlo 94% oprávněných voličů. Z Dačicka Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Volby 2026. Až jednou

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Komise dál sčítají hlasy z komunálních a prvního kola senátních voleb. Volební účast byla podle dosavadních odhadů zhruba poloviční. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. Veřejnost může pomoct vybavit záchytné kotce pro zvířata v Jindřichově Hradci. V noci se ochladí na 7 stupňů, neděle bude oblačná, místy s přehánkami a teplotami mezi 11 a 14 stupně Celsia. Dobré sobotní odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Komise dál sčítají hlasy z komunálních a prvního kola senátních voleb. Průběžné výsledky z jihu Čech zná náš kolega Matěj Vodička.
1: Volby 2026.
2: Před chvílí jsme zaznamenali první průběžné výsledky z Prachatic, kde je podle Českého statistického úřadu sečtený jeden z 9 volebních okrsků. Zatím tam vede uskupení Nezávislí, jehož lídrem je bývalý starosta Martin Malý. Momentálně má přes 33% hlasů. A první průběžné výsledky už taky hlásí Strakonice, kde je v tuto chvíli sečtených 16% okrsků. S víc jak 45% vede hnutí Strakonická veřejnost dosavadního starosty Břetislava Hrdličky. V Písku je zatím sečtený jediný z 29 okrsků, průběžně tam vede hnutí ANO s více jak 30%. Poměrně rychle jde sčítání hlasů v Táboře, kde je momentálně sečtená čtvrtina všech okrsků, vede zatím hnutí Naše Česko se ziskem přes 24% hlasů. No a ještě taky Jindřichův Hradec, i tam je zatím zpracovaný jediný okrsek a taky tam průběžně vede Naše Česko s více jak 30%. Další podrobné informace přidáme opět v 17:30.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Nevrátil se ze školy domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý, má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte link.

0: K-158. Neznámý útočník dnes popoledni napadl zhruba 39-letou ženu v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníka v Plzni. Zřejmě ji zezadu bodl nožem, když si byla zaběhat. ČTK to řekli policejní mluvčí Dagmar Mivková a mluvčí záchranné služby Luboš Bouček. Žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá. Do nových záchytných kotců v Jindřichově Hradci se zvířata přestěhují do konce října. Dočasný domov budou mít v areálu služeb města. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun. S jejich dalším chodem může pomoct i veřejnost, řekl za společnost služby města Jindřichův Hradec Vladimír Mrázek.
1: Dá se, řekněme, nějakými drobnými předměty na hraní, třeba pro ty kočky i pro ty psy, nějakým vhodným krmivem, nějakou podložkou třeba na spaní nebo nějakou takovou podobnou výbavou. No a samozřejmě nějaký peněžitý dar je taky vhodný.
0: 26. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Budějská Thálie začal v Českých Budějovicích. Pořádá ji českobudějovický divadelní spolek JKTIL. Návštěvníci můžou až do 18. října navštívit celkem 13 představení v podání souborů z Čech a Moravy. Podle ředitele festivalu Václava Krištůvka se zúčastní více jak 150 herců a techniků. Odehrají 4 pohádky a 9 představení pro dospělé diváky. Pro diváky od 10 let je dnes určené představení Sherlock Holmes od 19 hodin.
2: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se přechodně vyjasní a vytvoří mlhy, hlavně na východě kraje a na Šumavě. Místy se objeví slabé přehánky, nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a vyohlásí stupeň číslo 1.
2: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala u Dubného na Českobudějovicku ve směru na Branišov a stále pozor v protivíně na Písecku na Masarykově náměstí. I tady dál komplikuje dopravu srážka 2 osobních aut. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
3: Stále posloucháte speciální odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli živý rozhovor s historikem a politologem Miroslavem Šeptákem. A také opět průběžné výsledky ze sčítání a živé vstupy s našimi reportéry. U mikrofonu je Michal Hovorka.
2: Volby 2026.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a speciální vysílání k volbám 2026. Slovo nyní dostává editor stanice Jan Kopřiva.
1: Volby 2026.
2: Tak první výsledky komunálních a senátních voleb už postupně přibývají. Někde se potvrzují dosavadní politické poměry rozložení sil, jinde můžou voliči být už lehce překvapeni. Jak číst první čísla, co z nich už můžeme vyvozovat a kde ještě na závěry brzy? Ve studiu je s námi historik a politolog Miroslav Šepták z Filozofické fakulty České univerzity. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji za pozvání.
2: Vítejte ve volebním speciálu Českého rozhlasu České Budějovice. Začněme aktuálními čísly. Co vás na dosavadních průběžných výsledcích nejvíce zaujalo?
3: Především musíme číst výsledky nového hnutí Naše Česko, pro které je to velký test, zda se dokážou etablovat na té nejdůležitější regionální úrovni, která je spojena samozřejmě s úřadujícím hejtmanem Martinem Kubou. A z toho se pak budou odvíjet jejich další kroky. Zda mohou mít také celostátní ambice, nebo možná i další senátní ambice.
2: Začněme Českými Budějovicemi. V průběžných výsledcích zatím vede Naše Česko s necelými 29% hlasů. Druhé je ANO s necelými 20% a třetí STAN a s hnutím Občané pro Budějovice s necelými 16%. Co vám tohle pořadí zatím říká a nakolik ho musíme brát s rezervou, když je sečteno teprve, já to teď zaktualizuju, je sečteno, tady vidíme 20%.
3: Vždy je důležitá právě míra sečtenosti těch hlasů. Teď budou následovat volební okrsky, kde je k dispozici více hlasů, větší potenciál, ale můžeme alespoň se zaměřit na tendenci a Naše Česko stále jeho odstup, respektive náskok vůči hnutí ANO se zvyšuje, tak zdá se, že boj o první místo se bude odehrávat právě mezi těmito dvěma politickými subjekty.
2: Nicméně dá se říct, že Naše Česko má zatím poměrně jako slušný náskok. Co bude důležité pro posouzení, zda jde především o podporu konkrétní osobnosti z toho hnutí, anebo už o úspěch nového politického uskupení jako takového?
3: Já si myslím, že to bude kombinace obojího. Jednak primátorky paní Dagmar Škodové Parmové a jednak, která je už se spojena s hejtmanem Martinem Kubou. Takže a samozřejmě musíme pak ty motivy a příčiny, proč Naše Česko získalo podporu, analyzovat.
2: Tak já připomenu, že za naším Českem je zatím druhé ANO, STAN s hnutím Občané pro Budějovice jsou třetí, ODS má necelých 7%. Můžeme už v těchto číslech skutečně hledat nějaký širší trend, nebo ještě předčasné při té sečtenosti těch 20% zatím dělat nějaké závěry?
3: Já bych si přece jenom ještě hodinu počkal a poté už budeme vědět více a můžeme říci, zda tento trend nebo domněnka byla potvrzena či vyvrácena.
2: No a tak za pozornost určitě stojí i dosavadní volební účast v Budějovicích, která je lehce přes 37%. Co nám toto číslo říká?
3: To je malá volební účast. Určitě bychom mohli očekávat, že bude vyšší, zvlášť když napříč celou Českou republikou politici mobilizovali, jděte k volbám, vyjádřete svůj názor, ovlivňujte věci veřejné. Takže pro vývoj města České Budějovice by bylo lepší, pokud by ta volební účast opravdu byla vyšší.
2: A když se podíváme na kandidátky, které zatím zůstávají pod tou 5% hranicí, která je zapotřebí pro to, aby se její členové dostali do zastupitelstva, tak jak se v komunálních volbách vlastně přepočítávají potom hlasy na mandáty z těchto stran, které se do toho zastupitelstva nedostanou? Platí tu podobná pravidla nebo logika jako u sněmovních voleb?
3: Je to podobná logika a pravidla jako u voleb do poslanecké sněmovny, protože se stále volí poměrným volebním systémem.
2: Tak a pojďme také k senátním volbám na Strakonicku. Tomáš Fiala za Naše Česko tam zatím vede poměrně přesvědčivě s téměř 58% hlasů. Je to už výsledek, který naznačuje velmi pravděpodobného vítěze v prvním kole, nebo je při dosud sečtených 65% okrsků na takový závěr ještě brzy?
3: Tady si dovolím být odvážnější, protože více než 60% sečtených hlasů už je poměrně vysoké číslo. Navíc si musíme uvědomit, že v senátním obvodu 12 kandidovali 3 kandidáti a ten odstup je opravdu obrovský, takže teď jde jenom o to, jestli Tomáš Fiala bude zvolen v prvním kole, anebo se půjde do kola druhého.
2: Tomáš Fiala má zatím opravdu výrazný náskok před svými konkurenty Miroslavem Ušatým a Janou Hrdinovou. Co podle vás může za takovým rozdílem stát? Je to osobnost toho kandidáta, jeho politické zázemí, anebo to jsou místní témata?
3: Já si myslím, že je to jednoznačně osobnost kandidáta, protože Tomáš Fiala je déle než 20 let ředitelem Strakonické nemocnice a můžeme sami posoudit, jak se Strakonická nemocnice v posledních letech vyvíjí. A ještě bych ale zmínil to, že je to opravdu senátor, který byl ve 100% všech zasedání, který byl nejaktivnější, měl 9 návrhů zákona a v 5 zákonech se staral a spravoval tisk. Takže z hlediska jeho aktivity můžeme říct si ano, je to ten senátor, který vystupuje, jak bychom si představovali a zapadá do toho vzorce jaksi zkušeného manažera, který by měl přinést odpovědající náhled. Takže pro hnutí Naše Česko, když to řeknu takto, to byla opravdu velmi žhavé želízko v ohni, téměř až tutovka, ale to v politice neexistuje.
2: Tak jo, pane doktore, zatím vám děkuji za váš vhled do té povolební aritmetiky nebo matematiky. My se s historikem a politologem Miroslavem Šeptákem z Filozofické fakulty České univerzity během dnešního speciálu uslyšíme ještě několikrát.
1: Volby 2026.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a speciální vysílání.
1: Volby 2026.
0: Volby mají v Mladějovicích na Strakonicku i trochu divadelní kulisu. Hlasovalo se tam totiž v bývalé škole, kam chodil Josef Skupa, duchovní otec z Pejbla a Hurvínka. Dnes třídy slouží jako divadelní sál, volební komise proto zasedala pod jevištěm a na voliče za plentou dohlížely dřevěné loutky.
2: Pojď ke mně, Ivan. Jdeš do ztrátu taky?
3: Prosím, občanský
4: průkaz. Nový Luděk. Je to jako taková nějaká občanská povinnost, no. Aby byli taky zastupitelstvu mladějický, ne, jenom cizí.
5: Marta Ryšková a Libuše Cimrmanová jsou členky volební komise. Pro vás je tahle místnost speciální?
6: Jsme tady chodili do první, druhý, třetí a čtvrtý třídy. Byla to dvoutřídka tady. Takže na to máme krásné vzpomínky jako dětství.
5: Máte napečeno?
7: Napečeno máme, to tady Martička upekla dneska, no, ke kávě buchtu.
5: Vladimír Riederer je režisér divadelního spolku Skupa Mladějovice. My jsme zrovna teď na chodbě základní školy, kam chodil i pan Skupa. Připomíná ho i tady před školou socha.
8: Ježi jsem měl jenom pouze z Pejbla a Hurvínka a pak jsme přidělali ještě Máničku a Žerika. A tady na té chodbě je jako výstava a jsou tady dokumenty po Josefu Skupovi, které nám daroval jeho prasynovec Pavel Skupa.
5: Vy jste na to hrdí, že jsem Josef Skupa chodil do školy a proto tady taky ta budova stále žije. Vy tady máte zkoušky i divadelní představení.
8: Tady začal vlastně Skupa původně hrát loutkové divadlo. Dokumentoval to, že tady někde na mezi poprvně hrál divadlo, jmenovalo se to Deští hrušky dolů a tam si dělal jako legraci z místních řemesníků.
5: Ludmila Tomanová je předsedkyně volební komise v Mladějovicích. Vy tu máte každoročně vysokou volební účast.
9: Lidem docela záleží, jak bude obec vypadat nebo jak se tam se bude ubírat, takže jako si myslím, že jim není jedno, jak ty volby dopadnou.
5: Vysokou volební účast v Mladějovicích může vysvětlovat i snaha místních dostat do zastupitelstva své zástupce. Mladějovice totiž patří pod obec Čejetice a lidi tak hlasují o složení společného zastupitelstva. Z Mladějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V neděli 11. října uplyne 602 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Jeho jméno zná asi každý, stejně jako jméno místa, odkud pocházel. Jenomže ono to tak jednoduché není. Na pověsti, realitu a další věci, které se vážou k Trocnovu a okolí, se blíže podíváme v nedělním Vltavínu. Tak nezapomeňte, v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Volby 2026.
2: Jsou tady další průběžné volební výsledky. Na jihu Čech se krom komunálních voleb odehrávají taky volby senátní, konkrétně v obvodu Strakonice. Za obhajobou senátorského křesla míří ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, kandidát hnutí Naše Česko, který má víc jak 57% hlasů a podle těchto průběžných výsledků by tedy volby drtivě vyhrál už v prvním kole. Momentálně je tam sečtených přes 70% okrsků. Na druhém místě je zatím kandidát Miroslav Ušatý z koalice Svobodných SPD a Trikolory, který má přes 22% hlasů. No a míříme taky do krajského města, protože v Českých Budějovicích je sečtená víc než pětina z 90 volebních okrsků. Podle průběžných výsledků vede hnutí Naše Česko s lídriní dosavadní primátorkou Dagmar Škodovou Panamovou. Na druhém místě pak hnutí ANO, ještě zpátky tedy Naše Česko, má necelých 30%, zatím druhé hnutí ANO má zhruba 18%, třetí Občané pro Budějovice a Starostové více jak 16%, čtvrtí Piráti a Budějčáci s podporou Zelených necelých 11%, no ještě ODS zhruba 7% a taky společně pro Budějovice Lidovci a TOP 09 přes 6%. Ve zprávách v 18 hodin se podíváme třeba do Tábora.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: A nyní už je opět ve studiu editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva, který právě teď dostává slovo.
1: Volby 2026.
2: Komunální volby začínají odkrývat první politické rozložení sil na jihu Čech. Jak se liší výsledky v Českých Budějovicích a v Táboře? Co stojí za průběžným vedením hnutí Naše Česko a jak číst výsledky senátních voleb na Strakonicku, kde má Tomáš Fiala poměrně výrazný náskok? Na aktuální výsledky se teď podíváme s politologem Vladimírem Hanáčkem z Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Začněme srovnáním dvou největších jihočeských měst. V Českých Budějovicích vede Naše Česko zhruba s 29,3%. V Táboře je zatím první se zhruba 19,7%. Myslím tím Naše Česko vede těsně před ANO. Co nám ten rozdíl napovídá o místní politice v obou městech?
3: Já myslím, že oproti minulosti jsou ty výsledky vlastně velmi odlišné, nebo měli bychom je vnímat velmi odlišně, protože zatímco vlastně v Českých Budějovicích je hnutí Naše Česko v podstatě dosud vládnoucím politickým subjektem, byť tedy nově vzniklým, ale vlastně zástupci ODS, kteří do něho odešli, tak tvoří vedení města, tak v Táboře vlastně by to znamenalo poměrně zásadní změnu ve vedení města oproti tedy minulosti, oproti kdysi tedy dobrým výsledkům hnutí Tábor 2020. A z tohoto hlediska je to vlastně úplně jiný výsledek pro Naše Česko, vlastně famózní výhra. Ale samozřejmě zatím není ještě sečteno všechno.
2: V Budějovicích má Naše Česko před druhým ANO náskok 11% bodů, zatímco v Táboře jsou obě uskupení prakticky vyrovnaná. Čím může být tak odlišná pozice stejného politického uskupení v těch jednotlivých městech?
3: Myslím, že pokud je o hnutí ANO, tak ono v Táboře je prostě silnější z toho hlediska, že Tábor je menší město a řekněme více periferní oproti Českým Budějovicím. Na druhé straně vždycky to bylo město, řekněme, více pravicové, kde převládali voliči tedy spíše těch pravicových stran, takže z tohoto hlediska samozřejmě pro hnutí ANO by ten výsledek byl jaksi poměrně slušný výsledek, slušný úspěch.
2: S tím může souviset i otázka, do jaké míry se v komunálních volbách rozhoduje podle celostátní politiky a do jaké míry podle toho, jak lidé hodnotí vedení svého města.
3: Samozřejmě oba ty faktory do toho vstupují a čím je město větší, tak tím samozřejmě ta celostátní politika hraje větší roli. Z tohoto hlediska samozřejmě vždycky optimální je pro to dané kandidující uskupení kombinace nějakého výrazného silného lídra nebo osobností na kandidáce, tedy na té komunální úrovni s tou značkou, která je nějakým svým populární celostátně a z tohoto hlediska vlastně tato kombinace zaručuje slušný výsledek, tak to bylo vlastně vždycky v době, kdy tedy na komunální úrovni dominovaly ty etablované celostátní strany ODS, ČSSD. Stejně tak je to samozřejmě i dneska třeba právě co se týče hnutí ANO. Na druhé straně samozřejmě hnutí ANO nedisponuje ve všech lokalitách, tedy už jaksi etablovanými komunálními politiky, takže samozřejmě místo od místa ty výsledky se v tomto trochu liší, ale stejně tak se to týká i těch dalších stran.
2: Tak podívejme se ještě do Českých Budějovic, kde mají zelení s Piráty zatím podle těch průběžných výsledků přes 10%, ODS něco přes 7%. Jak opatrní bychom měli být na základě těchto dat při vyvozování závěrů o kondici tradičních stran v těch jednotlivých městech?
3: Myslím si, že je to známka toho, že vlastně ty strany, které mají nějaká dneska víceméně pevná voličská jádra, byť samozřejmě nepříliš početná, ale přesto přítomná, tak mají tu výhodu, že zkrátka jejich šance proniknout do toho pásma relevance nad 5% je vyšší než třeba u některých ryze lokálních formací, které tuto výhodu nemají a které třeba vznikly nově. Na druhé straně samozřejmě z tohoto hlediska můžeme vnímat to, že pokud tedy budeme sledovat to sčítání a některá strana se pohybuje někde v tom pásmu kolem 5%, tak samozřejmě finálně se může stát, že spadne pod tu hranici 5%, takže samozřejmě musíme být velmi opatrní v těch prognozách a sledovat to až do konce. To sčítání bude dneska velmi dlouhé, protože samozřejmě těch okrsků je hodně v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech a samozřejmě to sčítání při tom velkém počtu hlasů je vždycky velmi náročné.
2: Překvapili vás, podíváme-li se na další města, třeba okresního formátu na jihu Čech, překvapily vás některé z těch výsledků dosavadních průběžných?
3: Zatím, co jsem měl možnost vidět, tak mě úplně nějak výrazně nic nepřekvapuje. V zásadě ty čísla jsou tak, jak se dala předpokládat. Samozřejmě oproti minulosti tam některé posuny budou. Zmínil bych třeba Strakonice a otázku toho, jestli tedy hnutí Strakonická veřejnost, které bylo dosud víceméně hegemonem té komunální scény, jestli zůstane tedy v pozici, že bude mít jednobarevnou většinu zastupitelstvu, anebo jestli bude nově tedy nuceno skládat nějakou variantu koalice. To bude samozřejmě zajímavé sledovat až do konce, ale že by někde ty výsledky byly úplně radikálně si odlišné oproti očekáváním, to si nedomnívám.
2: Já jenom poznámku k těm Strakonicím, teď se na ně dívám, tak aktuálně je tam sečteno 44% hlasů, účast volební je, se blíží 42% a Strakonická veřejnost, která, jak jste zmínil, byla opravdu velkým hegemonem té místní komunální politiky, tak teď se pohybujou ty preference nebo ty hlasy někde kolem 45%, naše Česko s velkým odstupem má 21%.
3: Když tam jsme... samozřejmě půjde ano. I tím přepočtem právě přes Dontovu metodu, i těch 45 nevygeneruje jednobarevnou většinu přes 50%, anebo jestli ten počet mandátů bude vlastně pod tou hranicí.
2: A když jsme ve Strakonicích, tak věnujeme se chvíli, věnujeme pozornost i senátnímu obvodu číslo 12 Strakonice. Jak vy sledujete souboj tří uchazečů, tří kandidátů na post senátora?
3: Myslím si, že v zásadě ty očekávání, že Tomáš Fiala obhájí mandát senátora už v prvním kole, byly dopředu. Tam se samozřejmě potom jedná o to, jestli ta podpora je v pásmu od 50 do 60 nebo od 60 do 70% nebo dokonce ještě vyšší. To samozřejmě naznačuje, jak si pevné to vítězství, ale samozřejmě velmi pravděpodobně tedy bude ten výsledek takový, že skončí v prvním kole, že tedy bude pouze první kolo a v prvním kole bude zvolen senátor. Pokud je o ta další místa, tam ten poměr mezi Miroslavem Ušatým a Janou Hrdinovou je relativně vyrovnaný, ale zajímavé je tam to, měl jsem možnost tu kampaň sledovat zblízka, že vlastně Miroslav Ušatý tu kampaň neměl nikterak příliš intenzivní, na rozdíl od Jany Hrdinové, která měla kampaň celkem jaksi docela viditelnou, a je zřejmé, že právě sněmovní opoziční strany v tomto směru tahají za kratší konec provazu, že zkrátka musí vynaložit velké úsilí, aby získali v podstatě minimálně takový počet hlasů, jako právě třeba strany vládní, jako je právě třeba SPD a její tedy satelity, které podpořili Miroslava Ušatého, k tomu, aby dosáhli srovnatelného výsledku.
2: Tolik slova doktora Vladimíra Hanáčka z katedry společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Moc vám děkujeme za váš čas i za informace.
3: Děkujte, hezký večer.
1: Volby 2026.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 17 hodin a 51 minut.
1: Volby 2026.
0: Před bezmála 4 hodinami se v Česku uzavřely volební místnosti a komise teď postupně sčítají hlasy odevzdané v komunálních volbách. V Jihočeském kraji je nejvíc voličů, přibližně 73 tisíc v Českých Budějovicích. Proto tam sčítání potrvá také nejdéle. Podle průběžných výsledků je teď sečteno zhruba 29% platných odevzdaných hlasů a v krajském městě průběžně vede hnutí Naše Česko s necelými 30% před hnutím ANO s téměř 18% hlasů. A právě ve štábu Hnutí ANO 2011 teď máme reportérku Jitku Cibulovou-Vokatou. Jitko, pěkný podvečer.
2: Hezký podvečer. Tak ve volebním štábu Hnutí ANO v Českých Budějovicích to vypadá zatím jako na nějaké rodinné sešlosti. Paduje tady poklidná atmosféra, průběh voleb sleduje v restauraci Špalíček zhruba 20 členů ANO a stále přicházejí další. Občerstvení je připravené, zahlédla jsem tam řízky, tatarák, ovoce, zeleninu, obložené mísy, taky štrůdl a nebo plněné kroasány. Na stole před kandidáty vidím většinou pivo nebo vodu. Ptala jsem se, jestli je připravené i šampaňské na přípitek. Zásoby jsou, je to ale na každém, jestli si ho dá nebo ne.
0: Jitko, už do štábu dorazili ještě nějací další členové hnutí, ano?
2: Tak já shrnu, kdo tady zatím je. Uprostřed stolu sedí lídr kandidátky Viktor Lavička, dvojka kandidátky Andrea Nádravská je hned po jeho boku. Nechybí ani Petr Štěpánek, což je čtyřka na kandidátce. Je tady taky poslanec Roman Kubíček, europoslanec Tomáš Kubín, Jiří Svoboda, bývalý ředitel Českého rozhlasu, Petr Stehlík nebo Petr Kolář. Začali se scházet zhruba v 16:30 a jak můžete slyšet, jsou v družném hovoru a taky sledují průběžné výsledky. Zatím jsem se ptala, jestli už probírají ten průběh voleb, tak říkali, že je na to příliš brzy a že si to nechají na později. Podle nich je hnutí ANO v Českých Budějovicích na druhém místě, to už jsme zmínili, ale samozřejmě všechno se to ještě může změnit. Je sečteno opravdu málo hlasů.
0: Z volebního štábu hnutí ANO 2011 se nám přihlásila reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, díky a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.
1: Volby 2026.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V obecních volbách vede v Táboře po sečtení půlky okrsků naše česko-jihočeského hejtmana Martina Kuby. Obyvatelé Přísečné na Českokrumlovsku v referendu podpořili další kroky proti plánované spalovně. Společnost pro ranou péči pořádá charitativní akci u Rábenštejnské věže v Českých Budějovicích. V noci bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní, teploměry ukážou 7 až 4 stupně. Zítra bude oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 14 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobrý sobotní podvečer. V obecních volbách vede v Táboře po sečtení půlky okrsků naše česko-jihočeského hejtmana Martina Kuby. Další informace už má náš kolega Matěj Vodička.
4: Volby 2026.
5: Ano, jak už zaznělo, naše Česko v Táboře vede lídr Ondřej Semerák. Naše Česko má v Táboře zatím přes 18%, druhé je hnutí ANO, které vede bývalá táborská starostka Hana Randová, to má přes 19%. A třetí je uskupení Tábor 2020, jehož lídrem je dosavadní starosta Štěpán Pavlík, zatím přes 15,5%. A přes 15% má taky uskupení Živý Tábor na čele s dosavadním místostarostou Martinem Maredou za Piráty. Zastupitelstva v Táboře by se podle průběžných výsledků dostala taky koalice Šance pro Tábor, Socdem, SPD, Pro, KSČM a Nezávislí s bezmála 13% a dále také uskupení Společně pro Tábor s více jak 10% a ještě taky Tábor na Max s podporou starostů, to má zatím přes 8%. Ještě jedna stručná informace z Jindřichova Hradce, sečteno je tam bezmála 37% okrsků a vede hnutí ANO na čele s dosavadním starostou Michalem Kozárem, které má necelých 25%.
2: Obyvatelé Přísečné na Českokrumlovsku se v místním referendu vyslovili proto, aby obec podnikla další kroky proti plánované výstavbě spalovny. K hlasování přišlo 133 ze 152 oprávněných voličů. Pro další postup proti záměru hlasovalo 130 z nich. Výsledek shrnuje nezávislý starosta Jiří Němeček.
6: Pro bylo 130, to je 97,01%. To pro je, že máme podnikat vlastně další kroky proti tomu, aby tady plánovaná spalovna nevznikla u nás. Proti byl jeden hlas a zdrželi se dva hlasy.
2: Charitativní akce s názvem Zabrejli s námi nabízí pohled do světa rané péče. Čtvrtý ročník akce u Rábenštejnské věže v Českých Budějovicích zve na hudbu, pohádky pro děti a bazar oblečení. Výtěžek z akce půjde na podporu rodin pečujících o děti se zrakovým či jiným postižením v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, řekla Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči.
7: V rané péči nečekáme, až rodina přijde za námi. My přijíždíme do rodin, poradky pomáhají rodičům dětí se zdravotním postižením.

0: snažením zvládat každodenní situace a hledáme cesty, jak nejlépe využít možnosti dítěte. Peníze využijeme na přímou práci v rodinách.
1: Přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend podle Moniky Zárybnické z oboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje se můžou lidi setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Sport. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji. Do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina. Lehečka porazil Portugalce Nuna Borgese 6-3, 3-6, 6-3. Svrčina po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita, dnes Tomáse Martina Echeverryho z Argentiny. Zvítězil 6-3, 3-6 a 7-5. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní a vytvoří mlhy, místy se objeví slabé přeháňky. Teploměry ukážou 7 až 4 stupně. Zítra bude oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz, Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na náměstí v Horní Plané na Českokrumlovsku narazilo auto do domu. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
3: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, kde už za chvíli uslyšíte další rozbor průběžných výsledků a tentokrát je bude komentovat historik a politolog Miroslav Šepták z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a to spolu s editorem naší stanice Janem Kopřivou. Průvodcem dnešního speciálního vysílání je Michal Hovorka.
2: Volby 2026.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Slovo opět dostává editor naší stanice Jan Kopřiva.
1: Volby 2026.
2: Komunální volby rozhodují o každodenním životě v našich městech a obcích. Senátní volby mají zase širší ústavní význam, přesto o ně voliči často jeví menší zájem. Co nám dnešní výsledky říkají o důvěře lidí v politiku a jak si české volby stojí ve srovnání se sousedním Rakouskem? I na to se v příštích minutách zaměříme s historikem a politologem Miroslavem Šeptákem z Jihočeské univerzity, který se odborně věnuje také politickému vývoji německy mluvících zemí. Pane doktore, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
2: Tak my tady průběžně sledujeme ty výsledky, jak už na té komunální úrovni, tak v senátních volbách. Poprosím vás o krátké zhodnocení.
3: Pokud jde o senátní obvod 12, Strakonicko, tak tam lze hovořit, že známe vítěze. Je to Tomáš Fiala a já si dovolím tvrdit, že nebudeme svědky druhého kola, které by mělo následovat za týden, protože Tomáš Fiala a je sečteno více než 70% volebních okrsků a jeho výsledek je kolem 57%.
2: Čekal jste tak drtivé vítězství Tomáše Fialy?
3: Dalo se to očekávat. Je to regionálně známá osobnost a byl to jeden z nejsilnějších kandidátů, které hnutí naše Česko mohlo postavit, respektive postavilo a poslalo do pomyslného boje o senátorské křeslo. Druhá věc, že měl pouze jednu protikandidáta a v takovéto politické soutěži je lehké se vymezit, respektive najít ten jasný profil.
2: Jasně. Pojďme se podívat ještě na tu komunální politiku.
3: Tady rozhodně jsou zajímavé výsledky v Českých Budějovicích, kde je sečteno zhruba 40% volebních okrsků, dokonce 50%, a ta tendence je jasná. Naše Česko 29% hlasů, náskok před druhým hnutí ANO se zvyšuje zhruba na 12% bodů. Tady bych si dovolil být už odvážnější a říci, že vítězem je hnutí Naše Česko, což je velký úspěch pro Martina Kubu, protože České Budějovice, to je ten cíl číslo jedna a on to také dokáže ve svém povolebním analýze a videu zhodnotit a už ho vidím. Je to velký úspěch, tohle jsme chtěli a etablujeme se a podobně.
2: Čekal jste to?
3: Je to do určité míry překvapení. Je to nový politický subjekt, který není ideologicky vyhraněný, je spíše pragmatický, takže pokud je tady nový hráč na politické scéně, tam je vždy těžké říci, jak se mu daří.
2: Podívejme se na volební účast. Co nám její výše říká o důvěře lidí v politiku?
3: Důvěra lidí v politiku zůstává v tomto ohledu konstantní. Je to volební účast v Českých Budějovicích zhruba kolem 40%. V těch malých obcích bývá volební účast vyšší, ale na druhé straně k demokracii také patří to, že nejdete volit, že se jednoduše z jakýchkoliv důvodů rozhodnete, že nedáte tu důvěru, a já bych to respektoval. A
2: dokážou voliči při těch komunálních volbách oddělit místní problémy od té celostátní politiky?
3: Domnívám se, že to je jeden z markantních rysů letošních komunálních voleb, že opravdu se tady hovořilo o komunálních tématech a nikoliv o tom, zda Evropská unie je špatná nebo dobrá, jakou má energetickou politiku Česká republika, ale hovoříme o tom, jak chceme proměnit České Budějovice, Písek nebo Tábor a co se konkrétně povedlo a co bychom mohli zlepšit.
2: S tím může souviset i otázka, jak velkou roli hraje osobní důvěra v kandidáta.
3: Může to na komunální úrovni hrát velkou roli a patrně to také v Českých Budějovicích, v Táboře hrálo, v Písku svoji roli.
2: Takže lidé se rozhodují často podle konkrétních lidí, ne tak podle nějakých stranických programů.
3: Letošní komunální volby bych četl tak, že opravdu se dá oddělit komunální volby od celostátních voleb.
2: Pojďme teď změnit téma, podíváme se k sousedům. Vy se odborně zabýváte i politickým vývojem a volbami v Rakousku. Pojďme proto tam udělat takovou exkurs, když srovnáme českou a rakouskou politickou kulturu, v čem jsou si voliči podobní a v čem se jejich chování odlišuje?
3: Pokud jde o podobnosti, tak tu bych viděl právě ve schopnosti rozlíšit, o jaký typ voleb se jedná, v čem se odlišují vyšší volební účast v Rakousku než v České republice. A stabilnější stranický systém a řekněme i vedoucí funkce v jednotlivých větších městech.
2: A jak se u našich sousedů, tedy v Rakousku, projevuje vztah voličů k těm tradičním stranám? Dokážou si tam zavedené politické strany držet nebo udržet důvěru, nebo i tam sílí podpora, řekněme, nějakých alternativních uskupení?
3: Od druhé poloviny 80. let jsme v Rakousku svědky oslabování vazeb mezi stranou a voliči. To znamená, že dříve platilo pravidlo volím celý život lidovce, protože jsem ze sedlácké rodiny, volím sociální demokracii, protože jsem z dělnického prostředí, volím svobodné, protože jsem úředník, a tato vazba se oslabuje. Dnes, pokud se podíváme na celostátní úroveň, tak nejsilnější politickou stranou je Svobodná strana Rakouska, a kdo by to před 30 lety řekl? S takovým lidem, jako byl kdysi Jörg Haider.
2: Nicméně platí, nebo platívalo vždycky v Rakousku, že tam bývala taková ta dlouhá tradice silné stranické nebo silných stranických organizací a výrazné role politických stran v každodenním životě. Jak se tento historický vývoj tedy, pokud se ještě promítá do dnešní politiky, tak jak?
3: V minulosti to bylo tak, že stranická příslušnost rozhodovala nejen o příslušnosti k jednotlivým ministerstvům, ale systém takzvané proporční demokracie se propisoval i do takových věcí, jako je například řízení sportovního klubu na místní úrovni nebo základní školy. To je, ředitel je sociální demokrat a jeho zástupce bude lidovec. A právě tento systém, v podstatě mocenský kartel, kritizovala Svobodná strana Rakouska na čele s Jörgem Haiderem a získávala politické body. Dnes už se to rozhodně uvolňuje a nedá se říct, že by stranická knížka rozhodovalo o tom, jaké funkce se budou obsazovat.
2: Můžu vás poprosit, byť už jste to lehce předznamenal, komentář ke srovnání volební účasti v Rakousku a u nás?
3: Volební účast v Rakousku je zpravidla vyšší. Vzpomenu si například na poslední zemské volby v Horním Rakousku, kde byla volební účast 71%. Toto číslo bychom určitě rádi i v jižních Čechách dosáhli. Ale například v Linci byla při posledních volbách na komunální úroveň volební účast 57% a média to komentovala. Je to strašné, jak nám to se to snížilo o 11% bodů. Ale co bychom dali my za 57%?
2: Přesně tak. Když se v Rakousku mění podpora jednotlivých politických stran, tak jakou roli v tom hrají domácí témata, ekonomická situace a evropská politika? Vidíme tam nějaké podobné třeba souvztažnosti, souvislosti také s naším prostředím?
3: Je to kombinace všech témat dohromady. Evropská unie, komunální témata, celostátní témata, ale řekl bych, že velkou roli hraje také lídr, který dokáže veřejnosti srozumitelným způsobem vysvětlit, co jeho strana chce dosáhnout nebo jaké výsledky již dosáhla.
2: Pokud byste měl na základě těch dnešních voleb pojmenovat jeden důležitý trend v české komunální politiky, který stojí za to sledovat i v dalších letech, co by to bylo?
3: Bude zajímavé, jak se bude dařit hnutí Naše Česko, zda dokáže se etablovat i v jiných krajích než v Jihočeském kraji, a zda bude stále taková silná linie mezi současnou opozicí a koalicí.
2: Mm-hmm. Takže to byla slova historika, politologa z Jihočeské univerzity, doktora Miroslava Šeptáka. Já se těším naslyšenou, respektive naviděnou tady zhruba tak za hodinu.
3: Děkuji.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Český rozhlas České Budějovice pro vás připravil na dnešní odpoledne povolební speciál, ve kterém sledujeme jak volební výsledky, tak i cesty hlasovacích lístků a údajů od voličů k vám, posluchačům. Věděli jste, že zastoupení žen v politice se podle typu voleb dost liší? V Poslanecké sněmovně po volbách v říjnu 2025 tvoří ženy už třetinu poslanců. V krajských zastupitelstvech by jejich podíl v roce 2020 byl zhruba 22%. O 4 roky později se mírně snížil na 21%. Nejvyšší je zastoupení žen v obecních zastupitelstvech. Po volbách v roce 2022 tvořili téměř 29% zvolených. Mandát tehdy získalo přes 17 000 žen a více než 42 000 mužů. Teď už se ale od statistik vrátíme k praxi. Redaktor Zdeněk Zajíček se zeptal Aleny Bendové, ředitelky krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích, na to, co se zrovna děje v místnostech okrskových volebních komisí.
2: A je pravda, že ostatní členové volební komise ještě nemohou jednoduše odejít domů, dokud jejich zápis není převzat?
3: Ano, je to pravda. Ostatní členové komise musí zůstat ve volební místnosti a vyčkat návratu komise z přebíracího místa, protože může dojít k tomu, že my na přebíracím místě odhalíme nějakou chybu, která není opravitelná přímo na tom přebíracím místě. A komise jsme nuceni vrátit a potom musí ostatní členové této komise přistoupit buď k přepracování celého zápisu, anebo opravit chyby, které my jsme řekli, že potřebujeme opravit. To je, neříkám, že běžná věc, ale stává se to. Takový ty nejhlavnější důvody pro vrácení té komise jsou, že chybí podpisy na zápise nebo na tom hlasovacím lístku. A nebo jsou tam chyby, které nejsou schopny opravit přímo na tom přebíracím místě. Komise v tomhle případě dostane na přebíracím místě záznam o odmítnutí. Komisi je vysvětlena chyba, kterou mají opravit a je jim stanovena přiměřená lhuta, do jaké doby mají ten zápis opravený a podepsaný převést zpátky na to přebírací místo.
2: Co se stane s výsledkem ve chvíli, kdy ho na přebíracím místě označíte vy jako Český statistický úřad jako bezchybný? Jak rychle se pak dostane z Jižních Čech do centrální databáze až na volby.gov.cz?
3: Po zpracování technického nosiče, případně ručního nahrání výsledku voleb za daný okrsek, obdrží komise písemný doklad, že byl výsledek hlasování bezchybně převzat. Komise obdrží opis dat, kde si komise může zpětně ověřit, že údaje, které jsme převzali, souhlasí s údaji v zápisu. Zároveň komise obdrží ústní pokyn, že zasedání komise v den voleb je ukončená. A po bezchybné převzetí dat jsou tato data v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra ČSU, uložena do databáze a zveřejněna na internetové adrese volby.gov.cz, kde se je samozřejmě členové komise mohou zkontrolovat.
2: Tam se to odesílá online z místa sčítání, nebo se to tam veze fyzicky?
3: To je automaticky odesíláno online.
2: A kdyby v tu chvíli vypadl internet?
3: Tak, ČSU je připraven na různé eventuality, máme připravena záložní řešení. Spojení s centrálou ČSU probíhá mimo veřejnou internetovou síť. Pokud by byl na daném místě výpadek, můžeme využít kapacity jiného přebíracího místa a podobně. Pro tyto věci máme připraveny scénáře, na které jsme se připravovali relativně nedávno, například během povodní, které Jihočeský kraj v době voleb zasáhly.
2: Dodává Alena Bendová, ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích. A v našem příštím vstupu si řekneme o tom, co musí být splněno, aby si Český statistický úřad, respektive jeho pracovníci, mohli říct, je hotovo. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice.
0: Volby 2026.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026.
2: Mapujeme pro vás další průběžné výsledky a poprvé v našem dnešním volebním speciálu míříme do Českého Krumlova. Tam je zatím sečtená více jak čtvrtina okrsků. Vede hnutí ANO s více než 21%. Jeho lídrem je dosavadní starosta Alexandr Nogrády. Druhé je hnutí Naše Česko s víc jak 12%. Respektive před chvílí tedy Naše Česko přeskočilo nové uskupení Vize pro Krumlov s více jak 16%. Takže třetí příčka náleží Našemu Česku s více jak 12% a čtvrtá je pak koalice pro Krumlov za podpory jeho Čechů 2012, TOP 09 a STAN. Ta má zatím zhruba 10%. Do zastupitelstva v Českém Krumlově by se dostali taky Lidovci s více jak 9%, Občané patrioti rovněž se zhruba 7% a ještě taky Nezávislí a Zelení, kteří jsou teď těsně nad 5%. Můžeme se ještě taky v krátkosti podívat do Písku, tam je sečtených bezmála 40% volebních okrsků. Vede hnutí ANO zatím průběžně s zhruba 20%. Tam je lídr dosavadní starosta Michal Čapek. A pak je to velmi vyrovnané. Například Hlas Písku více jak 9%, KDU ČSL taky více jak 9%, potom Volba pro město zhruba 7%, hnutí STAN zhruba 8%. No a Naše Česko to má zatím podle průběžných výsledků v Písku rovných 10%.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Stále posloucháte speciální povolební vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Volby 2026.
0: Senátor Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko pravděpodobně obhájí svůj post. Po sečtení zhruba 85% hlasů s převahou vítězí nad Miroslavem Ušatým za Svobodné a Janou Hrdinovou za KDU-ČSL. Fiala získal přes 57% hlasů a postoupí do Senátu už po prvním kole. Nabízíme vám teď rozhovor s Tomášem Fialou, který s ním v živém povolebním speciálu Radiožurnálu vedli moderátoři Jan Pokorný a Tomáš Pancíř.
2: Pěkně zdravím, dobré odpoledne.
3: Současný předseda Senátního výboru pro zdravotnictví obhajuje tentokrát nikoli za Občanskou demokratickou stranu, ale za Naše Česko, ředitel nemocnice Strakonice. Co říkáte tedy svému úspěchu?
2: Tak já si toho úspěchu velmi vážím a myslím si, že se tam projevuje hlavně nějaká ta činnost v tom regionu, plus to zdravotnické téma, kterému jsem se vlastně celý 6 let věnoval v Českém senátu, takže myslím si, že to bude tím.
4: My jsme se s vámi spojili v době, kdy politolog Lukáš Novotný zrovna rozvíjel úvahy, jestli Naše Česko bude mít svůj senátorský klub, tak vás tedy má jistého, bude klub, bude vás víc než 5?
2: Tak já nevím, jestli mě má jistého, protože jako ono ještě není sečteno, ještě nás čekají velké okrsky. Je fakt, že tam určitý náskok je. Myslím si, že to bude otázkou dalšího vyjednávání. Já nejsem teďka ještě v obraze úplně se všemi kolegy senátory, byť jsme v nějakém styku s nimi byli, jak bychom mohli pokračovat. Není to zatím jisté, myslím si, že by to bylo výhodné vytvořit tenhle ten klub Naše Česko.
4: Vy máte 57,5% hlasů, jsou tam 3 kandidáti, takže myslím, že ta gratulace už je na místě, byť ano, je pravda, že není sečteno všechno. Jste už teď v průběhu odpoledne v kontaktu s těmi, kdo by připadali v úvahu, že by do toho vstupu, do toho klubu vstoupili?
2: Já jsem o některých spíše uvažoval, respektive i s panem kolegou, senátorem, stávajícím Zbyňkem Sýkorou diskutoval a ještě jsem s nimi v kontaktu nebyl.
4: Takže to bude záležitost.
2: Dneska.
4: Jinak je mi jasné, že jste v kontaktu. Když se dívám na váš web, tak vy tam máte za sebou pediatr, manažer nemocnice a senátor. Zůstane tohle pořadí priorit i po těchto volbách, anebo se práci senátora třeba budete věnovat víc, že se senátor přesune na první místo?
2: No je to tak přesně, protože já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám tady toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
3: A propo, pane senátore, v čem je lepší Naše Česko než Občanská demokratická strana, za kterou jste kandidoval?
2: Jak já jsem nebyl členem
3: Občanské za kterou jste
2: strany.
3: Kandidoval, já vím, že jste nebyl.
2: Jo. Ano, ano. Já nevím, jestli je lepší, ale víte co? Ta orientace na ten měřitelný výsledek, která nás čeká v našem Česku, mi vysloveně sedí. Dál mě sedí to pravostředové ukotvení, dál mě sedí jednoznačná transatlantická orientace, podpora České republiky ve vztahu k Ukrajině. A pak je tam další věc a to je podpora toho konkrétního regionu, o kterou jsem prostě řešil celých těch 6 let. A víte co, prostě ze stávajícím vedením Jihočeského kraje, které Naše Česko, se tohleto pochopitelně dá dělat lépe, že jo, to jistě rozumíte.
3: Snad ano, dobře. Děkujeme za rozhovor a pokud je to úspěch, tak vám přejeme všechno dobré do další práce. Tolik Tomáš Fiala. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký večer, naschánou.
1: Volby 2026.

0: poradnách Českého rozhlasu České Budějovice opět okomentujeme dosavadní výsledek voleb 2026. Slovo dostává editor stanice Jan Kopřiva.
1: Volby 2026.
2: A my tady máme jednu aktuálku. V Českých Budějovicích se mění pořadí na předních místech. STAN s hnutím Občané pro Budějovice přeskočili ANO a posunuli se na druhou příčku za vedoucí Naše Česko. Co nám rozdíly mezi, respektive ještě malý pohled do tábora, kde naopak Naše Česko a ANO svádí velmi vyrovnaný duel, a chtěl jsem říct, co nám rozdíly mezi oběma městy říkají a jak hodnotit senátní volby na jihu Čech. I na to se zeptáme politologa Ladislava Mrklase z institutu CEVRO, který je s námi po telefonu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Tak začněme tím aktuálním posunem v Českých Budějovicích. STAN s hnutím Občané pro Budějovice předstihli ANO. Jak to hodnotíte, jak to interpretujete?
3: No tak vypadá to, že v Českých Budějovicích se schyluje k jasnému vítězství, řekněme, nevládních stran. Jo, a je to opozice, která tady buduje, což asi není úplně překvapivé, protože České Budějovice vždycky byly městem, kde byla kdysi dávno silná ODS a potom vlastně další politické strany, které reprezentovaly, řekněme, nějakou občanskou pravici. A dneska je to sice složitější samozřejmě, protože ta občanská pravice je daleko roztříštěnější, ale to, že ANO se propadá, tak je, myslím, důkazem toho, že přes to soupeření prostě ta tendence je v Českých Budějovicích pořád velmi podobná.
2: V Budějovicích, jak zaznělo, vede Naše Česko s výrazným náskokem, zatímco v táboře se o první místo přetahuje s ANO. Proč se výsledky stejných politických uskupení mohou ve dvou jeho českých městech tolik lišit?
3: Tak já bych tomu řekl asi tři poznámky. První věc je, že komunální politika obecně je velmi různorodá. Vstupují do ní zásadně otázky personifikace, zásadně otázky, kdo kandiduje, jak doteď vládnu na tom městě, jaká témata lidi štěpí, jaká je spojují a tak dále. To je první poznámka. Druhá poznámka je právě ta pozice uskupení Martina Kuby, která je specifická, protože vlastně kromě starostů pro Liberecký kraj my neznáme žádné jiné takhle silně regionálně zakotvené uskupení, takže samozřejmě Naše Česko bude zasahovat do voleb všude na jihu Čech a nějaké pozice tam získá, a je to vlastně nový hráč, u kterého není úplně jasné, kam přesně patří a jaké voliče bude oslovovat. Takže to je druhý bod. No a třetí bod je potom to, že samozřejmě ta největší bašta Martina Kuby a Našeho Česka jsou České Budějovice. Tam se mu podařilo přetáhnout největší počet zastupitelů, ta kontinuita ze stávající radnicí je tam největší. A když mluvíme o táboře, tak to musíme si uvědomit, že doteď tam vlastně vládlo místní uskupení, takže tam ta situace je ještě specifičtější, a jenom to dokazuje to, co jsem říkal úplně na začátek, to znamená, že prostě ty volby opravdu mohou být velmi různorodé.
2: Poprosím vás ještě o zhodnocení vývoje voleb do Senátu za senátní obvod číslo 12 Strakonicko.
3: Tak tam ta situace je samozřejmě hodně jako zajímavá, jo. Nicméně myslím si, že je to potvrzení toho, že Naše Česko prostě vsadilo na správného kandidáta, a to, že se mu povedlo vlastně vyhrát v prvním kole, tak to je určitě velké vítězství pro Martina Kubu.
2: A závěrečná otázka, který moment nebo trend z dosavadních výsledků v jižních Čechách považujete za nejpodstatnější? Co by podle vás nemělo zapadnout při nějakém celkovém hodnocení voleb?
3: No, myslím, že je to, čeho jsme se už dotkli. Jo? To znamená, že Naše Česko je určitě velkým fenoménem, ale ta jeho síla se liší v jednotlivých částech kraje, v jednotlivých městech, a že podobně jako ostatní politické strany i Naše Česko je prostě postaveno z velké části na tom, jak silné jsou ty místní osobnosti. A to je, myslím, jako trend, který asi není typický jenom pro jižní Čechy, ale v jižních Čechách je o to silnější, o co právě tady to uskupení Martina Kuby vlastně do toho zasahuje více a takovým velmi specifickým způsobem.
2: Říká politolog Ladislav Mrklas z institutu CEVRO. Pane doktore, moc vám děkujeme za váš čas i za informace.
3: Já také děkuji za pozvání, hezký večer.
2: Díky.
1: Volby 2026.

0: Jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Větrné elektrárny v Šebířově na Táborsku v referendu neuspěly. V ukrajinském Záporoží zabily ruské klouzavé bomby nejméně 20 lidí. O život dalších bojují záchranáři. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. Na jihu Čech bude zítra převážně oblačno, zpočátku se slabým deštěm a teplotami do 14 stupňů. Příjemný večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Komise pokračují ve sčítání hlasů z komunálních a prvního kola senátních voleb. Jak vypadá situace ve dvou největších jihočeských městech, Českých Budějovicích a Táboře, řekne redaktor Matěj Vodička.
4: Volby 2026.
5: Tak konkrétně v Českých Budějovicích je aktuálně sečteno přes 70% okrsků. Vede naše Česko s bezmála 30% s lídryní stávající primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou. Na druhé místo poskočila kandidátka občanů pro Budějovice a starostů. Ti mají zatím lehce přes 17%. Třetí příčka patří hnutí ANO, které má víc jak 16%. No a čtvrtí jsou Piráti a Budějčáci s podporou Zelených necelých 11%, pátá příčka ODS zhruba 7% a taky ještě společně pro Budějovice Lidovci a TOP 09, ti mají něco málo přes 6%. V Táboře zatím vede hnutí Naše Česko necelých 19%, ale těsně za ním je taky hnutí ANO na druhém místě zhruba 18%. V Táboře máme sečtených už přes 92% všech okrsků.
3: Obyvatelé Šebířova na Táborsku odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Referendum se tam rozhodli uspořádat jako preventivní opatření. Podle nezávislého starosty Šebířova Miroslava Adama byl výsledek referenda očekávatelný. 154 hlasů proti výstavbě a 27 pro výstavbu větrných elektráren.
6: Tady nebyl jako žádný konkrétní záměr výstavby, ale je tady vyznačena zelená zóna, která není jako akcelerační, ale může tam třeba být navržena, anebo může přijít nějaký investor, že třeba v tomhle místě zrovna by ten záměr chtěl uskutečnit. Takže z toho důvodu jsme využili těch komunálních voleb a v případě, kdyby se něco takového prostě během toho volebního období vyskytlo, tak to referendum můžeme použít jako argument.
3: Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejmín 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty. Až do konce října se můžou návštěvníci hradu Švihov každý víkend vydat za pokladem. Průvodci na závěr sezóny připravili speciální rodinné prohlídky. Komu jsou určené, upřesňuje Naďa Klasnová ze správy hradu.
7: Doporučujeme od 4 let, ale klidně už 3 letáčci můžou přijít zhruba tak do 10 let. A děti se snažíme zaměstnat speciální pomůckou, jsou to takové omalovánky, díky kterým děti se můžou lépe soustředit, udrží pozornost a společně s rodiči se vlastně nejenom něco i dozví, ale mohou trénovat i společnou spolupráci.
8: Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou šestou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovými technikami Fina Puma Lainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
8: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili.

0: podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat.
1: Počasí.
2: V noci se můžou vytvořit mlhy, místy se objeví slabé přehánky, teploty budou mezi 7 a 4 stupni Celsia. Zítra bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne obývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na náměstí v Horní Plané na Českokrumlovsku, na silnici 164 u Kunžaku na Jindřichohradecku a pozor taky na silnici 3 u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Je tam srážka se zvěří. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
3: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a speciální povolební vysílání. Za chvíli opět další komentář průběžných výsledků. Do studia opět dorazí historik a politolog Miroslav Šepták z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. A od mikrofonu přeje příjemný večer Michal Hovorka.
1: Volby 2026.

0: 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a náš povolební speciál. Volební místnosti jsou uzavřené, sčítají se hlasy v komunálních volbách, které letos připadly na pátek 9. a sobotu 10. října. Letos kandidovalo do místních zastupitelstev v 623 jihočeských obcích celkem 15 861 kandidátek a kandidátů. 14 kandidátů odstoupilo nebo bylo odvoláno. Volených zastupitelů je 5532. Z celkového počtu je to 67,6% mužů a 32,4% žen. Průměrný věk kandidáta v kraji je 48,1 roku. Přitom muži jsou v průměru téměř o jeden rok starší než ženy. Na jihu Čech máme 38 kandidátů ve věku 18 let. Nejstaršímu kandidátovi je 94 let. Takto jsou aktuální data krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích. S její ředitelkou Alenou Bendovou natáčel redaktor Zdeněk Zajíček.
2: Komunální volby jsou při sčítání dost specifické, protože volič může pracovat s celou kandidátkou i jednotlivými kandidáty. Je právě komunální volba pro zpracování výsledků nejnáročnější? Co bývá největší brzdou?
3: Z hlediska zpracování výsledků patří komunální volby k těm nejobtížnějším a časově nejnáročnějším. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny ČSU. Důležitá je především správnost postupu a bezchybnost komisemi předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Kvalita má tedy rozhodně přednost. Určitě bych nehovořila o brzdě, důležitá je přesnost. Komise by neměly pracovat pod žádným časovým tlakem. Obecně platí, že dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. Jistý vliv na zpracování může mít samozřejmě i souběh se senátními volbami ve třetině okrsků, kde budou mít komise samozřejmě více práce. Z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu kolem 9. hodiny večerní.
2: Když už jste zmínila malé obce versus větší města, je to počtem voličů nebo i složitostí zápisu a počtem kandidátů?
3: Počtem voličů, způsobem hlasování, kdy volič může udělit tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva, případně v dané obci souběh voleb, což mohou být volby do Senátu, referenda.
2: Kdy se z průběžného čísla na webu stane skutečně konečný výsledek? A co musí být splněno, aby Český statistický úřad mohl říct, máme hotovo?
3: Tak data za poslední okrsky bývají sečteny v neděli nad ránem. Nicméně skutečně hotovo je až ve chvíli, kdy celkové výsledky voleb schválí na svém zasedání státní volební komise v pondělí ráno a následně vyjdou ve sbírce zákonů. Potom také samozřejmě začne běžet lhůta pro podávání podnětů a případný soudní přezkumy.
1: Uzavírá Alena Bendová, ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Zajímavě se teď vyvíjí situace v Českých Budějovicích, ačkoliv ještě před hodinou vedlo hnutí Naše Česko a na druhém místě v průběžném sčítání bylo hnutí ANO, tak v tuto chvíli se na pomyslnou druhou příčku vyhoupla koalice Hnutí Občané pro Budějovice a Starostové. Aktuálně je sečteno přes 78% hlasů. Na prvním místě je hnutí Naše Česko s téměř 30%, následované koalicí HOP a STAN se 17%. A přímo v jejich štábu v českobudějovické restauraci Klika je reportérka zpravodajství Eliška Kotlínová. Eliško, pěkný večer.
2: Hezký večer. Ve volebním štábu je teď opravdu velmi dobrá nálada. Průběžně se tu s každými dalšími přečtenými hlasy ozývají velmi radostné pokřiky. Je vidět, že i když koalice Hnutí Občané pro Budějovice a Starostové doufala v dobrý výsledek, průběžnou druhou pozici, kterou teď mají její členové, neočekávali. Ale protože je náskok před hnutím ANO opravdu velmi těsný, lidé tu pozorně sledují promítací obrazovku s průběžnými výsledky, jestli se náhodou ještě stav nezmění, ať už pozitivně nebo negativně. Volební štáb přijala sem do Českých Budějovic podpořit taky poslankyně z hnutí STAN Pavla Pivoňka-Baňková, která oslavuje úspěch se svými straníky.
1: Eliško, zjišťovala si už ve štábu, s kým je hnutí Občané pro Budějovice a STAN ochotné jít do koalice?
2: Tak podle lídrů koalice Tomáše Chovance z hnutí Občané pro Budějovice a Petra Vodrážky ze Starostů není nikdo, s kým by jednání odmítli. Zmínili, že strany nebo hnutí, s kterými by rozhodně o vládnoucí koalici nepřemýšleli, se zatím do vznikajícího zastupitelstva vůbec nedostali. Dveře si tak zatím nechávají otevřené. Při jednání s dalšími uskupeními by podle Chovance a Vodrážky hledali průnik volebních programů a potenciál ve fungování případné koalice.
1: Říká reportérka zpravodajství Eliška Kotlínová. Eliško, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán. Mé vlastní oči.

0: Volby 2026.
1: Pokračujeme v souhrnu průběžných volebních výsledků. V České republice je sečtených už přes 83% volebních okrsků. Volební účast je zatím zhruba 48%. Připomínám, že v komunálních volbách před 4 lety to bylo o 2% body méně, tedy 46%. Pojďme na přehled průběžných volebních výsledků v jeho českých okresních městech. Začneme samozřejmě v Českých Budějovicích, sečteno už přes 80% volebních okrsků. Vede hnutí Naše Česko s necelými 30%. V Táboře mají sečteno už skoro 93% okrsků. I tam vede Naše Česko s bezmála 19%. Hnutí Tábor 2020 se stávajícím starostou Štěpánem Pavlíkem momentálně na třetím místě se zhruba 16%. V Písku zatím vede hnutí ANO s bezmála 20%. Takže tam to vypadá, že stávající starosta Michal Čapek by mohl post obhájit. Sečteno je tam teď přes 65% volebních okrsků. Strakonice, tam suverénně vede hnutí Strakonická veřejnost dosavadního starosty Břetislava Hrdličky, které má bezmála 45% hlasů. Sečteno tam je už přes 90% okrsků. Ještě v rychlosti taky Jindřichův Hradec, kde vede hnutí ANO v čele se stávajícím starostou Michalem Kozárem, víc jak 24%. No a velmi čerstvá informace, sečtené už jsou hlasy kompletně ze všech okrsků v Českém Krumlově, kde tedy vyhrálo hnutí ANO se ziskem více jak 21%. Zabodovalo tam taky Naše Česko zhruba 13%. Stejný výsledek taky koalice pro Český Krumlov za podpory jeho Češi 2012, TOP 09 a STAN rovněž 13%.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 19 hodin a 37 minut a slovo opět dostává editor stanice Jan Kopřiva.
1: Volby 2026.
2: Senátní volby na Strakonicku a také na Vysočině a také výsledky komunálních voleb v jihočeských městech. Jak se rozhodovali voliči ve Strakonicích, Písku a Táboře? Co výsledky napovídají o místní politice a jaké mohou mít důsledky pro vedení měst? O povolebním dění teď budeme hovořit s politologem Miroslavem Šeptákem. Dobrý večer.
3: Dobrý večer vám i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji za pozvání.
2: Tak a my se podíváme, my už jsme tady hodnotili vývoj situace v senátním obvodu číslo 12 Strakonicko. Podívejme se teď na 15 na Pelhřimovsku. Jak se tam ta situace vyvinula?
3: Tak pokud jde o 15. senátní obvod, tak postoupili tam dva kandidáti, kteří mají zkušenosti z komunální úrovně. A jeden kandidát je pravostředové koalice, druhý kandidát je za vládní hnutí ANO 2011 a samozřejmě otázkou je do druhého kola, komu se lépe podaří mobilizovat voliče.
2: Tak já jenom zmíním, že tím prvním kandidátem postupujícím do druhého kola je Ladislav Med z ODS, který získal 31,4%. Je tam teda sečteno ve volebním obvodě číslo 15 Pelhřimov zatím 90, něco málo přes 94%. A doplním ještě druhé jméno, je to rovněž starosta, jak zaznělo, za ANO Michal Kozár, starosta Jindřichova Hradce.
3: Ani Ladislav Med, ani Michal Kozár nemají nic jistého a důležité je, jak se jim podaří mobilizovat své voliče, ale také voliče neúspěšných kandidátů. A to je vždycky loterie při volební účasti zhruba kolem 15-20%.
2: Přesně tak. Pojďme se podívat, jak to vypadá na Strakonicku. Volební obvod číslo 12, kde, jak už zaznělo, Tomáš Fiala dominuje.
3: Jedná se o velký úspěch Tomáše Fialy a hnutí Naše Česko.
2: Když jsme ve Strakonicích, jak se tam vyvíjí koaliční, respektive komunální volby ve městě, v okresním městě?
3: Ve Strakonicích dlouhodobě dominuje strakonická veřejnost. Je samozřejmě otázkou, jestli pokud tam bude Břetislav, ten je starostou od roku 2014, jak to přispívá k rozvoji města jako takového. Obecně mohu říci, že je dobrá vždycky alternace u moci, respektive to, pokud vám někdo tak říkajíc dýchá na záda. Ale byli jsme také svědkem toho, že strakonická veřejnost musela počítat s odchodem několika významných členů, kteří založili hnutí Otevřené Strakonice. Pokud výsledky hovoří jednoznačně, a to zatím hovoří, pro strakonickou veřejnost, tak to čtu tak, že strakoničáci jsou s vývojem ve městě spokojení.
2: Mm-hmm. Pojďme se podívat do sousedního Písku, vašeho domovského města.
3: Já se zeptám, jaké jsou výsledky. Domnívám se, že...
2: Malý moment, najedeme tady... Víte, tady to máme, já vám to takhle. Tak a my vidíme.
3: Vidíme, že zvítězilo hnutí ANO, ale daleko důležitější je výsledek ostatních politických subjektů. Zhruba čtyři subjekty mají kolem 10% a v tomto případě hrozí velké rozstříštění obecního, v tomto případě městského zastupitelstva a bude platit to, co platí obecně pro komunální volby. První kolo jsou tedy samotné komunální volby, druhé kolo je povolební vyjednávání a třetí kolo takové neformální je, to, co se podaří realizovat v rámci funkčního období. A tady čtu velmi obtížné sestavení koalice pro budoucnost.
2: My vidíme, že v Písku v podstatě, pokud to takhle zůstane, je třeba zdůraznit, že zatím sečteno 75-76 téměř procent volebních okrsků, tak pokud to takhle zůstane, tak by se v podstatě všichni, jejich 11 těch subjektů, těch stran nebo hnutí či sdružení dostali do zastupitelstva a v 11 teda to už je opravdu poněkud nepřehledné a roztříštěné, jak jste říkal.
3: Tady se domnívám, že je to unikát napříč komunální volby v České republice, protože o důvěru voličů se ještě tam chybí hnutí ONA, to tam nečtu, takže je možné, že toto hnutí jako jediné se do městského zastupitelstva nedostane, ale ta roztříštěnost je opravdu obrovská. Uvidíme, co toto pro Písek přinese, ale bylo by dobré, aby ta koalice byla stabilní s jasným programem a aby nebyla závislá na několika přeběhlících.
2: Tak a pojďme se podívat do druhého největšího města na jihu Čech, do Tábora.
3: Tam byly výsledky velmi těsné. O první místo se přetahovalo Naše Česko a hnutí ANO. Já si myslím, že to je úspěch pro Naše Česko, byť ono vycházelo především z řad bývalých politiků ODS, ale nikdy nevíte, když změníte politickou příslušnost, jak se to propíše do celkových výsledků. Také tam vidím, že postupuje 6 nebo 7 politických subjektů a to je opět velká roztříštěnost a obtížné koaliční vyjednávání a také potom program, který se v tomto významném jihočeském městě bude realizovat.
2: No a my samozřejmě i ta koaliční povolební jednání budeme bedlivě sledovat, budeme o nich přinášet informace. My se ještě dneska uslyšíme jednou, probereme ty zbývající okresní města.
1: Volby 2026.

0: Pokračujeme v našem speciálním vysílání a v komentování výsledků letošních komunálních a senátních voleb. Slovo opět dostává editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva.
1: Volby 2026.
2: Tak a my jsme s politologem Miroslavem Šeptákem opět ve studiu připraveni zhodnotit vývoj komunálních voleb ve zbývajících okresních městech na jihu Čech. Na řadě jsou Prachatice.
3: V Prachaticích budovali nezávislí kandidáti a Občanská demokratická strana, která si zde udržela svoji silnou pozici, naopak překvapením je slabý výsledek hnutí ANO, pouze 8% hlasů.
2: Tam se tuším vrací po nějaké odmlce i bývalý starosta Martin Malý. Ten má ambice se znovu zapojit do toho politického života, stejně jako Robert Zeman.
3: Regionálně známé osobnosti se mohou po určité čase odmlky opět dostat do vedoucích pozic. Takže pravděpodobně na to voliči v Prachaticích slyšeli.
2: No, podívejme se do okresu, respektive do města, které je sousední s Prachaticemi, do Českého Krumlova.
3: Zde se dostalo 8 politických subjektů, nebo dostane se velmi pravděpodobně. Už je sečteno, takže je to potvrzeno 8 politických subjektů. Platí to, co u jiných okresních měst bude velmi obtížné sestavit smysluplnou koalici. A překvapivým výsledkem je rozhodně ODS, která se tam nedostala, zůstane na 4 roky mimo krumlovské zastupitelstvo. Obecně pro ODS jsou tyto komunální volby v jižních Čechách spíše neúspěchem, ale dalo se to očekávat, protože museli čelit odlivu osobností do našeho Česka.
2: Postoupíme dál. Najdeme si teď, zadáme sem Jindřichův Hradec. Tady ho máme. Tak podíváme se, jak to vypadá.
3: V Jindřichově Hradci budovalo hnutí ANO. Druhý je starostové a nezávislí. Třetí je naše Česko. Opět úspěch našeho Česka. Musíme říci, že je to nový politický subjekt, který se musel potýkat s tím, zda se mu podaří z nuly dosáhnout respektované výsledky, ale dá se očekávat pravděpodobně, že současný starosta Krumlova bude mít ambici dále toto významné, Jindřichova Hradce bude mít ambici dále toto město vést.
2: K tomu našemu Česko, ono vlastně to je jako poměrně solidní jako práce, protože jim se podařilo postavit kandidátky ve většině měst. Výjimkou jsou, myslím, Prachatice, kde to bylo jenom s podporou. Jo.
3: Ono vždy, když vstupujete na scénu jako nový politický subjekt, tak je obtížné sestavit jako smysluplnou kandidátku, přesvědčit potenciální kandidáty, aby se přihlásili do politické soutěže za nový tým.
2: Tak a podíváme se, jak jsou na tom České Budějovice. Tam jsme před... Pardon, teď se nám to tady rozjelo trošku. České Budějovice, tady je máme. V Českých Budějovicích sečteno téměř 89%. Účast tady se blíží ke 40%. Stále vede naše Česko a stále to je ta výrazná vlastně proměna, změna, kdy si ANO a STAN a Hnutí pro Budějovice vyměnili místa, takže na druhém místě je...
3: Na druhém místě je Hnutí STAN a Hnutí Občané pro Budějovice. Domnívám se, že je to úspěch pro tuto politickou formaci. Možná k tomu přispěla i určitá personální inovace. Hnutí opustil Juraj Toma, dlouholetá ikona tohoto politického subjektu, a voliči na to mohli určitým způsobem slyšet. Ale největší úspěch samozřejmě Nové Česko, současná primátorka Dagmar Škodová-Parmová, téměř 30%. Upřímně řečeno, takový výsledek jsem neočekával. Co je ale dalším markantním rysem, je, že SPD a levicová formace různých tedy politických stran komunistů stačilo sociální demokraté se do pravděpodobně se nedost, nebo s velkou pravděpodobností se do českobudějovického zastupitelstva nedostanou a mimo brány budou také Svobodní a Motoristé. Pro hnutí ano, je to velký neúspěch, protože být Andrejem Babišem tak okamžitě uvažuji o personální inovaci právě v českobudějovické bunce, protože toto vládní hnutí musí mít zcela jiné ambice než pouhých 16%. A pokud budou vyhodnocovat regionální výsledky, tak tady se domnívám, že bude červený vykřičník pomyslný.
2: A co říkáte výsledku, kterého v Budějovicích, v krajském městě, dosáhla ODS?
3: ODS rozhodně nemůže být ze 7% spokojená v Českých Budějovicích. Bude to těžká cesta pro tuto tradiční českou politickou stranu. Ale myslím si, že to není jenom záležitost jižních Čech. Celkově ODS se v současné době nenachází v dobré kondici a domnívám se, že už není pomyslným lídrem opozice a že tuto pozici vyklízí ve prospěch STANu.
2: Pane doktore, moc vám děkujeme za vaše vhledy do světa politiky, do světa politologie. Těším se, že se brzy uslyšíme zase naživo ideálně. Myslím, že zítra odpoledne bychom se mohli telefonicky spojit a rozebrat další vývoj, jak vypadá povolební jednání, jaké novinky nám vlastně ty letošní volby přinášejí.
3: Děkuji vám za pozvání a rád opět přijdu.
2: Děkujeme.
1: Volby 2026.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obyvatelé Temelína odmítli v referendu plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. V Putimi si lidé v referendu vyslovili proti plánované rekonstrukci silnice, kterou obec připravuje už 5 let. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo ji přes 100 000 lidí. V neděli počítejte zpočátku s přehánkami a teplotami do 14 stupňů. Dobrý večer u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Komisaři sčítají hlasy v komunálních i senátních volbách. Průběžné výsledky těch senátních na jihu Čech zná redaktor Matěj Vodička.
3: V obvodu Strakonice už je sečteno přes 95% okrsků. Za obhajobou vítězství z minulých senátních voleb míří kandidát Hnutí Naše Česko Tomáš Fiala, který má přes 56% hlasů a vypadá to tedy velmi pravděpodobně, že postoupí, respektive že vyhraje volby už v prvním kole. Máme tu ještě taky senátní obvod Pelhřimov, který částečně zasahuje i na Jindřichohradecko. I tam je sečteno už přes 95% hlasů. Zatím vede kandidát koalice KDU, ODS a starostů Ladislav Med, starosta Pelhřimova, který má přes 31%, ale na druhém místě je momentálně starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO, který má bezmála 27%. A vypadá to tedy podle těch průběžných výsledků, že Michal Kozár v senátním obvodu Pelhřimov postoupí do druhého kola.
2: Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku odmítají plánovanou spalovnu průmyslových a nebezpečných odpadů. V místním referendu podpořili obec, aby proti jejímu vzniku podnikala kroky. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Záměr už dřív vyvolal odpor místních obyvatel i okolních samospráv. Výsledky hlasování potvrzuje nezávislý starosta Josef Váca.
4: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
2: Obyvatelé Putimi na Písecku se v místním referendu vyslovili proti plánované rekonstrukci komunikace. Pro zastavení připravovaného projektu hlasovalo 162 lidí, proti bylo 134. Obec rekonstrukci silnice, vodovodu a odvodnění připravuje už 5 let. Výsledek hlasování potvrzuje nezávislá starostka Eva Marušková.
5: Celkový počet platných hlasů je 296 a počet platných hlasů pro odpověď ne je 134 hlasů. Pro odpověď ano je 162 hlasů. Odpověď ano znamená, že se silnice nebude dál opravovat, takže většina je proto, že se silnice opravovat nebude.
2: Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
6: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
2: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Digitální informační agentura tehdy špatně odhadla zájem.
1: Sport.
2: Brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střeleckém mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci. Ve finále ale nestačili na Slováky a vítězné Rusy.
1: Počasí.
2: V noci se můžou vytvořit mlhy, místy se objeví slabé přehánky, teploty budou mezi 7 až 4 stupni Celsia. Zítra bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne obývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů, na horách maximálně 9. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zachranáři vyjeli k nehodě osobního auta do Božejovic na Táborsku. Střety se zvěří pak máme hlášené na hlavních tazích 20 u Vodňan směrem na Protivín a na čísle 4 za Vimperkem směrem na Strakonice. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: Respect Maya.
1: Mama, yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Well.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číši.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Volby 2026.
1: V Česku skončily komunální volby. Z okresních měst na jihu Čech je 100% hlasů sečtených v 5 městech. V Českém Krumlově vítězí hnutí ANO s víc než 19,5% v čele s dosavadním starostou Alexandrem Nográdym. Druhá je Vize pro Krumlov, třetí Naše Česko. Kompletní výsledky jsou známé taky z Tábora. Hnutí Naše Česko v čele s Ondřejem Semerákem tam zvítězilo před hnutím ANO o 0,5% bodu. Hnutí Tábor 2020 skončilo třetí. Ve Strakonicích volby vyhrála s převahou strakonická veřejnost v čele s dosavadním starostou Břetislavem Hrdličkou. Získala skoro 45% hlasů. Druhé Naše Česko vybralo 20% voličů. V Prachaticích vyhráli nezávislí v čele s Martinem Malým se 27,5% před druhou ODS. Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit na svou práci v Senátu.
2: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
1: Obyvatelé Radenína na Táborsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo 132 voličů, 95 bylo pro jejich výstavbu. Voliči tím pověřili obec, aby podnikla veškeré kroky proti výstavbě těchto zařízení. Podle nezávislého starosty Jana Fischera výsledek není překvapivý.
3: Petice, která proběhla, nebyla většinová, tak se ta skupina občanů rozhodla, že uspořádá referendum. Je to zhruba 1/4 občanů voličů celkově ze 415, kteří vlastně rozhodli o tom, že tady ta obec se bude za každou cenu bránit výstavbě větrných elektráren.
1: Oba volební dny se obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nedovolené agitace a nevhodné chování voličů i komisaře. První výsledky byly známé 28 minut po uzavření volebních místností. Je to o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Nejrychlejší komise je z Miskovic na Kutnohorsku. Spočítat musela 343 hlasů.
4: Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Mezi regiony nejrychleji sčítají Plzeňský kraj a Vysočina, poslední je jako vždy Praha. Jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Čile na Rokycansku. K urnám tentokrát dorazilo 680% voličů, přesně 18 z 21. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku museli komisaři kromě dokladů lidem kontrolovat i volební lístky. Části voličů totiž přišly chybně natištěné. Na zadní straně byly kandidátky pro Kobeřice na Opavsku. Podle dat Českého statistického úřadu je ale zatím většina odevzdaných hlasů v pořádku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci se můžou tvořit mlhy, místy se objeví slabé přehánky, teploty budou mezi 7 a 4 stupni. Zítra bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne obývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů, na horách maximálně 9. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Srážky se zvěří máme hlášené ze silnice 20 u Vodňan směrem na Písek a ze silnice 4 za Vimperkem směrem na Strakonice. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat. Po zemi je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat tím cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem ní nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle to, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte podpořit, a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: rybářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Po sečtení víc než 95% hlasů vítězí v komunálních volbách v Českých Budějovicích hnutí Naše Česko. Bezmála 17 tisíc hlasů zajistilo při komunálních volbách v Českém Krumlově vítězství hnutí ANO. Větrné elektrárny v Šebířově na Táborsku v referendu neuspěly. Zítřek bude zpočátku lehce deštivý, později mraku ubude. Příjemný pozdní večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán.

0: Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Českém Krumlově hnutí ANO. Ze 23 členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. To je stejný počet jako v minulých volbách. Výsledek okomentoval dosavadní starosta města a lídr krumlovské kandidátky hnutí ANO Alexandr Nogrády.
1: Celkově teď bude těžké vyjednávání, jak vlastně dojde k sestavení nějaké většiny. Samozřejmě nějaký půdorys z předchozí čtyřleté spolupráce je. Na druhou stranu výsledek celkově není jednoznačný ani pro současnou koalici, ani pro současnou opozici.
0: Do krumlovského zastupitelstva se dostalo 8 z 12 kandidujících subjektů. Z 5 mandáty voliči poprvé zvolili na druhém místě nové uskupení Vize pro Krumlov. Obyvatelé Přísečné na Českokrumlovsku se v místním referendu vyslovili proto, aby obec podnikla další kroky proti plánované výstavbě spalovny. K hlasování přišlo 133 ze 152 oprávněných voličů. Pro další postup proti záměru hlasovalo 130 z nich. Výsledek shrnuje nezávislý starosta Jiří Němeček.
2: Pro bylo 130, to je z 97,01%. To pro je, že máme podnikat vlastně další kroky proti tomu, aby tady plánovaná spalovna nevznikla u nás. Proti byl jeden hlas a zdrželi se 2 hlasy.
0: Obyvatelé Šebířova na Táborsku odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Referendum se tam rozhodli uspořádat jako preventivní opatření. Podle nezávislého starosty Šebířova Miroslava Adama byl výsledek referenda očekávatelný. 154 hlasů proti výstavbě a 27 pro výstavbu větrných elektráren.
3: Tady nebyl jako žádný konkrétní záměr výstavby, ale je tady vyznačena zelená zóna, která není jako akcelerační, ale může tam třeba jako navržená, anebo může přijít nějaký investor, že třeba v tomhle místě zrovna by ten záměr chtěl uskutečnit, takže z toho důvodu jsme využili těch komunálních voleb a v případě, kdyby se něco takového prostě během toho volebního období vyskytlo, tak to referendum můžeme použít jako argument.
4: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, zpočátku místy s přeháňkami naměříme maximálně 14 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude mírná.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, takový bílý.
5: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
5: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rech.
5: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
5: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královí.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
5: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe, co?
6: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
5: No jo, to je velký má.
6: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
5: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
7: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s panem Suchým.
7: Ano, ano. No a potom...
8: Gin fizz nezestál.
7: Gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
8: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
7: jsem
8: absolutní začátky.
7: Ještě?
8: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
8: No, asi věděl, jak to dopadne.
7: Asi kostřička byla.
8: Kostřička byla, jo.
7: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
7: co
3: oslovení?
7: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
7: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšel.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to.

0: A budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci touhlaví. Co máme?
2: Co

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku,
0: to už
1: pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říkal, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
3: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si znám tam pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo. Ahoj. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: Fakt? A zase tě nosili v
4: češi? No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho,
1: že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínala.
1: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
1: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
1: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
1: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a... víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělalo podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli, no.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo, to
6: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: ale to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, no to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam
5: to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne. Kde by tam vzala piano, prosím tě?
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: A člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku.
5: Oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by ne. se ani, stýkali mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
6: a hodně zdraví.
5: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někdy nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některým

0: mistrem je lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
1: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
0: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. Nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku. Děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera. A já jsem si tady procházela, nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
1: Chápu. Jani, no tak co s tím? Jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
0: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
1: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme tady. Určitě vás posloucháme.
0: Dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
1: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled. Tak kam teď vyrází?
0: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
1: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě ale si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
0: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně kytiček, to je pryč, kde to jsme.
1: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
0: Lékárnu, ve který bydlíme.
1: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni tloukly staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano. Já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte, Tadeáši, opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejeme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou
1: Děkuji,
0: noc.
1: Děkuji,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co?
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být z jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló?
0: Já vás Halo. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím?
0: Musíte stlumit to rádio.
1: Jo. Aha, tak rádio to dělá, to byl bol. Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete si dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takové chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaši náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaši náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách, no tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohleto v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli, že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc, tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresívech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem, je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají teta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To
0: vy jste...
1: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se svobice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po třech letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jeruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo

0: nevyřešené, víte. Mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
1: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
0: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
1: To je pravda. Ono je někde náročné dovolit sám sobě, aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no? Jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
0: Blbcem, nebýt blbcem.
1: No ano, a končíme tím, čím jsme začali.
0: A ano.
1: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných. Kde zmiňoval právě to slovo.
0: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
1: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
0: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
1: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
1: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malicherné, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda. Teď je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě tady v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: je to tak.
1: Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ano, ráda, že ano, jste zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jim měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: To je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dozdržím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé, a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé. Nikdo na nic nenadává. My se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o leče, no ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo teda
0: já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak. No,
1: takže
0: že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tvrdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl jako, že se nemá stydět k lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No
1: nevím.
0: Ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexií, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Mm-hmm. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Mm-hmm. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím, co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já
1: seděla
0: taky nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat, jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo, děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspěj pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, že byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla pod ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla si říct mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase
1: vám.
0: Příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jinde potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Čo by já? Ale... odláhlo, milovo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím, víte? Tu tému myslím, víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak já už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická
4: pre
3: téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne, viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A nie. Čo robí, ha?
4: On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne.
3: A.
4: On dostal výpoveď,
3: a.
4: No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote.
3: Aha.
4: Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mutná voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC. Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to, však aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno.
3: No počkaj. Kde by sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: se vrátíme k scénáru. Zvečerilo se a Bejla se pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scénár z nového celovečerného filmu Bejla se vrací. Aha.
1: Farebný?
0: Ne, černobílý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Já, který jsem oveľa moudrejší jako Milan, celý život robím blbého. On ma může kopat.
5: Ale skutečně musím potvrdit, že mu to jde vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém. Že?
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
6: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké... Ne.
6: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat.
8: A?
6: Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diálky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diálke, teda sa tie kolejnice v diálke sa stretnú, takže ten vlak potom v diálke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano. To je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to je, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: No dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to jsou...
4: Oh,
3: to je príbor.
2: To
3: mijem.
2: To jsou príbory, ale to
3: je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používá ten príbor, tak si to zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Ne. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, jistě, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě. Prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze. Musí zaplatit. Teda, já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
3: Do banky.
2: Do banky ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banky potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, jo, jo, banka.
3: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
3: U nás na... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: No, Prebančino je, jo.
2: Ano. Máme takovou ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano, ano, ano.
2: A tam se zhromažďují ty peniaze.
3: No a zatiaľ... pred bankou se zhromažďují zloději.
2: Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky mají v cudzine velmi dobrý zvuk.
3: Skutočne slovenské banky mají v cudzine ohromný zvuk.
4: Ano.
3: Počujete?
2: Mm-hmm. To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. Jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, jsme už povedali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy, no.
2: Ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.